0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Culture.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho zbát.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio.

0: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
1: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
0: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
1: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
0: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Čtvrteční pohoda s Rádiem Čas, tak zase o něco blíž víkendu, na který se těší asi jenom málo kdo, tedy pokud sleduje počasí a meteorologii v posledních dnech. Co si budeme povídat? V každém případě je s vámi Lenča Líšková,
1: Radim Sebeslav Bednář
0: a Rádio Čas a všechno, co k tomu patří.
1: Krásné ráno vám všem. Už jsi říkal datum, já jsem tak nějak tě neposlouchala na začátku.
0: Včera to stále platí, protože od včerejška za půl roku Štědrý den. Takže ode dneška za půl roku Božího dvánočně, tak na okraj.
1: Takže 25. června. Za chvilku se podíváme taky do kalendáře, ale ještě předtím klasika, zprávy a Honza Gavelčík.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Na cestách Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších problémů. Pozor si musíme dávat na dálnici D52 na trase Brno Pohořelice. Tady stojí odstavené auto, problémy jsou na 16. kilometru.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dopravní policie na začátku prázdnin vyrazí do ulic. Ostrava zažila dramatický policejní zásah. U brněnských basketbalistů končí trenér Vaněk. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Policie posílí na začátku prázdnin dohled na cestách. Zaměří se na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. A zvýšené kontroly podle televize LTV Plus budou i o týden později, kdy nás čeká prodloužený víkend.
6: Morava aktuálně.
5: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala včera proti ozbrojenému muži, který se měl zabarikádovat ve svém bytě. Podrobnosti dodává ředitel policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel.
7: Došlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
5: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí, utrpěla těžké střelné poranění trupu a její stav je vážný. Vzniká nová porovnávací mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince.
6: Rádio Čas, sport.
5: U brněnských basketbalistů končí trenér Martin Vaněk. Klub na svém webu uvedl, že jednomu ze strojců loňského stříbrného úspěchu nabídl smlouvu na pokračování spolupráce. 31letý kouč ji ale neakceptoval. A taky dnešek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by celý den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 28 do 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. začíná čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
8: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Čtvrtek, 25. června, krátce po 6. hodině, Lenča Radim, no a samozřejmě pohled do kalendáře, zatímco včera jsem měl jasno, to si nějak pamatuju v průběhu roku, protože bratránek má kolem narozeniny, tak dneska vůbec netuším, kdo má svátek.
1: Tak já ti napovím hláškou asi z nejznámějšího filmu všech dob. Klesu zády k tomu člověku čelem.
0: Rozumím. Takže všem babám, jak vám přejeme krásný svátek. V tom případě Ivan. Nečekána, nezvána podobně. Jo, a je tam jenom to jediné jméno.
1: Ano, takže přišel nečekán, nezván a tady 25.6. oslavil svátek.
0: Bože, a už to zase připomíná vlastně, jak jsi to zmínila, toho mrazíka, ten studený odchov, který si musíme teď vysnít, anebo si ho zařídit doma pro ty další dny, protože to bude opravdu masakr, no, teplotní.
1: A já teda ale se musím přiznat, že my o tom pořád tak mluvíme, že teda 38, 33 a tak. A já jsem zatím v pohodě. Já jsem úplně v klidu.
0: Rána jsou mimochodem pořád ještě chladná, mě to překvapilo i dneska cestou do práce.
1: Já jsem si říkala, jestli se mi nějak nezměnila termoregulace, mm-hmm. protože jinak to nesnáším úplně dobře, ale zatím teda musím zaklepat, že pohodička, nic to se mnou nedělá. V neděli budu v Praze, no.
0: Tak já ti zavolám, protože já budu tady a ne, fakt můžeme zmapovat, protože já se přesouvám v sobotu a já se nebojím vlastně jako toho vetra, protože člověk se může někde schovat. Já se fakt bojím té logistiky, jako abych se dostal z Prahy zpátky. Jo,
1: ty ale... přesuny, no. No, protože v neděli v Praze, v centru Prahy, kde já budu, tak by mělo být 38 stupňů.
0: Už to zvedli.
1: Už to zvedli?
0: 40-41. Mm.
1: Aha, tak to je v pohodě. To je jak v Tajsku. To je vlastně v klidu.
0: To už je o pár stupňů. To už je jedno. Přesně tak. Tak jenom ať víte, jinak hity, které milujete a nový den začíná.
6: Zas

0: Krásný nový den s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, čtvrteční pohoda se vším všudy. Já bych možná začal takhle, Leni, co ty a počty takové ty v hlavě, jako když si potřebuješ něco spočítat, nic. Prosím
1: špatné.
0: Tě, tak si tam najdi v tom stroji, kde teď tě připravuješ, víš, nevíš, je i kalkulačka, nebo najdi si prostě na vyhledávači kalkulačka, zase jako tě nechci trápit. Já mám pro vás takový, on je to docela známý trik, i když budeme říkat, že kouzlo, a třeba se vám bude hodit, to jen tak na okraj, ale radši si to píš, jo, takže klidně si radši myslí nějaké nižší číslo, jo, a podobně. No prostě. Budu teď jako, že budeme dělat magii. Tak, mysli si číslo, jo? Máš?
1: No.
0: Připočti k němu ještě jednou to stejné číslo.
1: Ano.
0: No a připočti k němu číslo třeba...
1: Tak to zvládnu z hlavy,
0: ne? Ne, tak dáme nějaké velké, 10 000, jo?
1: No.
0: Máš? Zatím, jo, dobře. Teď to celé číslo, které ti vyšlo, rozděl na dvě poloviny. Máš, jo? Jo?
1: No.
0: Dobře. A od té jedné půlky odečti číslo, které jsi na začátku myslela. Teď jste si vyzkoušeli, jak vám to buď to funguje nebo ne, s počtama a podobně. Já ho říkat nebudu, mimochodem, je to ono, které ti zůstalo v hlavě?
1: Jo, ale jo. To je nějaký trik.
0: No jasně, že asi je to trik a podobně. Nicméně, pokud jste počítali stejně jako Lenča, tak by se vám to mohlo hodit, ten výsledek, i v rámci... Co?
1: Ne, tak to je dobrý. Normálně zlatého bludišťáka dostává Ráďa.
0: Ale je to možná moc brzo, že jo, na tenhle ten trik a podobně, tak nevím, jako jestli si to, dívej se.
1: Skvělý trik.
0: Usinu až
1: jo.
0: Tak řekneme v rámci čeho,
1: no,
0: nebo to zopakujeme ještě jednou ten trik později trošku.
1: Můžeme ještě zopakovat, takže dávejte pozor skřítku v poklad a ta částka, kterou teď Ráďa vytrikoval, tak o tu budeme hrát.
0: Ta, co vám zůstala v hlavě, jo, jenom abychom si rozuměli, tak dneska ráno může padnout. Tak.
1: A někdo si říká, my budeme hrát dneska o 23 korun?
0: Hele, jako zažil jsem to v rámci toho, pak jsem zuřil.
1: Ale skvělý.
0: No, on, myslím, že ten trik má jakoby v různé podoby, tak jako napříč světem, ale funguje to, je to takové jako hezky mrazivé. No,
1: takže krásná tak. Nápověda, no a jsem zvědavá, kdo s námi vstává takhle v 6.09 a bude si to pamatovat, protože vlastně skřítku v poklad budeme hrát dvakrát mezi 7.08 a 8.09.
0: Jo, samozřejmě potom i kolegáčci, ale jak už jsme říkali, ve čtvrtek 25. jedno z radních kol bude jako velmi na jistotu toho, že se nemusíte bát přihazovat a přihazovat.

0: Krásné ráno, ladíte rádio Čas, taky dobré ráno Moravo, 25. června 6.13, to je aktuální čas, ať už jste kdekoliv, ať už nás posloucháte kdekoliv.
1: Jsem ti nenadával, to nebylo zprosté slovíčko.
0: Já jsem moc nerozuměla, co mi říkáš. Pila něco? Pila?
1: Je teď Mila.
0: Je teď Pila? Pila. Jo, Milan!
1: Já jsem tam, to bylo taková, jak se tomu říká, když je to, když jenom vlastně
0: odečítání
1: z rtu, přesně tak.
0: A to mi moc nejde.
1: Ale na Milana jsme dobří, jako že to vždycky víme, jo, Milan a podobně, Milan. Akorát pozor, ty máš tvůrčí proces, jo, chystáš, víš, nevíš dnešním datem a podobně, tak jsem se jenom ptal jako za minutu 4:07, jako jestli Milan. Takže,
0: ano, Milan.
1: Jo, tak mám připraveno.
0: Dobře, máme, takže se podíváme, co nám Milan píše ve hvězdách a doufám, že nebude ostrý jako pila.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude oproti dnu předchozím o něco komplikovanější. Idylické, milostné a erotické aktivity začnou dostávat trhliny. Budeme se tak orientovat hlavně na rodinné záležitosti a hledat řešení pro emoční roztržky a nemoudré chování. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mají šanci na zamilovanost či setkání s někým velmi milým. Berani budou hýřit velkou energií, ale budou inklinovat k flirtování bez ohledu na to, zda je či není někdo zadán. Pany budou ve svých argumentacích nepřekonatelné. Kozorohů by se měl držet štěstí a býci si budou chtít užívat všech radostí pozemského bytí. Blíženci mohou řešit nespecifické profesní problémy. Váhy by měly častěji zmatkovat a vodnáři mohou zažít den blbec. Rybám by mělo vše vycházet skvěle. Raci budou hraví a nejraději ve společnosti dětí a štíři budou ochotně podléhat možným milostným svodům. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Skvělá muzika, doufám, že je dobrá pohoda. Ve čtvrtek 25. června s Lenčou a Radimem na rádiu Čas je 6.19, nový den se probouzí.
1: Krásné ráno a začneme romantikou, letem, světem, internetem, protože mě teďka úplně tak jako to vehnalo slzy do očí, protože jeden mladý pár se vzal v nemocnici jen několik hodin před operací mozku toho mladého muže. Naštěstí ta operace dopadla dobře, takže můžou dál společně sdílet ten život, ale nějak nechtěli o tu svatbu přijít a bylo to velmi riskantní, takže nevěděli, jak to dopadne, tak se vzali těsně před tím.
0: Ano, někdy to bývá ještě smutnější, když už opravdu jedna nebo druhá strana ví, jako že jsou to ty poslední dny a podobně. Takže tady to bylo ještě s takovou tou pomyslnou ruskou ruletou, ale v dobrém slova smyslu. Hmm. Takže palec nahoru a všechno dopadlo tak, jak má. Že?
1: Ano, ano, a je to krásné. To je taková jako romantická zpráva, taková pěkná na příjemné probuzení. Mm-hmm. Že láska existuje a je všude.
0: A nerozvibrovala tě nějak jako.
1: Rozvibrovala?
0: No tím směrem jako svatebním a podobně. Všechno v pořádku, jo?
1: Jakože?
0: No ne, tak jako že o tom mluví a mimochodem ten prstín jak tě zdobí, že jo, tak jako jenom jestli, ale tak jako kdo by se teď zrovna chtěl vdávat, že jo, v tomhle počasí.
1: Tak jako já bych se klidně vdala, ale máme jiné věci na řešení teď.
0: Jo, jo, co si budem přesně tak. No. Mimochodem vždycky se ptám, když nevím, tak se ptám. Teď pozor, odstřiháváme, abyste se zase nemysleli seniorský odskok. Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadá, že jako, že máš nový střih nebo účes.
1: Ne.
0: Nějaký
1: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
0: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
1: Ano.
0: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím, děkuju moc. 6.21.

0: Nový den má 6 hodin a 24 minut, s vámi na rádiu Čas Lenča Líšková.
1: Radim se vyslal Bednář.
0: Nezapomeňte, jenom připomínáme i dneska pět kol v rámci skřítkova pokladu, s tím, že jeden raní, dá se říct bonusový, bude opravdu jakoby s krásnou částkou, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně to jsem ještě musel zmínit, teď se to skloně na všechny možné způsoby. Máš ráda titulky, že jo, a podobně, takové ty názvy článků a tak dál. Tak tohle cinklo mě a je to opravdu aktuální, tak jenom zkus doplnit, jo. V Anglii zrušili akci o extrémních vedrech kvůli...
1: extrémnímu vedru.
0: Přesně tak, ano, přesně tak. Opravdu tam měli mít konferenci o tom, jako jak s tím nakládat, jak se proti to, ale protože jsou v červené zóně a mě to překvapilo třeba jakoby u Velké Británie, ale opravdu taky, ty čtyřicítky se tam teď skloňují, tak hold a akci zrušili. A mám pocit, že to bude na více místech, no. Já jsem myslel, že se to týká jenom České republiky, ale Evropa teď opravdu jakoby naříká.
1: Ale mně se teda líbí... jako variace na ten článek, víš? Mm-hmm. Jako, jak by to znělo třeba? Konferenci o sexuální výchově zrušili kvůli sexu.
0: Sexuální výchově kvůli...
1: jo, nebo...
0: Teď jsem odešel normálně.
1: Teď
0: jsem odešel pryč, ne, ale já jsem, ne, to je dobře, tak já to přiznám. Já jsem jakoby to chtěl rozvést, to, co jsi řekla ty, a pak jsem si to začal představovat.
1: Jo,
0: a měl
1: takhle.
0: Jsem chuť si odskočit.
1: Jo,
0: teď opravdu jako přiznávám, co se ve mně děje a podobně, takže jako...
1: To je takový brainstorming na tohle téma. Mně ještě napadlo,
0: ještě jednu, no.
1: Festival o pohřebnictví zrušili kvůli popelu? To je úplně...

0: mokrý hadr na hlavu. Mm-hmm. A to se dá.
1: A poprosíme, zkontrolujte vlaky, už teď zkontrolujte vlaky na víkend, jako jestli vám fungují klimatizace. Se potom diví, jak oni jsou strašně jako překvapení, že jim, jako že se jim pokazila. Jo?
0: A toho já se trošku bojím, no, protože v neděli mám přesun do Prahy vlakem.
1: To říkám.
0: A oni už, kdyby to byly ty staré vlaky, tak mě to neděsí, protože tam si aspoň otevřeš okýnko. Ale ty klimatizované, tak tam už nejde otevřít vůbec nic, no, a tam je to o zdraví.
1: Nezapomeňte, jak jsme říkali teď před pár dny, to letadlo, které zůstalo na té rozpálené ploše, no. Že jo, v Německu, mělo letět do Turecka, stačila jedna hodina, měli tam 56 stupňů, že jo.
0: Takže dávejte pozor.
1: Jsem kokpitu, prosím vás, mňujnějte se, 6.26, hezký nový den.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo, vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chodě a kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
8: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
10: Cashpoint. Rychlá změna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Čtvrteční pohoda s rádiem Čas, ať už děláte cokoliv po ránu a jsme vám společníkem, tak doufáme, že se máte fajn. Před malou chvílí, vzhledem k teplotám, jsme zmínili, nebo spíš jako doufáme, že se řada akcí rušit nebude, vzhledem k vedru, které trošku zaklepalo na dveře, nejenom na Česko, ale i na Evropu. A zvlášť u akce, která už se opravdu chystá, zítra začíná a byla by škoda se jí nezúčastnit třeba právě kvůli tomu vedru.
1: Pokud jste někde poblíž, tak samozřejmě zveme hodně srdečně do Frýdku Místku, do areálu Nová osmička, který je za mě naprosto top strop, krásný areál, kde si opravdu užijete úplně moc věcí, ale hlavně už 9. bleší trh a podpoříte, tak nově
0: Hezké slovíčko na rozmluvení, že? Kanisterapie, ano.
1: Kanisterapeutické hafany z Podané ruce za ZS.
0: Ano, přesně tak, společnost Podané ruce, mimochodem doporučuji jejich webovky, protože ti pomáhají na 100 různých způsobů, ale tentokrát to bude právě na pejsky, kteří potom pomáhají těm svým vlastně páníčkům a majitelům v různých důvodech. Myslím, že u toho bude v roli moderátorky naše kolegyně Kristýnka Střelcová. Hmm. Takže ještě jednou, zítra to začíná až do neděle, vždycky mezi 10. a 18. hodinou. V podstatě si zde nakoupíte na blešáku cokoliv za symbolické ceny a všechno půjde na dobrou věc.
1: Ano, budou tady třeba knihy, hračky, dekorace, oblečení, elektronika, no a spousta dalších úžasných věcí.
0: Takže posíláme dál a vy se určitě stavte.
2: Dobré

0: Tak samozřejmě k řadě těch přání, které pro vás máme na Rádio Čas Plus jako bonus, hity, které milujete, tak k snídani dobrou chuť, nicméně můžeme myslet i na svačinku, na oběd nebo na dobrou večeři. A teď jako zásadní otázka, která ovlivní můj přístup k vám, prosím vás, říkám to s nadsázkou. Leni, řekni mi, co jsi mi, nebo prozrať, co jsi mi poslala, myslím, že o víkendu to bylo, a kde jsi to vlastně viděla?
1: Neříkám to s nadsázkou, jenom tak bych chtěla uvést do záznamu. No. Byla jsem ve své nejoblíbenější kavárně v Brně, kde je mi teda úplně nádherně, a tam právě měli dvě skleničky na spropitné a ty si mohlo hodit nějakou korunku do skleničky, se kterou si souhlasil. A byla tam otázka, krupicovou kaši míchat a nemíchat.
0: Sami víme, vždycky poslední roky jednou za rok se zeptáme, protože je taková jako krásná diskutabilní otázka, tak jak to máte vy? Ono se to týká jako více potravin, ale ta krupicová kaše je takovým středobodem všeho, takže jestli opravdu děláte si ty cestičky, jdete do středu anebo to rozňahňáte. Co facebookový národ mimochodem, protože ten přispíval už přes noc.
1: No tak, já se tě hned podívám, jasně. Já jsem se raději nedívala.
0: Lenča kouká a já jenom připomínám 776612800, pište, nahrávejte, protože někdy třeba i o tom doma vedete diskuze mezi sebou a tak dál.
1: Michal píše, miluju krupicovou kaši, tak jednou do měsíce k obědu si ji dám a míchal jsem jako malý a teď už ne.
0: Mhm, zlatý.
1: Takže míchal.
0: Proč? Ne, už ne, to je důležité, prošel, uzdravil se.
1: Marketka, míchaná, v dětství nejlepší. Ale zase píše, v dospělosti už nemíchám.
0: Uzdravená, v pořádku, další.
1: Ale chutnají mi obě. René, nikdy nemíchat, pěkně od kraje ke středu.
0: Hele, víš, co pro mě bylo překvapení poslední roky, protože já jsem opravdu vyrostl na té kombinaci, to řeknu, to granka a v podstatě no, jako jasně. Másla a tak dál. Nicméně mám pocit, že i s Denčou naší kolegyně jsme to řešili 2 roky zpátky a potom posluchači psali, že to je běžné. Někteří zdobí a sladí spíš jako s kořicovým cukrem.
1: Ano,
0: a máslem. Taky, no. Já to do té doby neznal, ani jsem vlastně ještě neochutnal ani.
1: No, Ivona píše zásadně nemíchat. A počkej, někdo tady dělal ty cestičky.
0: No, přesně tak. A no. To už musí být teda hodně másla, jo? Což.
1: A Hanča to má takové svobodné, to je taková krupicová hippie.
0: Podle citu?
1: Jak kdy? Někdy ano, někdy ne.
0: No počkej, a ty jsi teda vždycky míchala, protože my na tohle téma žertujeme a podobně.
1: Jo, já jsem to měla ráda.
0: A i další věci, které jakoby všeobecně, nebo takhle, jak máš tendence míchat si na talíři nějaké třeba, jakoby, já nevím, obědy a tak dál?
1: Ale
0: já už jsem, bez legrace, já už jsem jednou viděl někdo si takhle zamíchat jako krupicovou kaši i knedlové přozelo.
1: Ne, tak to ne,
0: no,
1: tak to jim normálně.
0: A to bylo teda, to byl pajšl potom výsledek.
1: Ne, to ne, ale tak krupicová kaši je prostě nejlepší míchaná. Protože se ti spojí všechny ty chutě, ten mňam.
0: Jo, já respektuju tvůj názor.
1: Ne, nerespektuješ, ne, ty mnou pohrdáš.
0: Vůbec, trošičku. Ne, a teď vážně, WhatsAppový, jak to máte? 776612800 a bon appetit.

0: příjemné ráno, probouzíte se do nového dne s datem 25. června, čtvrtek 6.45.
1: Nemáme pro vás rozhodně návod na život, spíš se snažíme předat tu pohodu mezi ty, které třeba občas ten život bolí. Nicméně Lenča něco našla, ne desetero přikázání, ale spíš sedmero doporučení, tak s vámi zkusíme zbilancovat, jako jestli tomu taky odpovídáme nebo ne, nebo jestli něco z toho plníme. O čem to je?
0: Zjednodušeně řečeno, je to o tom, co máte udělat ráno, abyste neměli celý den depku. Je to 7 věcí, které je potřeba dělat každé ráno.
1: A týká se to i lidí, co vstávají jako my a musí na ranní, jo?
0: Jakoby. No, počkej, jo, těch 7 věcí si projdeme. Takže první co, tak bychom opakovaně neměli odkládat budík.
1: Dneska se mi to zrovna stalo, já mám teda 3 jako postupně, jako když se chci odměnit, ale protože jsem blbě spal v noci, tak jako dneska jsem to měl, takže dneska jsem odkládal, no. Ale ne vždycky.
0: Ne vždycky, no tak neměli bychom ho odkládat, protože každé to zazvonění zvyšuje stresovou reakci těla.
1: Je to tak, no, takže tak z 50% zatím.
0: Takže vždycky, když vám zazvoní, tak vyskočíte jako laňka, řeknete hurá, je to nový den.
1: Ano, přesně tak, ano.
0: Taky bychom měli pít po ránu vodu a ne kávu, protože káva dehydratuje, takže sklenice vody po ránu je to nejlepší, co můžeš udělat.
1: Splněno.
0: Splněno. A neměli bychom hned myslet na mnoho úkolů a neměli bychom jich mnoho dělat. Jo, to znamená, že hned jak vstaneš, tak zapneš a tohle zařídit, tohle udělat, tohle nachystat, než odejdeš z domu. Já teda řeším hned, protože...
1: To nejde, no. To nejde lidi, ale no tak, jako halo, kdo to psal, paní Voráčková, dobře, fajn, no.
0: No ne, protože pohled na dlouhý seznam povinností, které je potřeba udělat ráno a dopoledne, může vyvolat dojem, že den nezvládnete.
1: Ten pohled máme v hlavě, že jo, on se prostě sepne a už to jede, no.
0: Taky bys neměl mít den bez plánu.
1: To většinou je tam, vždycky minimálně jedna položka, málo kdy se stane, že je úplně prázdno.
0: Jo, takže když budete mít naplánovaný celý den, tak to prý pomáhá psychice. Mm-hmm. Já nevím, já mám někdy radši, když mám volno, když nemusím nic řešit.
1: Jo, ale máš plán, že budeš mít volno.
0: Jo, takhle.
1: Jo, takže jako víš to. Tak.
0: Taky bychom neměli kontrolovat mobil hned po probuzení.
1: Já z praktických důvodů, jo, takže tak bohužel nesplňuju.
0: Jo, to taky dělám. Máme nedostatek přirozeného světla.
1: What? Co?
0: No, měli bychom, vlastně když se probudíme, tak bys měl jít ven a koukat se ven, jaké je světlo.
1: Dobře. No.
0: A tak my tady nemáme žádné přirozené světlo.
1: No a hlavně, no tak ne, tak mám ještě nějaká rána, než se sem dopravíme, že jo, a podobně, no, ale to je většinou tma, ne?
0: To je tma, anebo ano. Jsem v autě a jinak ano, jsme tady jak v akváriu.
1: Takže... Paní Voráčko, a kolik hodin bylo, když jste to psala, no. Jo, tak na okraj.
0: A potom za 7 bychom neměli ignorovat vlastní rytmus a pocity. Jo, že nerespektujeme svůj denní rytmus. A tady u toho bodu jsem se právě jako... zastavila.
1: Ano.
0: A říkám, tak kdybych respektovala svůj denní rytmus, tak přicházím na 8 sem. Protože já přirozeně spím do 6.
1: No. Už jsi 48 hodin vzhůru. Teda, pardon, 48 minut jsem to trošku přepíská. No, tak. Ale cítíš se, jako bys byla vzhůru 48 hodin. Tak,
0: tak
1: jako po ránu.
0: Přesně. Takže co ty?
1: Jo.
0: A kdybych někdy dala na svůj pocit, tak zůstanu v posteli, že?
1: Jo, tak se domluvíme, že dáme zítra na své pocity.
0: No, takže já zůstanu v posteli a ty to budeš?
1: Já nevím, no. Ne, já spíš jako teď, co už jste v hlavě bilancuju, tak jako z těch 50-60% jsme prošli nebo neprošli,
0: no,
1: že jo?
0: Jakž takž.
1: Teď schválně co vy, že jo, ale tak to jen tak na okraj, protože dneska hlavně řešíme tu kašu, jo, takže jestli máte ten niterní pocit, že si jí dát, a to je jedno, jestli míchat nebo nemíchat, tak si jí dejte, no.
0: Jako krupicovou kaši na nervy.
1: Jo, ale jako já hlavně nechápu, oni to vždycky píšou tak, jako že člověk má spoustu času po ránu. Ono by to mělo být, jo, věnovat se sám sobě jako hodinu a půl, ale...
0: Ale ono je to dobré. Já jsem kdysi dávno měla práci na odpoledne, takže já jsem dopoledne, to jsem úplně milovala, jsem měla rituály. Pomalé snídaně, zacvičila jsem si, jako ta rána byla úplně nádherná.
1: Značka ideální.
0: No, takže, ale tak máte alespoň pár tipů, pokud třeba nějakou maličkost, alespoň tu vodu po ránu změníte, tak by vám to mělo udělat mnohem lépe.
1: Za 10 minut 7 posíláme pohodu, ale taky 7 tipů navrch, a aby toho nebylo málo, za chvíli začneme skládat tajemnou větu Rádia Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: A protože platí, že hrajeme hity, které milujete, možná i budoucí hity nebo písničky, o kterých se teď hodně mluví, tak jednu na úvod?
2: Ano.
1: Jednu na úvod?

0: Tady kovinka, ne?
1: Je to Vojta Dyk, no.
0: Přesně tak, no.
1: Velká novinka na streamech a na YouTube nový klip, který teda je hodně mrazivý na konci. Je tam velké sdělení.
0: Uh-huh.
1: No, každopádně Vojta Dyk vyráží opět v létě na koncertní tour, takže ho uvidíte na spoustě akcí a jedna z nich je taky 26. srpna v Praze v Riegrových sadech, kde vystoupí.
0: No a kdybyste u toho chtěli být zadará, tak klasicky v rámci megaléta pro to něco udělat, skládáme tajemnou větu, která má vždycky 4 slova, no a my to ráno načínáme a rádi posíláme to první slovíčko už teď krátce před 7. hodinou. Lení?
1: Dnes.
0: Ano. Tak slovíčko dnes, jedno z těch kratších, a potom přidáme, jsme se bavili, protože už známe jako celé znění věty, tak jsme se jí trošku zasmáli, ale jenom tak jako zlehka, to říkat nebudeme, ale prostě dnes. To jistí, jo?
1: Dnes,
0: no. Jo?
1: Jestli chcete jít na Vojtu Dyka, tak dnes.
0: Si zapište.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: to patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Vážná nehoda se řeší v Kroměříži. V ulici Velehradské osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Držovice na Prostějovskou v ulici Olomoucké. Tady se srazila dvě osobní auta. Odstavené auto nás zdrží na trase Brno-Pohořelice na dálnici D52 na úrovni 16. kilometru. A problémy jsou taky na Břeclavsku, na trase Podivín Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: V neděli namíříme až 40 stupňů. V Ostravě má vzniknout nový luxusní hotel. Fotbalisté po prohře s Mexikem končí na mistrovství světa. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhnou extrémně vysoké teploty. Meteorologové na neděli předpovídají 40 stupňů. Měl by to být vrchol tropických veder. Z kraje příštího týdne už se mírně ochladí. Teplotní rekordy aktuálně padají v celé Evropě.
7: Morava aktuálně.
6: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Vzniknout by to měl minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
8: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
7: Rádio Čas Sport.
6: Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Azteckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Taky dnešek bude pořádně horký. Teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 28 do 33 stupňů. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. Tolik zprávy, po 7. hodině pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Krupicovou kaši zbožňuju a stejně tak míchání, ale i to musí mít řád, takže postupně míchám jednotlivá sousta. Aha, takže někdo míchá jako sousto, jo.
1: Aha.
0: Kaše zůstává na pohled krásná a chuťový zážitek je perfektní. Jedna z odpovědí na otázku, jestli krupicovou kaši pro děti, pro dospělé mícháte, nebo necháváte se vším všudy. A Sapča, ta tomu dodala ještě bonus navíc, hned pochopíš, Lení. Krásné ránečko, kaši nemíchat, ale skořice má slovo vynikající rádio, protože jsem zmiňoval, že jsem o téhle kombinaci nevěděl. Alenčo, bude skřítek, prosím, prosím, ten první mega výherní, já už druhého nestíhám. Děkuji za odpověď, Sapča.
2: Girl.
1: Vy po nás chcete takové informace. Tady se nám totiž rozmohl takový nešvar.
0: Objednávky.
1: Objednávky. My jsme totiž byli takový hodně hodní. A tak nějak jsme naznačovali, jak se skřítek vyspal, nevyspal a podobně, že? A najednou po nás všichni chtějí, abychom informovali.
0: A myslím, že to děláme jenom ráno, že jsme takový jakoby...
1: Jo, že jsme takový měkosrdcatí, bych řekla.
0: Takové jako maminčin cicek, jo? Takže, hele, že jste to vy, protože jsme to zmiňovali, neřekneme, jestli první nebo druhé kolo, i když to asi pochopíte z nich. Nevolejte, ještě jsme nic neříkali. Za chvilku si dáme teda ještě jednou ten početní trik?
1: Dáme.
0: Jo, který vás možná navede tou cestou, jak moc, až řekneme, že bude ten čas, jako riskovat nebo ne. Rozumíme si?
1: Ano.
0: Víc jako už asi napovědět nemůžeme, ne?
1: Já myslím, že jsme napověděli tak, že už to víc nejde.
0: Tak
1: nejde to.
0: Indicie na skřítku v pokladně Radio Čas už za chvíli.

0: Svatební song, my už jsme svatbu dneska řešili, o čem jste mluvila, Leni? Já teď mám úplně výmaz.
1: Ty se mě ptal, jestli mám mrnění.
0: Ale následkem něčeho, jo,
1: jo, protože mladý muž si vzal svoji snoubenku těsně před komplikovanou operací mozku, a chtěli tedy to stihnout předtím, protože to byl velký risk a nevědělo se, jestli se probere z narkózy, tak se vzali předtím a má to velký happy end, on už se probudil jako manžel a teďka spolu můžou jít životem, protože ta operace dopadla dobře.
0: A když už to takhle jakoby nám ten Marek Ztracený umetl, tak jenom připomínáme, že pravděpodobně zase lidi pátrali a nějak si to dali dohromady, že ten příští týden v New Yorku by se nám měla vdávat Taylor Swift.
1: Jo? Ano, ano.
0: Se svým milovaným, on se jmenuje Kelsey, jo, pokud se nepletu, 3. července, což by měl být příští pátek, takže uvidíme, ono to bude asi velké. Nicméně, pořád nevíme, proč voláte, jo, ale nevadí, protože linka Rádia Čas nám zvoní, ale z toho důvodu, že jsme naznačovali, že jedno z těch 5 kol v rámci skřítkova pokladu bude dneska hodně dajné, že jo?
1: Ano.
0: Nemusíte se bát riskovat. A my jsme na začátku dne, tak abychom se probrali, už jsem dělal takový magický trik, jako napojení mezi mnou a Lenčou, tak si ho zkusíme ještě jednou, jo?
1: Dobře.
0: Vy si to zkuste taky, jde o to trošku počítat v hlavě, tak pokud vám to moc nejde, tak klidně nějaká nižší čísla, jo? A jdeme na to, jo? Víc
1: Já
0: už asi napovědět nepoužívám.
1: Doporučuji čísla do 10, aby se vám to lépe počítalo.
0: Dobře, dobře. No. Myslí si jiné Leni než
1: Mám.
0: Předtím, jo?
1: Ano.
0: A prozradíš mi, jaké jsi myslela předtím?
1: Jo.
0: No?
1: 8.
0: Dobře, to je fajn. Nevím, tak to mě zajímalo. Mm-hmm. Takže myslí si jiné, jo? Jo? Takže myslete si jakékoliv libovolné číslo. Máme? Připočtěte k němu ještě jednou to stejné číslo. Jo?
1: Mám.
0: Dobře, ať se neopakujem, tak připočtěte k němu číslo třeba 10 000. To už jsme říkali před hodinou.
1: Mm-hmm.
0: Máme?
1: Ano.
0: Tak rozdělte to celé číslo na 2 poloviny, které vám vyšlo.
1: Mm-hmm.
0: Máme, lidi? A od té jedné poloviny odečtěte číslo, které jste si na začátku mysleli.
1: Ne, to vyšlo.
0: Počkej, ty ani nevíš, co mám na papírku, Leni, a podobně. A to, jestli jste počítali dobře, to, co vám vyšlo v té hlavě, pořád to nebudeme říkat, tak čistě teoreticky by to mohl mít
1: skřítek
0: ve svém pokladu.
1: Ale v jednom kole. A
0: v jednom z kol, v tom dajném kole, jo, no. Takže... Rozumíme si?
1: Ve kterém, no. Mm-hmm.
0: Tak
1: no.
0: Jen tak na okraj.
1: Ale zas to vyšlo. Já jsem úplně překvapená.
0: Girl.
1: Pořád.
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Heslo pro dnešní ráno, dnes doporučujeme kašovitou stravu. S Lenčou na Rádio Čas se ptáme.
1: Ptáme se vás na to, jestli mícháte nebo nemícháte krupicovou kaši a jsou to teda boje.
0: Mimochodem pár audiospráv, což ceníme, vlastně dneska docela hodně audiospráv, co Soňa třeba.
2: Hej, dobré ráno. Krupicová kaše. Samozřejmě nemíchat. Potřebuju tam hodně másla a přichystaný kránko a cukr, abych to mohla vždycky dosypat. Přeji pěkné ráno, Soňa, Uherské Hradiště.
0: Úplně takové ukázkové a popisné, tak
1: děkujeme.
0: Chceš ještě jedno, tak jenom tady čerstvá od Pavly z Ostravy. Kaši jsem míchala, jenom když jsem spěchala, aby rychleji vychladla. A z kořici jenom v kombinaci se strouhaným jablíčkem. Ségra zase měla ráda, jo, aha, to jsem taky někde slyšel, strouhaný perník na kaši.
1: Jo, ale já teda jsem klasika, že kakao a máslo. No.
0: A mám potom ještě jednu, to už není krupičná kaše, ale vzpomínka na mou civilku, kdy jsem dělal ve třech mateřských školkách a v té době, nevím, jestli to je dneska ještě, byla kaše, ale taková ta celozrná, nevím, mi to chutnalo teda strašně moc a tu dětem zalívali malinovou šťávou.
1: Aha.
0: To byl taky zážitek a úžasné na cestičky.
1: Wow.
0: Takže tak, no. Tak teď
1: já
0: už jenom,
1: teď, ano, já pardon? Já jsem se zamyslela, víš, protože já vzpomínám, já jsem krupicovou kaši podle mě neměla třeba 15 let.
0: Bože moje, to zbožím.
1: Jsem nejedla. A ty fakt. Si ji děláš, vaříš si doma?
0: Jo, raz za čas, jo.
1: Wow.
0: Ne, no. Fakt, jako, to je zážitek, no, taková jako esence dětství. Já jsem to moc nevyhledával a teď opravdu.
1: No tak co vy? Míchat nebo nemíchat? Facebook, WhatsApp a neustále k dispozici.
0: Milana Gelnera, typuješ na míchače?
1: Já myslím, že ten nemíchá.
0: Ne, on je ve znamení ne. Pany. Ten ne.
3: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Čtvrtek bude oproti dnům předchozím o něco komplikovanější. Idylické, milostné a erotické aktivity začnou dostávat trhliny. Budeme se tak orientovat hlavně na rodinné záležitosti a hledat řešení pro emoční roztržky a nemoudré chování. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mají šanci na zamilovanost či setkání s někým velmi milým. Berani budou hýřit velkou energií, ale budou inklinovat k flirtování bez ohledu na to, zda je či není někdo zadán. Pany budou ve svých argumentacích nepřekonatelné. Kozorohů by se měl držet štěstí a býci si budou chtít užívat všech radostí pozemského bytí. Blíženci mohou řešit nespecifické profesní problémy. Váhy by měly častěji zmatkovat a vodnáři mohou zažít den blbec. Rybám by mělo vše vycházet skvěle. Radci budou hraví a nejraději ve společnosti dětí a štíři budou ochotně podléhat možným milostným svodům. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Svět se zbláznil, chtělo by se říct, ale tak jak i dobré, fajn, že nás posloucháte celý týden, protože s Lenčou naznačujeme, že zrovna čtvrtek 25. června může být hodně zásadní pro někoho, kdo s námi pravidelně hraje nebo se pokouší dobývat skřítků v poklad, protože jedno z ranních kol, my si dáme dvě, alespoň za tuhletu ranní dvojku, tak bude hodně dajné.
1: Ale
0: a
1: jenom
0: můžete
1: jedno.
0: Hodně riskovat. Jedno z nich, ano, přesně
1: no.
0: Tak.
1: Jedno jo? Bude takové příjemné, takové jak bývají.
0: Takové normální. Ano.
1: Normální. A jedno bude velmi, velmi divoké.
0: A svět se zbláznil, ale chápu to, je to logické, říkám z toho důvodu, že linka se nám od té doby natrhne, ale ještě jsme nevyhlašovali, ať voláte, takže buďte v klidu, ještě si dáme třeba víš, nevíš a taky letem si tím internetem, co ti cinklo, Lení.
1: No, podíváme se na Shakiru, která v jednom směru překonala svého bývalého manžela. Zkus si tipnout v čem.
0: Tak, no počkej, tak bývalý manžel je fotbalista.
1: Ano.
0: A týká se to toho,
1: Gerard
0: že třeba
1: Piqué.
0: On hrál, cože?
1: No to byl ten Gerard Piqué.
0: Ne, že třeba on hrál na nějakém stadionu, který ona teď vyprodala nějak rychle, nebo to mě tak napadlo, to je...
1: Ale si, dobře jdeš tím směrem. No, ona na tom stadionu byla častěji než on.
0: Jo.
1: Protože ona vystoupením na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa na stadionu Azteca a také si připsala svou čtvrtou účast na světovém šampionátu.
0: Pardon, něco polkl.
1: Jo.
0: Aha, počkej.
1: Takže ona vlastně na tom světovém šampionátu byla vícekrát než on. On tam byl třikrát. Účasten.
0: To znamená, ona už to má za sebou a potom ta Madonna, protože je to pořád ten stejný šampionát,
1: ano, ano.
0: Takže potom ta Madonna bude až v rámci toho finále uprostřed v tom halftime a s těmi BTS
1: až,
0: a tak dál,
1: no,
0: 19. července. Jo.
1: No, ale Shakira je tváří celého šampionátu přece.
0: No, ona nespívala... si mohla dát záležet na písničce.
1: Daj, no. Se jmenuje na písnička.
0: To je Waka Waka, akorát změnila text.
1: Řekla Mirka Spáčilová.
0: Ale jedno se musí nechat, protože jako nějaká čísla mám v hlavě, pokud se nepletu, tak příští rok slaví 50. a to je teda potvora neuvěřitelná, teda vypadá skvěle.
1: No ale Daj jako je další píseň světového šampionátu a ty si zrovna jako úplně zhodil.
0: Jo?
1: Víš, jak se vyjadřuješ o Shakiře? Jako o Lorín, která vyhrála dvakrát Eurovizi.
0: A co jsem řekl o Lorín?
1: Že tetu je stejné jako, co byla ta první?
0: Euforia.
1: Euforia.
0: Ano, tetu je vlastně euforia, akorát to kálinější.
1: Tak ano.
0: A moc se jí nechtělo hýbat, už tam jenom seděla pod tím svěrákem, nebo co. Ježíši Krista, už to...
1: Tolik úspěchů známých zpěvů.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě-Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
6: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
7: Rádio Čas.

0: pozvání.
1: Dvě minuty po půl osmé, nový den se probouzí, Lenča, Radim, taky Rádio Čas, teda taky Honza Kavelčík ve studiu Rádio Čas, takhle, ahoj.
2: Dobrý den, tady Rádio Čas.
1: Ahoj. A tak jako s jedním z našich symbolů, Honzi, jako co si budem. Prosím tě, v jaké si fázi přípravy víš, nevíš na pátek, protože jsi mluvil už včera předevčírem, jakože vlastně na to myslíš.
2: Ano, Rádia se mě v pondělí zeptal, jestli nachystám čtvrtek anebo pátek, zeptal se mě zhruba v 8.15. V 8.16 jsem začal dělat a ještě nemám nic.
1: Tak zítra někdy...
2: Jenom nervy.
3: Ale tak do zítřka je času dost.
2: No, tak jako jo, no, tak zkusím.
3: Ale Honza to má ještě složitější v tom, že já nevím, proč to děláš, jo. Ale Honza se to učí nespaměť.
2: Ale ne, to já se neučím, to já se neučím, to je ta poslední fáze, to já se na to v 7.15 podívám, co jsem tam vlastně dal.
1: A
2: v 7.17 to vím, ale spíš jde o to vymyslet, jo, ale teď jde o to, já si vždycky říkám třeba, tak jako dneska budu v rádiu do 10, do 11 na to budu myslet, odpoledne mám akci tam, v přestávce se na to podívám, něco vymyslím, nic nevymyslím, v práci jsem a do toho něco se stane. Třeba včera, že jo, pak člověk volá na policii, řeší různé rozhovory ohledně různých šílených událostí, které se dějí ve světě.
1: Střelba v Ostravě.
2: No, a pak neudělá další věci, no a pak najednou je pátek a no, tak nějak to stihnu, no.
1: No, ať tady nebubákujem, protože se snažíme přidávat hlavně tu pohodu, tak
2: no právě.
1: No, i když vlastně pohodu. Občas je to do pranice ta dnešní otázka. Krupicová kaše, míchat nebo nemíchat?
2: A to už jste se ptali stokrát.
1: My se ti strašně omlouváme, Honzo.
2: Ne, ale
1: a první.
2: Jakože já prostě to nemám rád zamíchané. Já to mám rád, že to takové prostě pořád hezké a já ujídám to bílé, protože to bílé je nejméně zajímavé. Já se těším vždycky na takové to tučné, sladké a hnědé. A to si nechávám nakonec a pak to třeba mírně zamíchám, ale když já bych to zamíchal hned, tak to už by mělo stejnou standardní chuť a už by tam nebyl ten vrchol.
1: Tak jo.
2: Takhle já to mám třeba i s polívkou. Já třeba v polívce nemám rád brambory. A když dostanu polívku, jakoukoliv polívku s bramborama, tak nejprve jim ty brambory a vůbec mi to nechutná, pak si to teprve užívám.
1: Tak zpátky ke kaši, jenom připomínám všem, využijte jak Facebook, tak WhatsApp, můžete klidně namluvit i audio. Dneska vás to chytlo a to je to velká taková krásná debata.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: V roce 1796 v tento den poprvé veřejně vystoupil v Praze skladatel, kterého poznejte podle indicí. Byl mimořádně talentované dítě.
1: Mm-hmm. Počkej, 1796?
3: Ano.
1: No tak tím pádem to nebyl Mozart.
3: Mm-hmm. Jeho hudba letěla do vesmíru.
1: Pokračuj.
3: Mm-hmm. Osudovým se pro něj stalo číslo 9.
1: Beethoven.
3: Ano.
1: Beethoven.
3: A psal i pro Elišku, to by už byla poslední nápověda, ale to už byste věděli.
2: A to zvonilo v mobilech, když si to si vzpomínám, když byly začátky mobilu, tak to zvonilo.
3: Zanotuj trošku. Tak ano, slyšela jsem svoji starou Nokii.
2: Ano.
3: V roce 1741 Marie Terezie je v Prešpurku korunována uherskou královnou. Jak se jmenoval dokument, který umožnil Marie Terezii zdědit habsburské země a stát se první panovnicí?
1: Máš ABC?
3: Mám.
1: No,
3: mám.
1: Zkus.
3: Tak za A Magna Charta, za B pragmatická sankce, za C toleranční patent.
1: Já mám pocit, Bčko bylo něco jiného, takže tím pádem C...
3: Toleranční patent?
1: Jo.
2: A toleranční patent bylo něco jiného, ne?
3: To bylo něco jiného, no.
1: No tak tím říkám Jáčko, protože Bčko to není.
3: Magna Charta?
1: No tak Bčko to není, to se týkalo poddaných.
3: Ne, pragmatická sankce to je.
1: Fakt?
3: No.
1: Aha, tak jo, tak se omlouvám.
3: Já myslím, že toleranční patent se týkal, to musím vygooglit, to už nevím.
1: Tak sankce mi přijde jako postih, tak se mi to právě nezdálo, jako že díky tomu by se stala královnou, ale to je moje blbost, dobře. Ne, pro boha, tak ne nic, je tako, ty jsi to chystala, ne, já už držím pusu.
3: Zastala nějakou
1: teď
3: blbost.
1: Teď už jenom Honza.
3: Nás bude trapas.
1: Ne, není to trapas, můj problém.
3: Dobře,
1: ještě
3: dnes...
1: jednou si to dám.
3: Dnes se taky slaví den Beatles, den kapely Beatles. Jak se jmenoval první bubeník Beatles, než ho nahradil Ringo Starr?
1: Nebyl nějaký Peter? Peter, že jo, ale...
3: Uznej si to.
1: Jo, jo. Mm-hmm.
3: Pete Best.
2: Já v té době nežil, no.
3: No, Pete Best, to bylo takové to, jak ho vyhodili a pak se stali slavnými.
1: Mm-hmm.
3: A dnes se narodil taky známý spisovatel Eric Arthur Blair. Jeho knihy ale známe pod jiným pseudonymem. Jakým?
1: Tak to je dobré, protože to jsem v životě neslyšel.
3: Já taky ne. Aha. Těžké.
2: Erik Arthur Blair.
1: Podle knihy bychom ho poznali?
3: Hned.
1: Ale já nejsem moc velký čtenář.
3: Ale to, tuhle a, znáte a všichni. Tu zná celý svět.
1: To znamená...
2: A o čem to je?
1: Amerika nebo Velká Británie, podle jako jména?
3: Mm-hmm. A je to kniha, která je nese název pouze jednoho roku.
2: George Orwell, 1984.
1: Se na to ptal, že...
2: Ne, neptal, ale tak jako si to pamatuju z povinné
1: čerby. Já se na to víš, nevíš, Honzinko.
2: Fakt se na to ptal?
1: Ne, no.
2: Aha.
3: Pro mě bylo celkem překvapení, že je to jeho pseudonym. Já jsem nevěděla, že má jiné jméno. Podle čeho se ho vybral, ale to byste dali dohromady.
1: Honzi.
2: No tak to já nevím.
3: Tak mám možnosti buď podle názvu hory, podle názvu řeky, anebo podle názvu vesnice, kde se narodil.
2: Orwell, že by něco
1: Orwell, řeka Orwell, River Orwell, to by nikdo neřekl, Mountain Orwell.
2: To ne, to ta asi ta vesnice, obec, no.
3: Dobře, tak no. Je to řeka.
1: River Orwell, jo?
2: River Over. Over the Rainbow River.
3: Tento den v roce 2009 nás opustil muž, který byl manželem této ženy.
0: Oh, Lisa, there's helicopters outside the house and they're saying you married Michael Jackson.
1: Michael Jackson?
3: Je to tak?
1: Michael Jackson,
3: A to byla?
2: Jsem ani nevěděl, že měl Michael Jackson nějakou ženu.
1: Lisa Marie, ne?
3: Ano.
1: Tím pádem.
3: Ano. Dnes slaví narozeniny i zpěvák známé kapely. Poznejte ho podle překladu písně. Jo?
1: Počkej, teď jsem se ztratil. Zpěvák známé...
2: Zpěvák známé kapely.
1: Ano, ano.
3: Nebo ta píseň od té kapely.
1: Rozumíme.
3: Jo? Vzbuď mě, než půjdeš.
2: Wake me up before you... počkej, ale to ne ty Avič, ten už nežije.
1: A nebo Andrew Ridgely.
3: George Michael, tak ano. Jo.
2: Aha. Já myslel, že to je... No.
3: Já jsem se bohužel, jsem se nedostala k té druhé větě. Jo. Vzbuď mě, než půjdeš, nenechávej mě visícího jako jojo. To mě pobavilo a opravdu ten překlad taky.
2: Jojo, no jo.
3: V tento den a dokonce ve stejný rok se narodily taky dvě významné osobnosti televizního českého vysílání. Jeden ovládal nedělní vysílání a ona v devadesátkách sobotu. On zpovídal politiky a ona hudební hvězdy. O kom se bavíme?
2: Kdo on zpovídal, a je to v Česku někdo?
3: Narozeniny, ano.
1: Prostě dva lidi z televize.
2: Tak Saša Hemala to nebude.
1: On ještě jednou, on?
3: On ovládal neděli a zpovídal politiky, ona sobotu. A zpovídala hudební hvězdy.
1: Počkej, pan Černý? Ale to bývalo kdysi, jo? Aha, tak to si nepamatuješ ty, já už jsi jako starší ročník, tak to znamená... teď odešel z televize?
3: Ano.
2: Václav Moravec.
1: Přesně tak. Mm-hmm. A ona?
3: A ona ovládala soboty a zpovídala hudební hvězdy.
1: A taky v České televizi?
3: Ne.
1: Tak Tereza Pergnerová?
3: Ano.
2: Počkej, oni jsou stejně staří, jo?
3: Jo,
1: ty
2: kráso.
3: Úplně
2: no tak ona spíš jakoby nespovídala hvězdy, ale v neděli uváděla ESO, ne?
1: Omluv se, já jsem taky omluvil za Orwella Honzovi. Omluv se mu.
3: Ale však ona tam měla, tak chceš to vidět, že ona tam měla?
1: Omluv se mu, nehodej.
2: No tak občas s někým mluvila, no, tak to je pravda, no.
3: No tak pro mě Honzo, no.
2: A ne, lidi, máš to krásně připravené. Počkej, já už jako teď mám o to větší nervy oproti zítřku, protože vy vždycky nastavíte takovou laťku a já budu asi tak do rána možná chystat.
1: Nepříjemný pocit, že?
3: Co? že bude Honza nastavovat laťku?
1: Ne, já si já říkám.
2: Ne, že ty jsi nastavila laťku, že já vůbec nevím, co tam dám.
3: To bylo takové hravé, aby nás to bavilo.
2: Jo, to mě každopádně bavilo. To.
3: To jsem ráda.
1: Hotovo?
3: No tak hotovo, konec.
1: No počkejte si hlavně na hravost jménem Skřítků v poklad. První kolo klepe na dveře.
4: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Řečeno trošku poeticky, dnešní ráno s rádiem Čas voní kakaem, máslem, skořicí, jak pro koho, někdy i malinovým syrupem, ale hlavně se vás ptáme.
1: Ptáme se vás na to, jestli mícháte anebo nemícháte krupicovou kaši.
0: Tak Zdeňka, mimochodem jakoby celé jméno zní jako jméno mojí tety, ale není to moje teta, využila WhatsApp rádia Čas k audiosprávě.
2: Hezké ráno.
0: Dobrý den.
2: Přeji všem v rádiu Čas. Takže krupicovou kaši, klasika, máslo, kakao, skořice.
0: A
2: kolem dokola, kolem talíře,
0: ano.
2: Lentilky, které potom udělají krásnou duhu. Ale nemíchat, jenom z vrchu brát lžičku po lžičce, přeji dobrou chuť a hezké ráno. Přeje Zdenka z Ostravy.
0: Zdenka naprosto úžasná a hlavně mám pocit, že po každé větě, když to řekla tu novou ingredienci, tak si to představila.
1: Ano, ano.
0: To byly ty dramatické pauzy.
1: A bylo to hodně napínavé.
0: Tak.
1: A bavilo mě to.
0: Prosím vás, bude to teda napínavé dál, protože už teda spustíme první kolo skřítka jeho pokladu. Uvidíme, jestli bude dajný nebo ne, ale v rámci rána. Jo, my dva vysíláme do 9, jo. Tak v rámci rána hodně dajní bude v jednom z těch kol. Lení určitě
1: se pořadí. Nás, jenom připomenu, čekají nás dvě kola a nevíme, ve kterém to bude.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže 7766 12 800, volejte právě teď a dovolejte se jako pátí v pořadí.

0: To je nějaký unuděný skřítek, mi přijde.
1: Je takový rozpačitý ten skřítek, jo, jeho poklad, protože ví, že dneska bude otvírat asi těch víc boxíků. Nicméně, jak už jsme říkali, a víš, co vezmeme ve správném pořadí, kdo se dovolal, Lenča Radim, Rádio Čas, dobrý den.
2: Dobrý den, Jirka.
1: Jirko, zdravíme vás. Vy jste byl nervózní, že jo, když jste se dovolal před chvílí?
2: No tak vůbec nečekal.
1: Už jste to vydýchal?
2: No, postupně.
1: Už jste to vydýchal. My jenom za nás dva, jo, protože celkem je 5 kol, za nás dva máme 2 kola. Tohle je první v rámci dnešního dne. A jedno z nich má být, poslouchal jste tak nějak v průběhu posledních hodin a dnů, že má být hodně dajné?
2: Poslouchal, ale nevím, jak moc dajné a nevím, které.
0: Aha. No a Jirko, vy jste říkal, že jste v práci teďka.
2: Ano.
0: Co děláte, nebo čím se zabýváte?
2: No, skládám stroje různé, námečník skoro řečeno.
1: Jo, takhle, ale mohl jste si od toho odskočit, jo? Nic se neporuší.
2: No, nám to tak prostě. No, tak my to skládáme, my to napravujeme nebo neprovozujeme.
1: Opravujete, tak výborně, ano.
0: Takže kdybych si zabouchla dveře, tak se na vás můžu obrátit.
2: No, tak to zrovna nedělám dveře, ale taky bych to dovedl spravit.
1: Jirka tě odmítl, takže tak, výborně.
2: To jsem neřek.
1: Pojďme si, ne, A tak děcka, to si vyřeďte potom. V každém případě otvíráme boxíky a vy si to řiďte sám, Jirko, jako jestli chcete pokračovat nebo ne, jo? Jo?
2: Ano.
1: Dobře, fajn, takže jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Tak půjdeme dál teda, jestli má být dneska dajný.
3: 200.
1: No, v jednom z těch 2 kol má být dajný, jo? Takže 200 už máte.
2: Jo, tak dál.
3: 300.
2: Ještě dál.
3: 400.
2: No, ještě dál.
3: 500.
1: Tak máme polokulatou částku. Taková hezká, no, tak. to už je tak jako oběd pro dva, ne? Nějaký takový levnější, no.
0: To už se dá, nebo 2 kávy a dortík.
2: Tak zkusíme ještě, no, zariskovat.
1: Ještě teda.
3: 600.
1: Aha. Skřítek tak ještě. Jak decentně zpomalil, ale...
2: Tak zkusíme ještě dál.
1: Mhm.
3: 700.
1: To už trvalo dlouho, teda.
2: Tak kdyby se mu nechtělo, kurva.
0: Tak co, no, ale tak, chce se mu, nechce tak, se mu.
2: Tak jedno kolo bude to riskantní, tak buď to vyjde teď, nebo...
1: A nebo pozor, ano, to je dobrá pointa, kdyby to nevyšlo, tak vy dál můžete zkoušet, protože...
2: Jo, jsem nevyhrál. Tak zkusím ještě dál.
3: 800.
0: Tak tam máme 800.
2: Že jsem neposlouchal předtím.
0: No, no
1: to, to není jako...
2: No, ještě zkusíme.
3: 900.
1: Mimochodem, kdybyste nás viděl, takhle, někteří v záznamu možná uvidí na televizi Relax pořadu Ranní káva s Rádiem Čas ty posunky, které tady jako máme a řešíme to, jo, tak bokem, jo.
0: Jirko, my normálně jsme víc napětí než vy.
1: Ano,
0: tak to tady úplně řešíme. Tak,
2: chcete ale to říkám, že bude i ten první dajný, tak zkusím.
4: Že je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Víte co, tak my tomu dáme ještě dramatickou pauzu, protože to byl pozdrav od našeho partnera, od Investony, který už teď pro vás má dárkový balíček. Vy teda máte zatím 900 korun a tak jako šineme se někam dál, nebo?
2: Ještě to zkusím, když to má být se zariskovat, tak buď to vyjde.
1: Tak to byla hodně rychlá reakce, ještě jednou. 1000 korun, co dál?
2: No, to už je pěkné, ale říkám, buď je to tady to kolo, nebo není. No,
0: no
2: takže
0: ale vy to musíte zjistit. Jirko.
2: No, právě, takže ještě dál zkusíme.
1: Teď už přidáváme, jo, máme 1100. 1100.
2: Tak ještě.
3: 200.
1: 1200.
0: A tyhle částky už jsme tady měli, jo, takže to zatím vlastně není moc risk. No.
2: Tak ještě zkusím teda.
3: 300.
1: 1300.
2: Tak ještě.
3: 400.
1: 1400.
2: Už začíná mít docela hodně.
0: No, že pojďte.
2: Tak ještě.
1: A někdy je dobré poslouchat Rádio Čas, protože my jsme
0: ano.
1: naznačovali teda strašně moc.
3: 500.
1: Ale 1500 máte.
2: No, ještě.
1: 1600. Jinak připomínám, že v 8 musíme odbavit zprávy, jo?
2: Jo, takže...
1: Ne, klidněte dál, toto je náš problém. No.
2: Tak ještě.
1: 700. Máte 1700.
0: A už se Jirka rozjíždí, už se rozjel. Tak co?
2: Ještě.
1: 800.
2: 1800. Ještě.
1: 1900, ale pozor, za ráno už máme jako fakt jako, to jsme nikdy nerozdali,
0: jsme
1: ale
0: rozdali.
1: Slyšíte, skřítek je pořád dajný. Už bylo 1900?
0: Už bylo, no.
1: Tak co?
2: Tak ještě.
1: Wow.
3: 2000.
1: Wow. 2000, dobře, tak co teď?
0: Či já být takové napínavé.
1: Co mě napadlo?
0: No.
1: Teď jakoby, ale to je taková jako drsná, jako chcete přihodit třeba 1000?
0: Jo, že byste mohl přihodit, ano.
1: To už je o tom risku, no.
2: Jakože naraz, jako jo, už.
0: No,
1: no my říkáme, protože nám, jako nám dvěma končí, se potom zdržím ještě, tak. Ale končí směna v 9, jo?
2: Jo, jo, tak ještě přidáme, jo.
1: Takže ze 2 na 3000, jo, chcete?
2: Tak 3000 už tam jednou, myslím, bylo, nebo...
1: Hele, tak mu... jako ostatní kolegy posloucháte a nás ne,
0: a nás
1: jo,
0: ne, poránu, jo. No, tak my to tady skřítkovi řekneme,
1: takže
0: aby to
1: zohlednil.
2: Ještě teda přidáme, zkusíme to.
0: Tak tu 1000, jo?
1: Poslední slovo, ano?
2: No.
3: 3000.
1: A vyplatilo se to, tak 3000. A já jsem se rozjel a já jsem teď závislá. Chcete přidat ještě 1000?
0: Já chci taky ještě. Mě to dva začalo být.
2: No to už, nevím, 4, to už, nevím, jestli už tam bylo taková částka.
0: Já normálně nehraju.
1: Spousta našich posluchačů se chytá za hlavu, protože poslouchali ranní vysílání Rádia Čas, dokonce včera jsme ledaco naznačili. Jurko, takže teď už se rozhodněte. Jako necháváte, nebo chcete přidat 1000?
0: Ale já teda, já jako, no.
2: Ještě teda zkusím přidat, no.
1: Jiří.
3: 4000.
1: 4000 tam jsou. Mimochodem, 4 je karma, to jen tak na okraji.
0: Mimochodem, já nemůžu hrát, ale Jirka ve mně úplně probudil gamblera, já už bych to sypala.
1: 4 je karma, no. 4 takže to když má člověk hřesku, tak většinou se z ní neraduje, jen tak na okraji.
2: Tak já si se budu radovat asi 4.
1: Jako, už nechcete přidat, dobře, fajn.
2: Ne, říkali, že tam bylo asi víc, ale já nevím to číslo.
1: Definitivní slovo, fajn. 4000. Dárkový balíček od Investony, našeho partnera. My se jdeme převlíc mimochodem s Lenčou. Jenom připomínáme pro ty, kteří slyšeli, jo?
3: 5000
1: bylo maximum, takže jako moc jste se neodkulil, ale i tahle ta částka je moc krásná, no.
2: Tak to se povedlo, tak děkuju.
1: Tak jo, tak Jirko, my si vás nakontaktujeme, jo?
2: Jo.
0: Jirka má vnitřní radost, já jsem pořád si říkala, kdy začne ten jekot a vy normálně
1: ne.
0: Vydýcháte, vy to nemůžete vydýchat.
1: Jenom teď...
2: Já, tak já to taky šoku, že to vůbec...
1: Jenom teď moc nechci vidět ty opravené stroje, jo?
2: Já jsem taková jedna z největší částka, co jsem vyhrál, takže...
1: Přesně tak, vyhrál jste, takže 4000 plus ten krásný bonus, dárkový balíček. Jirko, vydýchat do 2 týdnů nejpozději máte na účtě a gratulace veliká, mějte se báječně.
2: Tak bude o víkendu oslava.
1: Aha, takže už zase nebudete mít. Dobře, fajn. Mějte se hezky, naschle.
0: Naschle.
2: Tak jo, naschle.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad. Na Rádiu Čas.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Dobré ráno, Moravo.
11: Ranní espresso s Investonou.
12: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
11: Ranní espresso s Investonou.
10: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
11: Hity, které milujete.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
0: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: Aktuálně jsou problémy na dálnici D1 v úseku Ostrava Bohumín. V obou směrech se jezdí pouze v jednom místním pruhu. Nehoda dvou aut nás potrápí v obci Držovice na Prostějovsku v ulici Olomoucké. Vážná nehoda se stala v Kroměříži v ulici Velehradské. Osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. A pozor taky na Břeclavsku na trase Podivín Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Nová zelená úsporám je zpátky. Breda v Opavě se částečně otevřela veřejnosti. Hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě porazili i Ameriku. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Startuje další kolo programu Nová zelená úsporám. Stát po více než půlroční pauze znovu podpoří renovace budov, které mají snížit spotřebu energií a účty za ně. Dotace ale získají už jenom zranitelné domácnosti. Ostatní můžou využít bezúročné úvěry.
2: Morava aktuálně.
3: Opavská Breda se částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
4: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude z místních výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. I motivace do dalších let.
3: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Čas, sport.
3: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli tak i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o 2 body před Kanadou. V zítřejším pátečním čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Dnešek bude jasný až skoro jasný, s teplotami až kolem 33 stupňů. Tolik zprávy, po 8. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
0: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Krásné letní ráno, krupicová kaše se nemíchá, to je vražda na talíři. Tak to vidí Eva, co další WhatsAppová zpráva, Mirka. Krupicovou kaši miluji i v mém věku a určitě nemíchat. Nahoru máslíčko, kakao a cukr a pěkně od kraje mňam, mňam. Jo, ale pozor, to by bylo alibistické, kdybych četl jenom tohleto. Řekl bych tak 60% nemíchá, ale jako 4 z 10 našich respondentů zamíchají a velmi hrdě.
6: No jo, vidíš, jo. Že nejsem sama. Ne. Monika píše, určitě hezky od kraje a postupně ke středu z kořice, karop nebo granko a podle sezóny ovoce a másničko mňam.
5: Klasická krupicová kaše, taková ta věčná otázka, jako jestli míchat, nemíchat, pokud nemíchat, jestli si děláte cestičky, případně jiné posypy a šťávy, i o tom to je, prostě dneska si děláme chutě.
6: Dneska se vás ptáme, jestli mícháte, nemícháte a těšíme se na vaše odpovědi na Facebooku a taky na WhatsAppu na 776612800.

0: Příjemné ráno, hity, které milujete na rádiu, čas 25. června, čtvrtek je. Jo, a my vůbec neříkáme svátek, jsem se teďka tak uvědomila.
1: Ivanům jsme přáli
0: Ivan,
1: svátku, ne?
0: No, Ivan, takže všechno nejlepší.
1: Ivan, přesně tak, užívejte si den, když jsme u toho, co říkat, neříkat, moc jsme nezopakovali ani první slovo tajemné věty v rámci Megaléta, kde hrajeme o koncert Vojty Dyka, je to
0: ano,
1: tak?
0: Ano.
1: Je to tak? Tak to první slovíčko je dnes?
0: Dnes.
1: Jo, díky bohu, takže dnes zapište si, dopoledne přidá Aleš další. No a my po vlnách rádia čas pošleme jednu dobrou zprávu, takhle. Ono je to z ranku zajímavostí a zpráv, které když se říkají, tak jsou většinou takové hořkosladké, většinou se o tom točí filmy a nemývá to moc dobré jako happy endy, jo. Tenhle ten se mi líbí, jak se k tomu zúčastněné strany postavili. Reprodukční klinika, Florida, rodiče nemohli mít miminko, tak si ho pořídili tedy s pomocí opravdu, jak se říká takzvaně, miminko ze zkumavky, že jo, oficiálně. Mm-hmm. No a v bílému páru se narodila holčička, která jevila opravdu v podstatě, jak se tomu říká správně, afroamerické rysy, jo, nádherná holčička.
0: A tady to vlastně nemohlo jako být, že by na sebe byli naštvaní, že? Kde ty si se to ulala?
1: Ano, přesně tak, přes kliniku, pomocí umělého oplodnění a podobně. Takže rodinka se tedy ozvala, zažalovala je s tím, že řekla teda, tady asi se musel stát nějaký jako rentonoc, nicméně máme ten problém, že jednak jako jsme si ji zamilovali už v tom bříšku a když se nám narodila, tak prostě jako je to naše dcera. A teď co bude dál? U té kliniky musela být zřejmě taková trošku ouvej, protože prý strašně dlouho hledalo, přiznali, tedy že zaměnili embrya, než dohledali vlastně dárce, ty správné rodiče, ale to je právě to hezké, když, jak říkám, příběh je vlastně hořkosladký, protože ti rodiče, ti opravdoví rodiče, tedy biologičtí, řekněme, uznali, že ten pár za to nemůže a když už tam ten vztah jako vyvinul, že prostě té holčice v životě zůstanou, ale buďte jejími rodiči a tak nějak všichni zůstanou v kontaktu a teď se všichni spolčí a spíš se zaměří na tu kliniku, aby z toho něco dostali, ale málo kdy to tak je. Viděl jsem jakoby příběhy, které se táhly přes třeba několik desítek let jako velkého jako souzení a tak dál.
0: No, ale to je celkem velký průšvih.
1: Je.
0: Že za 9 měsíců se ti narodí černoušek a nevíš, že?
1: Novinky.cz píšou, že hlavně za tou velkou louží prý je to nějak málo regulováno a hlídáno, protože už byl problém i to, že oni teda jako řekli, no asi jsme udělali chybu, ale prý dlouho jako najít vlastně s kým to zaměnili, jo? Takže na fotkách už holčička několika měsíční a tak dál, no. No, ale spíš se mi opravdu líbí gesto těch biologických rodičů, že řekli, to naprosto chápeme, vy za to nemůžete, jako budeme prostě asi ten strejda a teta a...
0: No, je to, to je krásné, no. Ale musím teda říct, že ta práce zodpovědná je jako veliká ta zodpovědnost, když popisuješ ty vzorky, víš?
1: No.
0: Protože ty to musíš mít nějak popsané, že a hodit to někde... Tak ty
1: můžou být popsané správně a potom jenom špatně šáhneš rukou, že jo, máš den blbec a podobně a dějí se věci.
0: Pardon,
1: jo.
0: Jsem si nevšimla.
1: Jo, ale holčička jako naprosto ťuťuňuňu, no. Já říkám, to je to jediné, co vlastně toho manžela zachránilo, že věděl, že je krytý, nebo tu manželku vlastně takhle.
0: Ale je to krásné, prostě. Jak se to říká? U nás se říká, že když je ta rodina slepená ze dvou rodin, to je taková ta patchworková rodina, nebo
1: jo,
0: něco takového?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tady
1: ano.
0: To vypadá úplně přesně tak.
1: Zlatí, no.
0: Tak
1: takže víc a houšť dobrých zpráv s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. A ňunějte se.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádio Čas.

0: Krásné ránko, Leni a Ráďo, tak krupici, i o tom je dneska tak zlehka řeč na rádiu Čas, samozřejmě v uvozovkách míchat. Jak říkala Lenča, krásně se propojí chutě. Já mám ráda se skořicí, ale vnoučku mi ještě vylepšuju, jablíčko nakrájím na malé kostičky, na másle je podusím, přidám skořici a vmíchám jim to do krupice. Bože, to je luxusní, jo? Takže jak říkám, stovka vychytávek na tohle téma, jako všechno z krupice zbožňuju.
1: Krásné, krásné. Mm-hmm. Já jsem taky tým míchat, takže a už se za to ani nestydím.
0: Proba, proč by se styděla?
1: Protože mám kolegu, který mnou pohrdá.
0: Jo, to jo, ale nemusíš se za to stydět, jako buď hrdá na to, že se za tebe stydí a podobně. Ne, ale jak jsme říkali, tak plus minus, že těch 40 ku 60, že není to tak jako extra, jak jsme čekali ty
1: rozdíly. Není to úplně jasné, že jako nemíchat a nic mezi tím. No, každopádně moc děkujeme za vaše příspěvky. My jsme tady odhadovali našeho astrologa Milana Gelnera, jestli míchá nebo nemíchá. A shodli jsme se na tom, že on bude notorický nemíchač.
0: Nemíchač, jo, přesně to. Řád, pravidla, astrologie i pro 25. červnový den.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude oproti dnu předchozím o něco komplikovanější. Idylické, milostné a erotické aktivity začnou dostávat trhliny. Budeme se tak orientovat hlavně na rodinné záležitosti a hledat řešení pro emoční roztržky a nemoudré chování. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci mají šanci na zamilovanost či setkání s někým velmi milým. Berani budou hýřit velkou energií, ale lvi budou inklinovat k flirtování bez ohledu na to, zda je či není někdo zadán. Pany budou ve svých argumentacích nepřekonatelné. Kozorohů by se měl držet štěstí a býci si budou chtít užívat všech radostí pozemského bytí. Blíženci mohou řešit nespecifické profesní problémy. Váhy by měly častěji zmatkovat a vodnáři mohou zažít den blbec. Rybám by mělo vše vycházet skvěle. Raci budou hraví a nejraději ve společnosti dětí a štíři budou ochotně podléhat možným milostným svodům. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
12: Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku míst OC Frida. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
14: www.podpovrchem.com.
13: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
15: Hity, které milujete. Rádi.

0: Jako ještě nějaký čas se budu usmívat, když uslyším tohoto interpreta.
1: Jo?
0: Ano.
1: Proč?
0: Já vás seznámím, Phil Collins na rádiu Čas.
1: Ale,
0: ale pozor, ne, to jsou ozviny takzvaného víš, nevíš, nicméně jako nezapomeň Lení a vypíchněme, že já jsem minulý týden měl dva zářezy.
1: Ano.
0: Jednak jsem řekl, že jsem uběhl 15-stovku za 3 minuty, ne?
1: Tak nějak, no, ano, že jsi rychlejší než Usain Bolt.
0: A to druhé, nějak jsem nerozpoznal jakoby jednu takovou relikví po Napoleonovi, podle obrázku.
1: Ano, myslel jsi, že je to bobík a bylo to jiná část.
0: Byl to ňamlas, ano, tak. Přesně tak. Dobře, takže to bylo, co bude. Jednak nám dál můžete psát, co vy a krupičná kaše, hlavně jestli jste kategorie míchači, nemíchači. Skládáme tajemnou větu v rámci Megaléta Rádia Čas, ale taky...
1: Taky tady máme skřítku v poklete druhé kolo, tak já myslím, že bychom to nemuseli zdržovat a že můžeme rovnou jet na to.
0: Čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí, volejte 776612800 právě teď.
2: Rádio Čas.

0: Je takový pohodový skřítek, mi přijde.
1: Jo, to je, no rozhodně byl rozpačitý v minulé hodině, ale možná z toho, jaké nervy nás čekaly.
0: A pak se rozjel Ivan.
1: Tak uvidíme, kdo tentokrát ve správném čtvrtém pořadí na Lince Rádia Čas. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přeju. U telefonu Brigita.
1: Krásné jméno máte. Brigito, už jste s námi nějaký čas? Posloucháte už od rána?
2: Ano, poslouchám každý den, takže i dneska ráno.
1: Slyšela jste vývoj, slyšela jste, jak to máme v rámci...
2: Slyšela jsem, byly to nervičky,
1: jo. V rámci našich ranních kol, jak to máme případně. Tak než se do toho pustíme, jenom se zeptáme v rámci snídaňové otázky. Krupičná kaše, když už, tak míchat nebo ne?
2: Za mě určitě nemíchat. Krásně lžičkou od kraje na vyrát. Maslo, cukr.
0: A zrovna teď mi volal skřítek, že dneska nic nebude. Já si dělám legraci. Samozřejmě.
2: Ale mě už se to stalo jedno, já se přiznám teda, že jsem se dovolala po druhé, ano. A poprvé jsem vyhořela, tak snad mi dneska něco bude přáno.
1: Kde byla ta částka, která vás zradila?
2: 800.
1: Tak uvidíme, třeba bude dajný skřítek, takže s tím podkres jdeme otvírat a říjte si to sama, jo?
2: Dobře.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Tak určitě dál.
3: 200.
2: Dál.
3: 300.
2: Mhm. Dál.
3: 400.
2: Dál.
3: 500.
1: No, to jde rychle,
2: no,
1: že?
2: A to už je pěkné.
1: No, je to pěkné, no.
0: Ale mohlo by to být ještě hezčí.
1: Já myslím, jak už dlouho jsme neměli takové jako nízké částky, to zase jako... No.
2: Tak zkusíme, je to hra, dál.
3: 600.
2: Mm-hmm. Dál.
3: 700.
1: Jak řekla, 700?
0: 700,
2: no.
1: Teď bude tak ta vaše teď... bolavá, že částka?
2: No právě. No dáme ještě jednou dál.
1: Jo.
3: 800.
0: Je to tam?
1: Bolavá není.
2: Jo.
1: Aha.
2: No a teď nevím, teď jsem si říkala, že skončím.
0: No. Jo.
2: No.
0: A tak až by... A nezakrouhlíme to ještě?
2: Já nevím. No, víte co, je to hra. Kdo nehraje, nevyhraje. Tak zkusíme ještě jednu.
3: 900.
0: Zlomili jsme karmu teď.
2: Takže bychom to na tu tisícovku dali.
1: No tak se rozjedeme, no. To bude tak, že... Dobře,
2: tak dáme dál.
1: Dobře, takže tisícovka uvidíme.
3: 1000.
0: A je to tam. Tisíc korun.
1: No, mimochodem, už i k tomuhle, jo, dárkový balíček od Investony, našeho partnera.
2: No právě.
1: Soutěže.
2: No,
1: uh-huh.
2: Já si myslím, že mám dneska dost. Že
1: máte dost?
2: Jo, že nechám zase ostatní soutěžit, že jsem naprosto spokojená.
0: Jste taková hodná na ně, no tak je dobře.
1: A dobře děláte.
0: Dobře děláte.
1: To byla maximální částka pro tuhle chvíli.
2: To mám radost.
0: Takže moc gratulujeme, užijte si moc výhru a klidně. Já si myslím, že pár krupicových kaší by za to bylo.
2: Perfektní. Děkuju moc pěkně a přeji všem krásný den.
1: Krásné léto, mějte se hezky, naschranou.
2: Mám taky, naschranou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl.

0: investona.cz. Sklídkův poklad na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Basta. Hity, které milujeme až do samotného konce s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Máme 9:05. Dneska si povídáme na téma krupicové kaše. Mimochodem i mistr Maršálek, který Josef Maršálek, říká nemíchat. Krupicovou kaši jsem se koukal dělá víceméně jakože na klasiku, akorát, že kombinuje kakao a skořici. Nicméně jednu věc tam přidává v rámci vaření, která není zas tak obvyklá, i když jako je snadno sehnatelná. Typneš si, souvisí to s kořením.
1: Z kořici?
0: Ne, to dává nahoru.
1: A nebo jako badián?
0: Je to podobná exotika jako badián, přesně tak.
1: Kardamon.
0: Ano, přesně
1: no,
0: tak.
1: No, ale to jo, to věřím.
0: Tobolka kardamomu a samozřejmě výmout potom před servírováním a podobně, která prý udělá takový ten šmrc navíc.
1: No. Mimochodem do rýže, když dáte kardamon, tak chutná naprosto geniálně.
0: Takže dává to logiku, tak si to můžete udělat na tenhle luxusní způsob. No a my jsme vyrazili do ulic Ostravy s mikrofonem a zasondovali, jestli teda míchat, nemíchat, to je jak s Jamesem Bondem skoro.
2: Ne.
3: No já to nemíchám, protože si myslím, že je lepší jako by takhle, když si to člověk nabere, má to nahoře a pak se to smíchá v té puse, takže já to určitě nemíchám.
4: V žádném případě.
5: Já jsem ji nemíchal, respektive nemíchám ji do poloviny talíře a pak tu druhou polovinu zamíchám.
4: Někdy ano.
6: Za mě zásadně nemíchat. Míchání považuji jako jeden z největších zločinů lidstva. Zkrátka mi to přijde nechutné.
0: Až tak, girl, tady se jako pozor, děcka, jako...
1: Tady se někdo rozjel.
0: Ano, ale pořád to máme jako na hravou notu, jo. Ještě nějaký odkaz z Facebooku Rádia Čas? Já mám pocit, že WhatsApp, jako jasně tam to ještě hodně, ale zase jako ať to vyrovnáme.
1: Určitě. Tak na Facebooku jsou spíše míchači i nemíchači, jako tak nějak půl na půl, bych řekla. Mm-hmm. Dokonce nám tady psala i Ivanka, že její synové, nebo syn a manžel, tak dělají takové ty cestičky. Jo. Marta píše, někdy jo, je to mňamka, takže s ním míchanou i nemíchanou. A Marcela, nikdy, nevypadá to hezky, jídlo musí chutnat a lahodit oku.
0: Na druhou stranu, jako ať to zase vyrovnáme, na tvé straně, ale možná doslova je posluchač Pavel přes WhatsApp, píše rozhodně míchat, aby to v každém soustu chutnalo stejně. Jo.
1: Líbí se mi posledních 5 komentářů nebo 6 na Facebooku, nemíchat.
0: Což konec konců, když jsme zmínili mistra Maršálka, tak byl takový ten článek a tady bylo nemíchat, ne, vykřičník,
1: tak,
0: no. Jo, takže
1: a tak. Míša napsala nemíchat, takže tato jako myslí
0: jako
1: vážně.
0: Jako si
1: ano.
0: Zdravíme, Míšo.
1: Tato myslí vážně.
0: Jo, to natvrdo.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Letem, světem, internetem, nebo takhle, Leni, řekni úvod, já potom k tomu něco řeknu. Radim Malenča, Rádio Čas, dobré ráno, už tak trošku rozvibrování tím, co nás čeká v dalších dnech, hlavně jak budeme sledovat tu rtuť v teploměru, pokud teda nepraskne a nepukne.
1: Je to tak, protože nás čekají opravdu tropické teploty, až 38 stupňů o víkendu. Ráďa říkal, že už to změnili, že samozřejmě, že to možná bude až 40 stupňů.
0: Místy 40 stupňů a pozor, to připomínám jenom ta oficiální v tom stínu, že jo, takže na sluníčku dokážete si to představit. A ty jsi něco dohledala, že?
1: Ano, já jsem dohledala, jak se chovat právě v těchto tropických vedrech, co dělat, abychom se dokázali ochladit a nějak to přežít.
0: Tak já začnu právě odlehčeně, protože americký politik a vlastně bývalý americký prezident Harry Truman řekl, když ti vadí horko, nemotej se v kuchyni. Jo, to je prostě nás jenom s nadsázkou. V každém případě, tak teď už navážno, no, schválně, jestli splňujeme, nebo jestli to praktikujeme.
1: No, jsou to spíš typy, které můžete použít o víkendu.
0: Mm-hmm.
1: Tak prý pomáhá k ochlazení dýchání přes stočený jazyk.
0: Už se vidím v Praze, jak takhle jdu, mě hned zavřou. Já mám pocit, že bych se udusil, ale dobře, budíš,
1: jo,
0: no.
1: Takže to tě má ochladit, jo. Potom studená voda na zápěstí.
0: Mm-hmm.
1: Takže ochlazovat si jenom zápěstí, protože zápěstí mají cévy blízko kůže, takže jejich ochlazení může pomoct rychleji snížit teplotu.
0: Dobře, na to budu myslet.
1: Mm-hmm. Potom studený ručník na krk, to je taková klasika.
0: Jasně, ale ve městě takové zvláštní ke koukání.
1: Ledová lázeně na nohy, ale jenom na nohy, jenom na chodidla.
0: To zní dobře už, když to říkáš.
1: Jo. No a potom je taky doporučeno, když jsou ta velká vedra, a to opravdu jako musím dát za to ruku do ohně, tak je pití teplých nápojů.
0: Přesně tak, ano.
1: Nepít studené, žádné ledové frapečka a podobně, ale spíš si dát čaj.
0: Oskoušeno, jo, můžu říct, to. Ano, přesně tak, no. Říkáš, že máš 7?
1: 6.
0: Aha, 6. A všechny už máme splněny, jo, tak jo. Takže ochlazení, jo, připravení. Mimochodem, buďme optimisté, v pondělí se prý má ochladit, jo.
1: Na kolik?
0: Na 1,30, 2,30, jo.
1: No, jako. Tak to už, to abych vytáhla zimní bundu.
0: Ale mě to fakt zajímá, jako jestli fakt to pondělí řekneme, wow, dneska je příjemně. Jo.
1: A tak hlavně uvidíme, jak to bude, já jsem na to sama zvědavá, protože teď poslední dobou, ať už je jakákoliv předpověď počasí, tak se většinou nesplnilo, jako u mě.
0: Já myslím, že se splní tentokrát, jako, že budeme to...
1: Tak
0: ale hlavně
1: to zvědavá, no.
0: Vždycky myslím na ty, jak se mi tady, nebo nám vysmívali, jak moc chtějí to léto s velkým L, i když, jak včera řekl můj kamarád, tohle už není léto, že jo, to už je jakoby opravdu
1: to
0: esence
1: něčeho. To jsou tropy.
0: No, tak prosím vás, jíčkejte se, nějte se a my vám k tomu budeme hrát na Radio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Jíbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jedna za druhou muzika, kterou máte rádi, možná ještě jednou, že jste to vy, tak vypíchneme s Lenčou tento song a hlavně tohoto interpreta.

0: Řada dalších songů se vám vybaví, když se řekne Vojta Dyk.
1: Ano, Vojta Dyk, myslím si, že žádný loser. Každopádně tahle píseň vypovídá o tom, jak se probudil, bylo mu 40 a zjistil, že téhle době vůbec nerozumí. A o tom je i doprovodný klip. A kdybyste Vojtu Dyka chtěli vidět naživo, tak Praha, Riegerovy sady, dva lístky právě na jeho koncert v rámci Megaléta můžete po celý den dneska vyhrávat.
0: Ano, skládáme tajemnou větu, která má celkem 4 slova. To první už jsme prozradili, Lení.
1: Dnes.
0: Tak a protože dneska se pozdržím, protože čekám na Evu Riegler a jste s rozumem, tak si říkám, jako, že když tu mám dámu, že bys mohla načít i to druhé slovíčko.
1: Jo, jestli chceš. Že bychom to prozradili hned takhle z kraje, jo.
0: Mimochodem ten výsledek, aniž bychom něco říkali, je věta, které jsme se ráno zasmáli, jo, ale teď už je platná vlastně.
1: Dobře, ano, tak druhé slovo tajemné věty je mám.
0: Takže dnes mám.
1: A teď co?
0: Co to tak jako může být? Co tak jako dneska můžeme mít?
1: Můžeme mít třeba malé štěňátko.
0: Prozradíme, že to souvisí s rádiem Čas, ale ta první část tajemné věty je dnes mám. Tak, takže tak. Za chvíli 9 hodin a čerstvé zprávy s Honzou Gabelčíkem.

0: Kauflandu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vážná nehoda se řeší v Krnově na Kruháči. Na hlavním tahu u odbočky na Petrovickou ulici se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky na dálnici D35. Na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína před odbočkou na Třinec stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou taky na Hodonínsku na trase Hodonín Veselý nad Moravou. I tady je dopravní komplikace a zdržet se můžeme i u obce Podivín na výjezdu na Velké Bílovice na Břeclavi. Slavsku, tady stojí odstavený kombajn.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Dálniční známky nově koupíme pod státní doménou. Ostrava zažila dramatický policijní zásah. Fotbalisté po prohře s Mexikem končí na mistrovství světa. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Prodej dálničních známek mění pravidla. Nově se nakupují pod jednotnou státní doménou gov.cz. Přechod má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které státní e-shop napodobují.
7: Morava aktuálně.
6: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala včera proti ozbrojenému muži, který se měl zabarikádovat ve svém bytě. Podrobnosti dodává ředitel policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel.
8: Došlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
6: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí, utrpěla těžké střelné poranění trupu a její stav je vážný. V Brně se dočkáme nových bytů. Asi 90 by jich mělo vzniknout v proluce mezi Mendlovým náměstím a Václavskou ulicí. Už se chystá výběrové řízení. První nájemníci by se tu mohli stěhovat po roce 2030.
7: Rádio Čas, sport.
6: Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Azteckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Dnešek bude jasný až skoro jasný, s teplotami až kolem 33 stupňů. Tolik zprávy, po deváté pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Škulubalem.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Spousta informací a taky vášní dneska, že jo, protože jsme měli krásnou výhru, 4000 korun v pokladu, ve skřítkově pokladu, kde byl skřítek dajný a byl ochoten zaplatit jako až 5000 korun, ale i ty 4000 korun pro Jirku, velmi odvážného a velmi nervózního, jsou krásná částka. Tak dnes na Rádiu Čas před námi ještě tři kola, mimochodem, že jste to vy v této hodině. Jak moc můžete být odvážní nebo ne, tak to nemůžu naznačovat, ale jako moc bych to nepřepískl, jo, moc bych to nepřepískl. Včas řeknu, kdy volat, jinak radím sobě Slav Bednář jméno mé, za celý tým Rádia Čas vám přeju pohodu. Teď už opravdu dostatek stínu tekutin, chystáme se na konec týdne, kde budou padat ale regulérní teplotní rekordy, ale hlavně ať nepadáme my takzvaně za vlast, takže hýčkejte se, my vám k tomu budeme hrát. A kdybyste měli chuť dál napsat nebo nahrát, co vy a krupicová kaše, přesně řečeno, když už je tedy jíte, jestli mícháte nebo nemícháte a jestli k tomu máte nějakou story, budu jenom rád. Krásný den. Radio Čas.

0: Krásné dopoledne s Rádiem Čas a Radimem. Teď budu trošku dělat chytrého, protože to mám před sebou na papíře. Ale dnes mimo jiné, tedy 25. června, kromě toho, že svátek má Ivan, je i takový světový den potřásání rukou, nebo takového potřesení rukou. Krásné gesto, kterým se buď to přivítáte, kterým někomu pogratulujete, nebo se prostě pozdravíte. Samotné třesení rukama kdysi sloužilo k tomu, aby se případné skryté zbraně uvolnily z rukávu, ale naopak podáním pravé dominantní ruky jste ukazovali protivníkovi, nebo tam, u koho jste měli pochybnosti, že nemáte v ruce meč ani dýku a že vaše úmysly jsou čisté. No a první důkazy, kde to bylo všechno jakoby zpracováno i umělecky, starověk je Řecko, tuším, že 5. století před naším letopočtem, a vyobrazení tohoto aktu na stěnách, mám pocit, že už dokonce i ze starověké Babylony a tak dál. No prostě, někdy je to hodně důležitá věc, protože to ovlivní celé setkání, když někdo podá takzvanou leklou rybu, už jsem taky párkrát zažil a potom si během celého toho setkání říkal, no ty jsi zvláštní osoba, ty jsi mi pořádně nestiskl. Párkrát jsem zažil stisk jako ze svěráku, tak to jenom takový úvod k tomu, co všechno se dá najít v kalendáři. A ono toho bylo víc, ale to už se doptávala Lenča. A tak napůl jsme se trápili i užívali jsme si to společně s Honzou. Takže krásné dopoledne a dobře se bavte. Krásná debata.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1796 v tento den poprvé veřejně vystoupil v Praze skladatel, kterého poznejte podle indicí. Byl mimořádně talentované dítě.
0: Počkej, 1796?
2: Ano.
0: No tak tím pádem to nebyl Mozart.
2: Jeho hudba letěla do vesmíru.
0: Pokračuj.
2: Osudovým se pro něj stalo číslo 9.
0: Beethoven.
2: Ano.
0: Beethoven.
2: A psal i pro Elišku, to by už byla poslední nápověda, ale to už byste věděli.
3: A to zvonilo v mobilech, když si to si vzpomínám, když byly začátky mobilu, tak to zvonilo.
2: Zanotuj trošku. Dnes se taky slaví den Beatles, den kapely Beatles. Jak se jmenoval první bubeník Beatles, než ho nahradil Ringo Starr?
0: Nebyl nějaký Peter? Peter, že jo, ale...
2: Uznej si to.
0: Jo, jo.
2: Já
3: v té době nežil, no.
2: No, Pete Best. A dnes se narodil taky známý spisovatel Eric Arthur Blair. Jeho knihy ale známe pod jiným pseudonymem. Jakým?
0: Tak to je dobré, protože to jsem v životě neslyšel.
2: Já taky ne.
0: Amerika nebo Velká Británie podle jako jména?
2: A je to kniha, která je nese název pouze jednoho roku.
3: George Orwell 1984.
2: Podle čeho se ho vybral, ale to byste dali dohromady.
0: Honzi.
3: No tak to já nevím.
2: Tak mám možnosti, buď podle názvu hory, podle názvu řeky, anebo podle názvu vesnice, kde se narodil.
3: Orwell,
0: obec,
3: že by něco
0: Orwell, řeka Orwell, River Orwell, to by nikdo neřekl, Mountain Orwell.
3: To ne, to ta asi ta vesnice, no.
2: Dobře, tak je to řeka.
0: River Orwell, jo?
3: River over.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Rádio Čas.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
12: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
13: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
14: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
15: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na Rádiu Čas. Klidně si vyber mikrofon, já všechno zapínám automaticky. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Radilko.
0: Za tým Rádia Čas, Zuzka Střechová, jedno z našich sluníček, ta, která jakoby ví už dopředu, co se kde šustne a posílá to dál. Nicméně můžeme se vrátit zpátky, protože buď jsem na to zval o víkendu, nebo kolegáš si v průběhu dnů. V Havířově měli takový jako retro den včera, byl to i náš kolega Aleš Klubal, říkám to
1: je
0: správně?
1: Je to tak, havířovský čaj opáté, volume dvě, protože akce se moc povedla, tak jsme si to ještě zopakovali a bylo to super. Fakt jako nádherná akce. Víš, co se nám na tom líbí s Alešem, protože Aleš říkal, ty bláho, já už tolik let hraju různé akce a diskotéky. A normálně tady jsem přišel a při prvním jako písnice už začali lidi tancovat, ale hnedka. Fakt to bylo úplně super. A hlavně on nějak je to spojené s tím retrem, tak Havířov navíc k tomu ještě přidal speciální kvízy a vlastně každý výherce toho kvízu získá nějakou retro cenu, jo. Takže třeba chlebíčky, prostě ptát splný těch retro chlebíčků, jo. A nebo řízky, utopenci, a ty to vidíš prostě, jak oni jsou šťastní, jak si jdou pro tu výhru a potom mezi sebou si to rozdělují, ochutnávají a tak.
0: To je dobré právě hned to zpracovat, protože jako chlebíčky, kdyby se akce konala o dva dny později, tak nevím, jak dlouho by vydrželi. Byl by tam život. No, za nás, jako my už jsme vyrostli v době diska, ale naši vzpomínají, že vlastně to byl předchůdce diskotek, čo je opáté takzvaně. No, nicméně my se těšíme, jenom připomínám za náš tým a pilujeme detaily, když to tady tak nevypadá všechno. To voní létem třeba i na mega koncert pro všechny bezva lidi, tak jenom připomínám, ať na to nezapomínáte. 21. listopadu Ostrava Arena, doufáme, že bude vyprodáno. Už jsme se koukali na Cazradio.cz, že lidi opravdu jako to černá, jo, ta místa v hale, protože hlavní hvězda, kromě řady dalších, tak je skupina Europe, široko daleko jedinečný koncert. Ano?
1: A chceš něco prozradit?
0: Takhle už je to, jako můžeme prozradit?
1: Toto jo. Představ si, že přímo na den konání megakoncertu minimálně dva z našeho mediálního domu mají narozeniny.
0: 21.11. jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Tam se kříží Štír se Střelcem, tak aha, ještě jsou to, aha, je to Štíří aha. čas, jo?
1: No, takže já si myslím, že nebudeme jediní, že v té hale jich bude daleko víc, tak si představ ten Štíří ohňostroj na Megáči.
0: No, to jsme ne. A až to uzavřem, když jsi tady a šla si kolem, mimochodem díky moc, tak přispěj taky do ankety v rámci krupicové kaše. Takhle, Zuzka vypadá, že nikdy krupicovou kaši nejedla, jo? Ta vypadá na jste s rozumem, na propagaci jste s rozumem, jo? Ale mladý chodka, pochopila jsi, jo?
1: Jo, akorát je docela pravdivá, protože já ji moc nemám ráda.
0: Aha, tak pozor, to málo kdo psal. Každý říká, buď to míchat nebo nemíchat a od dětství jako trauma? Nebo...
1: Já prostě tu konzistenci, já ani takové ty jesenky moc nemusím, je to prostě nějak nejde ta konzistence. Ale dobře, když už, tak právě tím, že mi moc nechutá. Já si myslím, já mám takovou myšlenku, teorii. Že když někomu nechutná, tak právě si ten, co se škrabuje to kakajíčko, protože prostě jako to máš rád, takže já nemíchám, se škrabuju a ten zbytek už necí.
0: To je úplně mimo teorie. My co jí

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zažíváme další tropický den, taky odpoledne bude lákat k vodě. Obloha by měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 28 do 33 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Řada věcí dnes na Rádiu Čas, ale mimo jiné taky boj o dva pražské lístky na Vojtu Dyka v rámci Megaléta, tak kdybyste si chtěli v červenci vyrazit, tak skládáme samozřejmě tajnou větu Rádia Čas, dokonce známe už první dvě slovíčka, tak já vám ještě opráším, jo. Dnes mám, jo, takže vlastně půlka věty je hotová, ještě jednou připomínám, dnes mám. Zapište si, protože odpolední kolegové a kolegyně se potom budou doptávat a můžete vyhrát. No a že jste to vy, moji milí, tak můžete vyhrávat i teď, protože mám připraveno v pořadí už třetí kolo skřítkova pokladu na Rádio Čas. Skřítek bývá někdy hodně dajný ráno, dokonce i pro Jirku připravil 4000 korun. Teda takhle, Jirka by mohl jít ještě víc, jo, ale prostě 4000 se cení. A teď, no, necháme se překvapit, jak moc bude radno riskovat nebo ne. 77 66 12 800, pátý nebo pátá jde do hry, volejte právě teď.

0: No, ráno si většinou Skřítek zpívá v různých odstínech své nálady. Teď už to necháme takové neutrální a prostě jen a pouze na vás. Pátý nebo pátá v pořadí Lenka Rádia Čas, krásné dopoledne, Radim, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Monika.
0: Tak, Moni, jak vypadá to vaše dopoledne čtvrteční?
1: Pracovní.
0: A máte horký teplý odchov, nebo tam máte příjemně chládek, jako tady u nás?
1: Mám tady tak akorát.
0: No, díky bohu za ty moderní stroje, protože nedokážu si to představit o víkendu bez nich a doufám, že se nepokazí. Tak jste připravena na to otevřít nějaké ty boxíky a když tak si vyhrát nějakou zajímavou částku?
1: Dobře, pojďme na to.
0: Dopředu vám říkám, to vás příjemně naladí, máte od nás dárkový balíček od partnera soutěže Investony, tak ten už tam je. A teď...
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: No tak stovka tam je.
1: Tak pojďme, zkusme ještě. Mm-hmm.
2: 200.
0: I 200 tam jsou.
1: Zkusme do 300.
2: 300.
0: Samozřejmě i 300 korun. Takhle už jste zkoušela, pokoušela tohle kolo, nebo máte premiéru?
1: Premiéru nikdy jsem se nedovolala.
0: Ještě, tak vítejte, velká premiéra 300. Je trošku málo, ne?
1: Tak mohlo by tam být ještě něco maličko. Tak pojďme ještě.
2: 400.
0: 400 tam jsou.
1: Tak já nevím, no. Tak pojďme do té pětky.
0: Takže za polokulatíme takzvaně, jo?
2: 500.
0: Aha, tak jo, 500 tam je. A teď baboráč, že?
1: No právě. No, asi to nebudeme pokoušet dál.
0: Jste si jistá?
1: No, nevím, no.
0: Já taky ne.
1: Ale tak neměla jsem nic, tak pojďme ještě dál. No.
0: Ještě teda jednou?
1: Ale není tam.
2: 600.
0: Tak 600 tam ještě bylo. Dál, teď už opravdu nechci ovlivňovat, dál už si to říďte sama, jako jestli jo, nebo jestli fakt máte dost a nechcete riskovat.
1: No, tak stačí.
0: Fakt? Taky. Tak poslední slovo, jak říkají v Milionáři, jo?
1: Jo, poslední slovo.
0: Jste intuitivní, naši moji milí, protože 600 teď byla maximum. Takže super. Jakoby Moni, klobouček, dala jste to na pána. To jako hezká, sympatická částka, že jo?
1: Jo, určitě.
0: Jste taková, potěšný, která hned nakoupí něco svým blízkým, nebo se taky odmění trošku, až penízky dojdou?
1: Uvidím, možná se rozdělím něco.
0: Jo, podělte se, podělte sama sebe, jo, tak jako...
1: Hlavně sama sebe.
0: Ano, málo kdy na sebe myslíme. Já mám radost, že máte radost, ať vám to rychle v práci uteče, já rád jsem vás slyšel, mějte se hezky.
1: Děkuji moc, mějte se krásně, naschle.
0: Naslyšenou.
3: Soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Nákupní centrum Géčko.
7: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
6: Nákupní centrum Géčko.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.

0: Za chvíli bude 10 hodin, hity, které milujete na Rádio Čas. Dneska je vzpomínka, která padla, pokud se nepletu, i ve Víš nevíš, protože si připomínáme odchod krále popu Michaela Jacksona a fanoušci po celém světě z dneška na zítřek, záleží v jaké zóně se nacházíte, tak v podstatě v určitý moment jednu chvíli zahrají ze svých přehrávačů písničku Heal the World, která ho tak jako symbolizovala, a pokud se nepletu, v České republice to vyjde na 23:26, jo, takže nějakou polhodinku před půlnocí, kdybyste chtěli zazpomínat, tak Michael Jackson Heal the World a puste si a mávněte tam nahoru. Za chvíli nejenom čerstvé zprávy, ale taky dvouhodinovka Jeste s rozumem, Sevo Riegler. Budeme si povídat o chůzi, protože to je jeden z pohybů, který mám hodně rád, a zaměříme se třeba i na chůzi a procházky teď v tomhle letním čase a teplotách, které bývají někdy proklatě vysoko, nebo budou proklatě vysoko. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, jasně, že žavte WhatsApp, ideálně pište nebo namlouvejte audio 77 66 12 800, a jinak krásné dopoledne s Radimem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
1: Vážná nehoda nás stále potrápí v Krnově. Na kruhovém objezdu na sjezdu z hlavního tahu na ulici Petrovickou bourala dvě osobní auta. Problémy jsou taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku-Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Třinec je dopravní komplikace. Vážná nehoda se stala ve Slavkově u Brna na Vyškovsku v ulici Bučovické. Boural tady cyklista a zdržet se můžeme taky na Hodonínsku u obce Sudoměřice na výjezdu na Veselí nad Moravou. Tady je na vozovce dopravní problém.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Většina deváťáků už má jistou střední školu. Do Ostravy zamíří další věci ze zahraničí. Hokejbalisté na mistrovství světa v Ostravě porazili i Ameriku. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Střední školu si už našla většina deváťáků. Po druhém kole přijímaček je přijatých asi 98% žáků devátých tříd. Míst bylo letos skoro dvojnásobek. Školy jich nabídly bezmála 25 tisíc. Na osmileté obory ale přijali jenom 240 žáků.
2: Morava aktuálně.
1: Na univerzity v Ostravě přijdou pracovat další zahraniční vědci. Ostravská univerzita i Vysoká škola báňská získají na jejich podporu bezmála 21 milionů korun, kde už o čtvrtou podporu projektů, díky kterým do regionu míří experti ze zahraničí. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím Mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat.
2: Rádio Čas, sport.
1: Čeští hokejbalisté porazili na mistrovství světa v Ostravě Spojené státy americké 1-0. Vyhráli tak i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu A o dva body před Kanadou. V zítřejším čtvrtfinále se tým utká s Velkou Británií. Taky dnešek láká k vodě, obloha by po celý den měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat v rozmezí od 28 do 33 stupňů. Tolik zprávy, po desáté pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádio Čas. Teď už s Evou Rigler a Radimem Sobislavem Bednářem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
5: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. I see you

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Začátek našeho povídání se sebou Rigler Evia, tě moc zdravím, ahoj, krásné
2: ahoj,
1: dopoledne.
2: Rádio, ahoj, krásné dopoledne vám všem.
1: Bude trošku netradiční vzhledem k tomu, o čem si budeme povídat další dvě hodiny, ale teď pozor, neber to jako že nějaký jako slovní útok, ale vím, jako čím se živíš a podobně. Evi, víš, co je to krupičná kaše?
2: Vím, co je to krupičná kaše.
1: Ne, protože jako, že jako extra zdravá věc a podobně.
2: Jako, ano. Jako holka jsem jí milovala, no. Posypanou kakaem.
1: No, a teď ta otázka pro dnešní den, je to celý den na Rádio Čas, jako taková velká bojová otázka, jestli teda míchat, anebo nemíchat.
2: Rádio, já myslím, že už jsme to spolu řešili někdy v minulosti.
1: A bavil jsem se s tebou dál?
2: Bavil se se mnou dál, ano. A to z toho důvodu, že já samozřejmě, jelikož jsem na bezlepkové stravě, tak krupička úplně nepřipadá v úvahu, ale já si dělám ovesné kaše.
1: Ano.
2: A za ty roky, když jsem byla malá holčička, tak jsem to sypala grankem. A pozor, když jsem dospělá žena, tak to sypu kakaem s kořicí, erytritolem, na to naskládám kousky banánu, ovoce a dávám tam vrstvu jogurtu studeného, který je v kontrastu s tou kaší. A Rádio, tudíž ti teď odpovídám na tvou otázku, já tu vrstvu těch cornflakeů z kořice, kaká, jogurtu, ovoce s ním, z vrchu, a dosypávám další.
1: Je takhle.
2: Takže já v průběhu té jedné kaše třikrát dosypávám a ano, stále jím z vrchu.
1: Samozřejmě, ono je to samostatné téma, dokonce mám pocit, že jsme ho i měli, ale v podstatě dají se připravit tak, že to nemusí být bomba,
2: no,
1: ale vlastně krásně vyvážené jídlo.
2: No
1: je to
2: jasně.
1: Tak.
2: Mm-hmm. A teď asi třeba i v tom letním počasí, pokud toužíte po té krupici, tak zase doporučuju to nakombinovat s něčím, co má ten chladící efekt. To znamená opravdu, když si představíte tu mísu té teplé kaše, tak tam dejte čerstvé ovoce, opravdu čerstvé ovoce. Zkuste se právě teď vyhýbat právě té skořici, protože ta nám úplně neudělá dobře.
1: Zahřívá, ne?
2: Ta spíše zahřívá a dostatečně k tomu pijte a ideálně tu krupičku doplňte právě vychlazeným zdrojem bílkovin. To znamená studený skyr, studený řecký jogurt, studený tvaroh a v tu chvíli už se to dá nádherně nakombinovat. Takže jenom pro představu, krupičná kaše, v ní třeba na plátky nakrájené jablko, do toho tvaroh ochucený medem a možná ta špetka z kořice, ale opravdu špetička jenom na chuť, by byla v pořádku, ale nepřehánějte to s ní, protože jinak vás bude zahřívat.
1: Když ví, poví a pošle to dál a vlastně takhle je každý speciál, třeba, že si o ničem povídáme, vy se doptávejte na cokoliv, i dneska máte možnost na 776612800, no a tím cokoliv, nebo spíš tou hlavní osou toho dnešního, té dvouhodinovky, bude co, Evi?
2: No, původně to měla být chůze, že jo? Ale
1: spojíme,
2: my to dneska tak
1: příjemné,
2: hezky,
1: ne s užitečným, ale praktickým, tak.
2: My to dneska tak hezky propojíme a budeme si povídat i o tom horku, vedru. Takže rozhodně chůze, rozhodně benefity chůze, jak zakomponovat chůzi do běžného života, co možná o chůzi nevíme, probereme chůzi před spaním, důležitý pilíř, o kterém se až tak moc nemluví, ale zároveň se samozřejmě budeme bavit taky o tom, jak chodit teď v tom horku, jak zvládat horko, co jíst, co pít, co ideálně nedělat a co ideálně dělat, aby nám i přes tohle počasí bylo dobře.
1: Takže nalaďte si nejenom Rádio Čas, ale v podstatě nalaďte se na tuhletu úžasnou notu a kdyby cokoliv, ptejte se, jsme tu pro vás.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Teď s dovolením budu citovat jednoho slavného amerického státníka, Thomasa Jeffersona. Chůze je nejlepší možné cvičení. Jak s tím souzní nebo nesouzní, je varigler, no tak souzní, protože jsme naznačili, že o chůzi to dneska bude. I když jako pro některé se to pořád zdá jako neuvěřitelné, kolik benefitů chůze má, je to také vy?
2: Je to tak, já si myslím, že chůze je stále velmi podceňovaným sportem, protože to nikdo nevnímá jako sport, ale v podstatě jako procházku, praktickou věc, ale ono se dá říct, že chůze je vlastně takový full body training. To znamená, že zatěžuje celé tělo. A opravdu není to jenom o tom, že jdeme, ale vlastně ve chvíli, kdy my se hýbeme, kdy chodíme, tak se zapojí jak teda chodidla, lýtka, stehna, jíždě, ale i střed těla, takzvaný core. Zapojujeme i záda a zapojujeme i paže. Takže opravdu my prostě procvičujeme celé naše tělo, takže se dá říct, že ta chůze je velmi komplexní pohyb a je zároveň pro nás taky velmi, velmi přirozený. A co se týče právě těch jíždí, tak oni stabilizují pánev, to znamená, jak tady podsazují možná.
1: Čo mi to ukazuje, jo? To vy ostatní si to musíte jenom představit. Ano.
2: A právě ty jíždě, které stabilizují pánev, tak pomáhají to tělo pohánět vpřed a posiluje se, jak jsem říkala, ten střed těla, ten core, to znamená hluboký stabilizační systém, který drží trup, takže posilujeme i ty záda. Takže ta chůze není jenom o prostě nějaké nekoordinaci, ale naopak je to velmi koordinovaný komplexní pohyb, který nám prospívá po všech stránkách. Prospívá našemu srdečnímu systému, pomáhá samozřejmě žilnímu lymfatickému systému, ale pozor, enormním způsobem pomáhá i našemu mozku, nebo třeba střevům. Takže chůze je naprosto famózní.
1: Zatímco horolezci zdolávají 8000, nemůžu se nezeptat, co je pravdy na tom, protože jsem slyšel, že to nemusí být zas tak žhavé, jak se někteří v rámci, když je to pohltí, nebo když je jim to prostě příjemné, což je moje disciplína, přišel jsem si na to sám, ale taky se člověk najednou přistihne, že hlídá, jako jestli zvládl těch 10 000 kroků denně nebo ne. Protože pokud se nepletu, slyšel jsem, že už 4 až 7, když to děláte pravidelně, jako jsou velkým benefitem.
2: V podstatě každý pohyb, který děláme pravidelně, je benefitem. Ano, těch 10 000 kroků, to je taková magická cifra, která byla vymyšlená jako marketingový tah, tuším někdy v Japonsku, kdy se vytvářely krokoměry, nebo to bylo, buď to tak to bylo, to jsem se s tím setkala, a nebo že to vzniklo v nějaké japonské firmě, která se snažila motivovat své zaměstnance k pohybu a stanovila tu cifru 10 000 kroků. Ale opravdu tady se počítá každý krok a někomu bude vyhovovat 6-7 000 kroků denně a bude z toho benefitovat a bude z toho benefitovat rozhodně víc než člověk, který má 2 000 kroků denně a vůbec se nehýbe. A pro někoho naopak bude lepší třeba 15 000, pro někoho 20. A jsou takový blázni, kteří mají 30 000 kroků denně, ačkoliv nevím, o kom teď mluvíme.
1: Já myslím, že vím a dokonce jsem viděl už jiná čísla na vašich měrech, nebo jak se tomu říkáte, věci a podobně,
2: no,
1: že jo?
2: Ano. No.
1: Takhle logicky, to je, zmínila si sebe, jo, ale Evi, vy hodně běháte, vlastně jako dá se to zapojit? Je to nějak propojené? Protože je to jiný druh sportu, dáváme jako, ale vlastně když vy máte, viděl jsem, že občas takové ty výkony 50 000 a podobně za den, i když to máte jakoby v rámci rekreačního dne, že jo, to jako
2: většinou, ne,
1: že bys pobíhala po práci.
2: Většinou o víkendu ne, že bych standardně v pondělky, kdy toho všichni
1: takže
2: máme pokryt.
1: Člověk, který si to odslouží jako ty, tak nemusí potom ještě dalších 7 000 kroků
2: ne,
1: jako pomalu.
2: Určitě ne, určitě ne, samozřejmě on i ten běh nám načítá do těch krokoměrů veškeré ty kroky, takže každý pohyb se samozřejmě počítá. A další věc je ta, že já třeba mám sama přátelé, kteří jsi překvapený, že mám přátelé.
1: Jsem neřekla ani. Ale ty jsi to sama uvedla.
2: Mám přátelé, kteří mají rádi třeba spíše naopak silový trénink. Chodí do té posilovny, chodí pravidelně do gymu, posílují vlastně ty svaly jiným způsobem. A ano, i těmhle lidem se jakoby doporučuje chodit, protože mnohdy se děje to, že vlastně 8, 9, 10 hodin sedíme v práci, prostě sedíme a pak si myslíme, že nás jako spasí ta hodina ve
1: fitku. Ta posilka.
2: Silový trénink je úžasný, pokud ho máte rádi, dělejte ho, má enormní spoustu benefitů, ale ta chůze je základ. Choďte co nejvíc.
1: To je to, je to nejpřirozenější, co může být. Ano.
2: To je asi to hlavní poselství.
1: To spojení s psychikou mě zaujalo, tak bychom se tomu mohli za chvíli podívat na zoubek. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Otevírám výherní box.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
3: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
3: Tak co? Jdeš do toho?
0: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
11: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
12: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
13: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Mám speciál na Rádio Čas.
1: Teď vůbec, mimochodem, krásný den všem i všem v záznamu na běžných podcastových platformách, kde jste se nás taky našli kdykoliv v průběhu roku, tak z toho máme velkou radost. Teď jenom vůbec jako nechci na tohle téma diskutovat, protože vím, že problém je spíš Bednářovi, ne v tom, co bude říkat, ale častokrát, když se mi jako v životě stane něco jako dramatičtějšího a já mám takzvané myšky a mám to pořád a lítá mi to hlavou, tak se jdu vychodit. Mm-hmm. Přiznávám se, že ať už mám muziku nebo jdu na prázdno, tak to tam lítá pořád. A třeba, že chodím, možná víc nachodím a podobně. Takže já moc nejsem názorný příklad, ale jinak tedy pro ty normálnější chůze v tomhle směru zabírá, že opravdu jakoby očišťuje tu naši mozkovnu zanesenou.
2: Rádio enormním způsobem, ale opravdu velkým způsobem a zároveň já tomu rozumím, protože standardně taky vnímám to, že když se mi něco honí v hlavě, tak se to samozřejmě honí i při té chůzi, ale já většinou při té chůzi dojdu k nějakému jakoby rozřešení anebo obrovskému uklidnění, což je právě schopnost chůze.
1: Takže v podstatě chůze moudřejší večera.
2: Rozhodně, rozhodně, rozhodně. A potom ještě, když to spojíme s večerní procházkou, jdeme spát, tak ráno se ta situace jeví trošku jinak a klidněji. Ale ano, je to vlastně jeden z nejjednodušších způsobů, jak podpořit psychiku, protože chůze pomáhá snižovat stres, ulevuje právě od toho mentálního přetlaku, zlepšuje náladu a dostává člověka do parasympatiku. To je, když se bavíme o tom sympatikus, to je ten stres, výkon, práce, povinnosti a parasympatikus, to je ten relax, klid, regenerace, pohoda, tak právě tohle chůze umí. A je to opravdu velmi silný nástroj, jak můžeme regulovat svůj nervový systém, zvláště teda za předpokladu, že jsme v tom stresu, sedíme hodně času třeba právě u počítače, máme přehlcenou hlavu, tak zpravidla ta procházka dokáže úžasně pomáhat a úžasně pohladit tu psychiku. Takže je to vlastně účinný nástroj, který se mimochodem doporučuje i při léčbě různých psychických onemocnění, protože zároveň třeba i právě v psychiatrických léčebnách jsou ty procházky pravidelným úkonem a pravidelným rituálem, který těm klientům nebo těm lidem, kteří se léčí s nějakou psychickou poruchou, pomáhá lépe vlastně vyplavovat hormony štěstí, napomáhá k tomu, aby ten mozek lépe fungoval, aby tam byla cítit radost a zároveň je to vlastně pravidelný rituál a úkon. A my ve chvíli, kdy v tom životě máme tu pravidelnost, tak i to nám dělá dobře. Mm-hmm. Takže nejen ta chůze, ale i to, že pravidelně chodíme na tu procházku, je léčivé pro ten náš nervový systém.
1: Mimochodem stačí málo, pokud se nepletu, protože někdy jako jít na procházku už jako po vás něco chce, někdy stačí opravdu málo, zvlášť pokud jste ve vyšším podlaží, jako obětovat výtah a dát si pravidelně.
2: Rozhodně.
1: Já to teda zaklepu na dřevo, doufám, že to nezakřiknu. Naši jsou v pátém podlaží a to jsou ty typy baráku, že kdyby byly o podlaží víc, tak už mají výtah. Takže jsou ve čtvrtém patře, páté podlaží a teď už jsou osmdesátníci a pořád si to vyjdou. Jasně, jakože se to asi odfuní, ale to je logické i s nákupem a podobně, ale myslím, že ten benefit tam je znát po těch letech.
2: Naprosto skvělé a zároveň u těch schodů my už se právě bavíme o té kombinaci aerobního pohybu, který nám prospívá vlastně tomu srdečně-cévnímu aparátu, ale silového tréninku, protože na to, abychom vyšli ty schody ještě s taškou, to už je regulérní workout, to už je prostě regulérní silový trénink. A ukazuje se i z hlediska dlouhověkosti, vitality, zdraví, že ten silový trénink má obrovský vliv na to, jak se právě

0: v uvozovkách na stará kolena budeme cítit. Protože ten sval je mimo jiné i to, co drží ty kosti pevně. Mm. A zároveň, když jíme bílkoviny, budujeme svalovou hmotu, budujeme i pevné kosti.
1: To zázemí pro ty kosti
0: přesně.
1: Starší.
0: Mm. A zároveň se taky říká, že ve chvíli, kdy třeba už jsme starší, může se stát nějaký pád, úraz nebo cokoliv, tak ve chvíli, kdy máme vybudovanou tu svalovou hmotu, tak vlastně nemáme problém se zvednout, nemáme problém si třeba zavolat o pomoc, zatímco ve chvíli, kdy tu svalovou hmotu nemáme, tak už ten problém může nastat. A může to vlastně dopadnout i fatálně. Takže určitě já doporučuji všem, nehledě na věk, hýbejme se, choďme na procházky, vyšlápněme si ty schody, prostě udělejme maximum pro to, aby to naše tělo bylo v pohybu. My jsme zrození k pohybu, nejsme zrození k sezení, jsme zrození k pohybu.
1: Si tak říkám, jako jestli je vůbec něco, co ještě o chůzi nebylo řečeno, nebo co málo tušíme. Hele, já budu odvážný, já se doptám. Už za chvíli.
2: Posloucháte pořad Jeste s rozumem.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Proč říkat nějaké úvody, když můžeme přečíst vaše reakci? WhatsApp, Rádia Čas pro tuto chvíli. Chůze je super, píše nám Jana, posluchačka Jana. Asi před 10 lety jsem měla hlavu plnou starostí, začala jsem chodit na procházky. Už jsem přišla v běhání, ale lehké procházky jsou pořád. Dle vašich slov budu podobně jako kolegyně. Nemám problém mít i 50 tisíc kroků. Řídím se heslem, dokud můžu, tak se hýbu.
2: Tak já moc zdravím a mávám a jsem ráda za každého dalšího blázna tady v téhle naší komunitě, protože ono je to opravdu euforické, radostné, uklidňující, povzbuzující metabolismus, mimo jiné, že vlastně najednou se z té chůze stává i takové přirozené fitko, ale vlastně mimo děk, protože to děláme z úplně jiných důvodů, takže opravdu zdravím a mávám.
1: My trošku probereme, už jsme naznačili i věci, které třeba o chůzi ještě netušíme, nebo jsme nikde neslyšeli. Jedna věc mě zaujala, tak já se tě zeptám tak trošku hravě. No. Jo? Evi, udělá pro sebe člověk, který se jde projít, dejme tomu, na večer nebo dokonce v noci před spaním, pro sebe něco víc nebo trošku jinak než v úzovkách běžný denní chodec?
2: Rádio? Vlastně ano, ale není to jenom o té večerní chůze. Já bych chtěla říct, že chůze je perfektní
1: kdykoliv.
2: Úplně kdykoliv. A co se teda opravdu o chůzi třeba až tak jako často neví, tak to je to, že třeba právě po jídle je chůze jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak lépe vlastně metabolizovat glukózu, krevní cukr, prospívá to trávení.
1: A rozpohybuje střeva, že?
2: Rozpohybuje střeva a ono to vlastně souvisí i s tou večerní procházkou, protože já si myslím, že už jsme se o tom jednou bavili.
1: Já jsem se tě dokonce ptal, protože párkrát se mi stalo, že člověk tak nějak jako se napapal večer a potom jsem vyšel, tak jsem se ptal, jako jestli aspoň něco málo se mohlo pro sebe udělat v tomhle směru.
2: Rozhodně a zároveň to je vlastně ne trend, ale rituál v Asii. Je vlastně velmi obvyklé, že v Japonsku nebo třeba v Číně, na Tajvanu, v Jižní Koreji chodí lidé po večeři na procházky. Takže zatímco my si po té večeři zapneme televizi a sedneme si do sedačky.
1: A rozepneme buntek.
2: Tak v Asii je standardní rituál, že se po večeři chodí projít. To znamená, že v těch městech, na promenádách, v parcích je enormní spousta lidí. Ať jsou to lidé jako rodinka, která se jde projít, nebo páry, nebo pejskaři. V podstatě tohle je rituál. A ne nadarmo se tam také dožívají nejvyššího věku a důležité je říct nejvyššího věku ve zdraví a vitalitě. Takže tam vlastně to má několik důležitých faktorů. Za prvé, to jsem říkala, lepší kontrola inzulínu. To znamená, to tělo mnohem lépe zpracovává ten cukr a ten energetický příjem, který jsme mu dali. Další právě věc, jak pečovat o své zdraví, zažívání, trávení, protože se střevy souvisí úplně všechno, tak je to zase chůze, protože ta chůze prospívá našemu trávení. Prospívá vyprazňování žaludku, pohybu střev, té motilitě. Máme potom menší pocit těžkosti po tom večerním jídle a i nižší riziko třeba nadýmání. Zároveň taky důležitá věc, pokud bojujeme třeba s chutí na sladké, tak ta procházka eliminuje ty chutě na sladké. A dokonce se i doporučuje, pokud po večeři máte chuť na nějakou sladkost, běžte se projít na 10-15 minut, to nemusí být dlouhá doba, vraťte se a uvědomte si, jestli tu chuť stále máte. Ona v 90% případů přijde. A pokud zůstává, tak fajn, něco si dejte, ale je to takový docela dobrý hack. A další věc, velmi zásadní v dnešní době, kdy vlastně je pandemie nedostatku spánku, nekvalitního spánku, tak ono to souvisí právě s lepším spánkem, protože ta večerní chůze snižuje psychické napětí, pomáhá regulovat stresové hormony, podporuje takové to večerní sklidnění nervového systému, ale nebavíme se tady o intenzivním běhu nebo maratonu, ale opravdu o té procházce, která prospívá k tomu usínání. A zároveň, co k tomu chci ještě dodat, ono je mimo jiné i moc fajn procházet se venku v době západu slunce. A to z jednoho důležitého důvodu, nebo těch důvodů bude mnohem víc, ale ten hodně významný je v tom, že my, když jsme vystaveni tomu slunečnímu svitu, v tom právě úhlu, kdy to slunce zapadá, v tom zbarvení těch slunečních paprsků, tak to dopadá vlastně na naši sítnici, oči, šišinku, mozek a my díky tomu budeme lépe vyplavovat melatonin, což je hormon spánku. Takže to, že my se vystavíme přirozeně tomu světlu, když zapadá slunce, tak nás to vede k tomu, že budeme kvalitněji spát. Tělo nás v tom začne regulovat, aby se nám dobře spinkalo.
1: Já se zeptám, třeba obraz západu slunce pomůže taky?
2: Určitě, Háďo. Já si myslím, že nejlepší je vzít chipsy, ano. Zmrzlinu, ale natáhnout si nohy
1: obraz
2: a podívat se
1: slunce.
2: Na obraz ano, zapadajícího tak, slunce a že budeš spát jako miminko.
1: Já když nevím, tak se ptám. Nicméně pak ještě jedna kategorie a teď v premiéře tohoto pořadu hodně aktuální. A to je chůze, jako dejme tomu teď v těch tropech, které nás čekají a vlastně zasáhly celou Evropu. Uděláme si v tom trošku pořádek už po 11. s Evou Rigler ve studiu Rádia Čas.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zažíváme další tropický den, taky odpoledne bude lákat k vodě. Obloha by měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 28 do 33 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobro.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

Den ve znamení vůní spousty hitů na Rádio Čas. Dneska tady vůně krupičné kaše, to je jaká ta věčná otázka, být či nebýt a hlavně míchat či nemíchat. Šárka napsala na Facebook Rádia Čas, zrovna včera jsme ji se synem měli a rozhodně nemícháme a nikdy jsme nemíchali. Potom jsme krásnou zprávu, v podstatě jako malý příběh, dostali od Gabky z Brna. Jejíž partner naprosto miluje právě krupičnou kaši a když se mu ji poprvé rozhodla udělat, tak mu ji sice udělala s láskou, ale plnou takových těch hrudek, jo, když to prostě špatně zamícháte a přidáte další, tak kolem toho měli velkou diskuzi a málem to bylo na rozchod. Ale prý to nakonec zachránilo jakoby srdničkou udělané z toho granka či co, takže pište, nahrávejte, my dodáme další muziku, čerstvé zprávy a možná jenom opráším první půlku tajemné věty v rámci Megaléta, kdybyste dneska chtěli jít na pražský koncert Vojty Dyka, který bude, počkejte, ať vám to řeknu úplně přesně, 26.8. v Praze v Rýgráčích, tak první část tajemné věty zní, dnes mám, jo, zapište si a více dozvíte až odpoledne.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Problémy jsou právě teď v obci Tovačov na Přerovsku. Na výjezdu na Oplocany boural autobus s osobním autem. Průjezd je tady se zvýšenou opatrností. Vážná nehoda se řeší ve Slavkově u Brna na Vyškovsku v ulici Bučovské. Tady boural cyklista a zdržet se můžeme i na Břeclavsku. Na trase Podivín Velké Bílovice. Tady stojí odstavený kombajn.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dopravní policie na začátku prázdnin vyrazí do ulic. Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanější v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté po prohře s Mexikem končí na mistrovství světa. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Policie posílí na začátku prázdnin dohled na cestách, zaměří se na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality a zvýšené kontroly podle televize LTV Plus budou i o týden později, kdy nás čeká prodloužený víkend.
6: Morava aktuálně.
5: Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívilo více než 1 000 000 platících lidí. Meziročně to byl o 12% vyšší počet. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Krajblová.
7: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
5: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce srpna na webu cenykraje.cz.
6: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny A v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Azteckém stadionu rozhodl v úvodu druhého poločasu. Taky dnešek je tropický, obloha by odpoledne měla být jasná až skoro jasná a naměříme 28 až 33 stupňů. Tolik zprávy, po 11. pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádio Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Evou Rigler.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
9: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Krásné otázky, dnes teda opravdu k tématu, protože doptávat se třeba i přes WhatsApp Rádia Čas můžete Evy Riegler na cokoliv, ale dneska je to hodně o chůzi a napsal nám i Petra. Chtěla bych se zeptat, jestli je chůze prospěšná i při artróze nohou. Denně nachodím 20 000 kroků i víc, ale podle lékaře bych to měla omezit. Jaký je tvůj názor? Díky za odpověď.
2: Peti, moc zdravíme a ten dotaz je samozřejmě trošku komplexnější a je fajn tady tohle všechno konzultovat s odborníky. Nicméně, ve většině případů je pravidelná chůze při artróze doporučována, ale samozřejmě záleží na stupni artrózy, na lokaci a hlavně a především na tom, jak na to reaguje vaše tělo. Ale celkově vlastně v tuhle chvíli se všeobecně doporučuje i lidem s artrózou pravidelná chůze, určitě plavání, jízda na kole a nebo naopak ještě teda ten silový trénink, a to zejména posílení svalů kolem postiženého kloubu. Takže zase bych se držela asi vlastním pocitem, pokud mi to prospívá, cítím se potom dobře, tak vnímám ty benefity, ale naopak určitě byste měla zpozornět ve chvíli, kdyby tam byla třeba zvyšující se bolest nebo nějaké noční bolesti, otoky, kulhání, tak to už v pořádku není. Takže vnímat svoje tělo.
1: Jak říkala Eva, hlavně pan doktor ví, jak moc velký stupeň máte a podobně.
2: Takže přesně tak.
1: Evi, ještě k té chůzi, ale zároveň velmi aktuálně, a vy ostatní si to můžete dát třeba za rok tento čas a taky se tím můžete nechat řídit, protože takhle, jakýkoliv pohyb, a teď jako vynecháme skupiny lidí, kteří mají nějaké to omezení, buď to zdravotního rázu, že opravdu ví, že nemají vycházet a tak dál, čekají nás tropické dny, opravdu jako možná i 40 místy, a to ve stínu, takže na přímém slunci, takže jako dokážeš si tam v roli odborníka jakoby představit vůbec chůzi, natož i nějakou jakoby pohybovou svižnou a tak dál?
2: Určitě ano, nicméně tady prostě zdvihám prst a říkám, tyhle tropy a tahle horka jsou pro náš organismus velmi náročná. Je to enormní zátěž sama o sobě. Takže přidávání pohybu je vlastně pro to tělo v skutku náročná disciplína v tuhle chvíli. Ale ano, já rozhodně nejsem ta, která by hlásala, takže teď se na 10 dní zavřu doma, budu v chladné místnosti a nebudu vycházet ven. Naopak, já sama u sebe vím, moje tělo pohyb potřebuje, je mi v tom dobře, prospívá mi a jsem zrozená k tomu, abych se hýbala. A stejné doporučení vlastně dávám i dál, protože si myslím, že se to dá ošetřit tak, aby to pro nás pořád bylo benefitní a aby nám to neubližovalo. Určitě si dávejte pozor na denní dobu, ve které vycházíte.
1: Rozhodně ne 12 až 15.
2: Přesně, já bych to možná i posunula 12 až 17, protože teď ještě tím, že jsou ty dny dlouhé, tak ten teplotní strop právě bývá někdy okolo 15. 16. hodiny. Takže opravdu tu chůzi, buď to v ranních hodinách, kdy je ta teplota nejnižší, anebo potom ve večerních hodinách. Rozhodně se zkuste držet stínných a chladnějších míst, to znamená nějaké parky, pokud žijeme ve městě, lesy, ideální trasy kolem vody, protože standardně v blízkosti vody je ta teplota o něco chladnější a ano, i ta zeleň snižuje vlastně tu teplotu, zatímco když se pohybujeme ve městě, tak se to horko tam vlastně kumuluje a načítá každým dnem slunečným, každým dnem tropickým, takže to město je opravdu hodně rozpálené. Takže to jsou asi taková zásadní doporučení a v tuhle chvíli asi bych se i vykašlala na to, jestli máme nebo nemáme rádi čepice, ale opravdu pořídila si ty kšiltovky, kloboučky, pokrývky hlavy, což může být mimo jiné i velmi stylová záležitost. A zároveň jsem se dneska musela usmívat, protože jsem procházela centrem Ostravy a vlastně v centru je teď více Asiatů, je tam hodně Korejců, ale zároveň jsem tam viděla právě Japonce a Vietnamce a vlastně vyloženě poznám, že to jsou jakoby oni, protože mají sebou deštník.
1: Slunečníky,
2: dámy, no. A oni jsou nádherné, ty dámy. Oni se nesou, mají ty letní šatičky a mají ten deštník v ruce.
1: I dokonce speciální klobouky občas vydávám.
2: Přesně tak, takže já jsem dneska ráno, já jsem se kochala pohledem na krásné mladé ženy, které byly v těch letních šatech, byly velmi takové stylové, šly s tou noblesou, oni chodí tak krásně vyrovnané a v ruce měli ten deštník. A vědí, proč to dělají. Ne nadarmo je vlastně i takový obrovský boom korejská kosmetika, protože oni úžasným způsobem pečují o tu svou pleť, o to své tělo a dobře dělají. Takže tohle je další věc, krýt si tu hlavu a zároveň chci znovu připomenout, že pro naše tělo je aktuálně velmi náročné jenom být. Jenom být. Takže nepřepalovat to, nesnažit se trhat nějaké rekordy, nejít na výkon, naopak přizpůsobit ten svůj režim teď více tomu, že se děje anomálie, bohužel v posledních letech stále častější, ale je to anomálie, není na to náš organismus úplně přizpůsobený, takže zkusme upravit trošku ten svůj pohybový rytmus, pohybový režim. Samozřejmě plavání, voda je základ, o vodě si ještě budeme hodně povídat, ale zkusme teda vybírat spíše tu dopolední ranní dobu, případně potom večerní. O večerních procházkách jsme si už povídali, takže tam budete benefitovat naprosto úžasně. Snažte se vyhýbat tomu přímému slunci a buďte na sebe laskaví.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Nosím černý brýle.

0: Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Nejen dobré jídlo, pití, ale třeba právě i ten pohyb, chůze dneska tolikrát zmiňovaná a dokonce v kombinaci i s tím tropickým počasím, které doslova klepe na dveře, někteří ho už zažívají napříč celou Evropou, tak je o tom Sevou Rigler ve studiu Rádia Čas. My se tam teď jenom, jak má člověk, tak jako, jak mu tam lítají ty myšlenky, ale já nevím, kde jsem to slyšel, teď opravdu nevím, ale mám pocit, že to bylo dneska a nevím, od koho to bylo, ale prostě, že v rámci svých narozenin si někdo hodlal dopřát přesně tolik jako naběhaných kilásků, kolik dotyčné osobě bylo. Já mám pocit, že to bylo těsně před plnoletostí 17 kilometrů, ale nevím... Já mám výmaz.
2: Rádio, ty máš krásný úvod. Ano, samozřejmě, říkala jsem ti to já.
1: Ty jsi mi to říkala, já vím, že jsem to slyšela teď někdy. Tak prosím tě, o koho šlo?
2: Prosím
1: o tebe, Evi?
2: Kéžby.
1: No, vypadáš tak.
2: Ale dobře, tak já teda... Jsem se ano teď narovnala a budu žít z toho, že údajně teď mi Ráďa řekl, že vypadám na 17, nicméně ne. 17 slaví moje úžasná milovaná neteř, která vzhledem k tomu, že se lehce potetila, tak je takový pohybový maniak. A rozhodla se, že jak teda oslavit své narozeniny originálně, že si zaběhne 17 kilometrů, když má těch 17 let. Já teda věřím, že od té myšlenky upustila, zatím to nevím.
1: Uvidíme, jestli se potetila.
2: Ale já jí moc přeju, aby si těch 17 kiláků zaběhla co nejdřív ve chvíli, kdy k tomu budou ideální podmínky a nebudou panovat tropická vedra. Ale úplně nejvíc jí přeju, ať je šťastná, ať je zdravá, ať je spokojená, ať pořád tak září a ať jí prostě stále obklopují lidi, které má ráda a kteří mají rádi ji.
1: A za celý tým Rádia Čas, ať si hlavně brzy doběhne do těch svých cílů a za těmi svými sny, které teprve čekají, což tak trošku závidíme.
2: Ano,
1: ale přejeme,
2: závidíme.
1: Ale přejeme. Když jsme u těch výkonů, tak se nemůžu nezeptat, protože horko, to je možná specifická kategorie i jako jídlo a pití, tak hele, co já si pamatuju, a to snad říkám správně, že rozhodně ne jako litry vody s ledem, ale třeba opravdu i teplejší čaj,
2: no,
1: krásně
2: ano,
1: pomůže, že
2: doporučuje
1: jo?
2: Se vlastně se doporučuje pít tekutina o pokojové teplotě, protože zároveň pro ten náš organismus je velmi, velmi náročné vlastně zpracovat tu tekutinu právě ledovou, chladnou a zpravidla to vede k tomu, že se po chvíli cítíme ještě víc teplotně nekomfortně než předtím. Ale já se třeba přiznávám, já mám ráda tu studenou tekutinu.
1: Jsi studený odchop,
2: i z hlediska toho, že si ráda tím chladím dlaně. A to je vlastně propojení ještě k tomu sportovnímu výkonu, protože se ukazuje, že ve chvíli, kdy si ochladíme dlaně, zápěstí, zátylek, případně uši a hlavu, takže jsme schopni pokračovat dál v tom výkonu a to tělo dostane impuls nějakého chladného věmu. A já sama to dělám a vlastně to je třeba možná ještě takový můj tip, pokud se věnujete právě procházkám v tom horkém počasí. Tak my jsme teď s mým mužem vymysleli takové úžasné hacky a máme třeba v batohu takové ty chladící náplně, nebo máme chladící tašku. Máme tam opravdu velmi chladné pití a není to jenom o tom, že bychom ho pili po cestě, ale že to držíme v rukou, chladíme tím zápěstí, chladíme si uši, chladíme si krk, takže i tímhle způsobem se dá ochlazovat ten organismus při výkonu, ale i tak sama za sebe a za nás musím říct, snížili jsme ty výkony, protože víme, že v tuhle chvíli je žádoucí respektovat ten náš organismus, respektovat limity, které nám dává počasí a tomu teda potom uspůsobit i ten pohybový plán a režim. A samozřejmě s tím souvisí i jídlo, protože ano, víme, jsme v České republice, jsme milovníci knedlíků, máme rádi knedlo, vepřozelo, svíčkové a podobně. Ne, prosím vás, teď není vhodný čas na tady tahle jídla. Jsou enormním způsobem zatěžující pro náš organismus, který je teď rozpálený, pracuje, bojuje s tím, že přichází ty vysoké teploty, takže je žádoucí sahat opravdu po lehčích jídlech. Samozřejmě zařadit tam mnohem více ovoce, zeleniny, třeba samotný meloun je úžasná věc, která nádherně hydratuje náš organismus a přirozeně ochlazuje. Ochlazující účinky má zelený čaj, ochlazující účinky má máta. třeba právě udělat si mátový čaj, nechat ho lehce vychladit do pokojové teploty a potom ho popíjet, je taky moc fajn. Rozhodně musíme dbát na pitný režim a tady prosím taky respektujte to, že aktuálně je mnohem více stupňů než třeba v dubnu, květnu nebo na začátku června. To, že nemáte žízeň, neznamená, že nemáte pít. Píte pravidelně, doplňujte tekutiny a pokud standardně třeba si říkáte, no moje cesta z práce trvá půl hodiny, tak to přece nebudu pít. Vezměte si tu láhev. Aktuálně je to velmi důležité. V tuto chvíli nastalo období, kdy samozřejmě i různé pohotovosti záchranné služby vyjíždějí mnohem častěji než kdy dřív a je to mnohdy právě způsobeno i tím, že lidé podceňují důležitost pitného režimu. Takže prosím vás, mějte na paměti, že teď musíme pít, musíme pravidelně doplňovat tekutiny, že to, že zrovna nemám žízeň, neznamená, že to tělo a náš organismus tu tekutinu nepotřebuje. A jestli normálně jezdíte z práce do práce, zvládáte to v klidu i bez příjmu tekutin, je to v pořádku po celý rok, ale teď to v pořádku není. Vezměte si tu vodu, píte, doplňujte tekutiny. A ideálně se napijte i teď.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
4: To se ještě domluvíme.
5: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
5: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
7: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
8: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Možná ji jednou taky budete potřebovat.

0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Tak si tady čtu, protože premiéra Jeste s rozumem tohoto dílu, který je částečně chodící a částečně ochlazovací, probíhá v době, kdy všichni jako čekáme, až budou ty čtyřicítky, nebo spíš budou padat i regulérní jakoby meteorologické rekordy. Dokonce se na to i sází, že ten rekord 40,4 stupně oficiální padne. Ten kurz je nějakých 1,44:1, jen tak na okraj. Takže možná ještě nebude od věci doptat se, něco už jsme si řekli taky o tekutinách. A ještě jednou o tom, že pitný režim je naprostý základ, ale asi ne vychlazené kolové nápoje a podobně, že jo? Kromě toho, co už jsme řekli, je vyhnit.
2: No, určitě ne, jakoby na bázi toho, že na nich postavíme pitný režim. Mm-hmm. Prostě voda je základ. Mm-hmm. Ono, nezní to úplně sexy, bylo by asi fajn, kdybych přišla s nějakým skvělým wow drinkem, ale voda je základ. Takže dodržujeme ten pitný režim, zejména tím, že budeme pít čistou vodu. Je to pro drtivou většinu z nás to nejpřínosnější. Nicméně, pokud si to chceme nějakým způsobem ochutit a zintenzivnit ten vjem toho chlazení, tak si tam samozřejmě můžeme dát plátek citronu, můžeme tam hodit čerstvou mátu, co je moc fajn, je třeba nakrájený plátek okurky a ono to opravdu tak jakoby zpříjemní tu tekutinu, anebo lehce vychlazené čaje, nebo ideálně o pokojové teplotě. A zároveň z Ameriky přišel trend zázvorových limonád. Zázvorové limonády jsou skvělé, jsou super na zažívání, ale pozor v létě, protože i když si dáme vychlazenou zázvorovou limonádu a dáme si tam led, tak zázvor má zahřívající účinky na náš organismus. Takže v konečném důsledku nás zahřeje. A vlastně paradox, pokud jsme třeba čajoví, máme rádi čaje, tak vůbec nevadí, když si třeba uvaříme zelený čaj, protože zelený čaj naopak má ochlazující účinky na náš organismus, takže dojde k tomu přirozenému procesu chlazení. A co je důležité v tomhle horku, pokud teda už se trošku více hýbeme, a tady myslím třeba jenom procházku, přemysťování se z bodu A do bodu B, klidně v tuhle chvíli sahejme po minerálkách. Ty minerální vody jsou aktuálně moc fajn, doplníme elektrolyty, doplníme potřebné minerály.
1: A co to je? Já to teď slýchávám všude, občas i od nějakých influencerů a podobně.
2: Dá se v podstatě říct, že jsou to minerály a mikronutrienty, které jsou prospěšné pro náš organismus a které pomáhají udržovat vlastně tu hydrataci v organismu v optimálním poměru, protože my třeba i po cením ztrácíme hodně soli a tak dále. Takže ty elektrolyty, když se to fakt snažím říkat velmi lidsky a pochopitelně, vedou k tomu, že to tělo hospodaří s těmi tekutinami mnohem lépe a skrze právě ty elektrolyty, případně minerálky, doplňujeme ty ztracené minerály a mikronutrienty.
1: Nebudu tady skloňovat, protože řada z vás by si chtěla obhájit jedno chlazené orosené, protože vím, co si tady Eva myslí o alkoholu. Ano, i o tekutém národu, o tekutém chlebu národa českého, tak se ptám jinak, za nás kafaře, vy. Jako je nějaká forma kave, jako která se dá v rozumné míře?
2: Já si myslím,
1: se kroutíš, protože máš taky ráda, že?
2: No tak hlavně já jako stále vypiju 5 káv denně i v tom horku.
1: A jsou ty cold brew a podobně, ne?
2: Přesně, jo, tohle jsou ty varianty sáhnout prostě třeba po té chlazené kávě, nicméně já si užívám to, že když si dám tu ledovou vanu nebo ledovou sprchu a pořádně se vymrazím, tak si říkám, teď to teplé kafe dám. Ano, vím, že si v konečném důsledku tím škodím a zahřeju si to tělo, ale ten požitek si úplně neupírám. Zároveň jsou varianty typu frappé, ledové kávy, na kterých já teď ujíždím, a různé vlastně varianty toho nápoje v té chlazené podobě, anebo třeba pokud jste, teď chci použít tvůj oblíbený výraz.
1: Pič kávy.
2: Ano, pokud jsme pič kávy, kteří pijeme tu kávu třeba v průběhu a v horizontu, dejme tomu 2 hodin, právě těch obrovských kotlích, tak nechme tu kávu vychladit a pijme ji v té pokojové teplotě.
1: Tak úplně závěrem, tentokrát dotaz, který přišel na WhatsApp Rádia Čas, máme radost, že to s námi žijete, takže Evi, soustřed se, protože za chvilku dostaneš otázku.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zažíváme další tropický den, taky odpoledne bude lákat k vodě. Obloha by měla být jasná až skoro jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 28 do 33 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hit

0: rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Úplně závěrem, protože řečeno bylo všechno podstatné, jenom připomínáme, v záznamu si můžete najít buď to na webu Rádia Čas, nebo taky na běžných podcastových platformách. Dneska jsme se prošli, trošku si zaběhali, taky se připravili na horka. Iveta napsala z Řecka, posluchačka z Řecka, tady ano, u nás jsou velká vedra, nebo když jsou u nás velká vedra, tak ještě prozatím ne, tak ani není chuť na jídlo a je dobré dát si třeba melon s balkánským sýrem a člověk se krásně nají, jo, jen tak na okraj.
2: Absolutně souhlasím. Nádherná kombinace vlastně sacharidů, dostatku vody, právě těch elektrolitů, vlákniny, ale zároveň je tam ta nosná bílkovina v podobě toho balkánského sýra. Takže schvaluju, tleskám.
1: A ještě jedna od Andrej z Květína dorazila. Dobrý den, Evi Rádio, mám dotaz na Evu. Já moc nejsem na takovou tu rychlou chůzi, i když se procházím ráda, vadí to tak moc, nebo ta svižná je přece jenom lepší? Díky, ráda vás poslouchám.
2: Tak... Nevadí to, samozřejmě každý pohyb se počítá, takže pokud pravidelně chodíte, je to super. Nicméně, ano, je žádoucí spíše chodit svěžněji. Za prvé ten organismus lépe rozpumpujeme, on lépe potom teda i reaguje právě na ty cukry a úplně všechno. A zároveň, a to je taky důležitá věc, ona se ta rychlost chůze... dává se tam rovnítko s dlouhověkostí a vitalitou. A říká se, dokonce to vychází z nějakých vědeckých studií, že vitalita člověka se pozná na jeho rychlosti chůze. Takže když vidíte takové ty tryskomyši, třeba starší paní, starší pány, kteří jdou tou rychlou chůzí a prostě šmidlí z toho obchodu, tak to znamená, že ten jejich organismus je nádherně vitální. A naopak znám mimo jiné i lidi, kteří jsou v mém věku nebo mladší a chodí velmi pomalu a ono to jako velmi vypovídá o zdraví našeho organismu. Takže za mě jenom takové doporučení, určitě to nelámejte přes koleno, nesnažte se to nějakým způsobem tlačit a opravdu se vměstnat do nějakých enormních výkonů, které nám nejsou komfortní, ale postupně zkusme zrychlovat své tempo chůze. Bude nám to prospívat ve všech ohledech. Bude to prospívat našemu metabolismu, našemu celému organismu, naší mentální kapacitě, psychice, mozku, ale také zažívání a trávení, úplně všemu. Takže zkusme chodit svěžněji.
1: Zůstáváš ještě nebo jdeš z práce dneska domů?
2: Dneska je výjimečný den pro mě. To se možná nestalo za celý rok, co tady vysíláme, ale já dneska opravdu mám padla, aspoň co se týče mikrofonu.
1: Já si musím prohlídnout, jak rychle půjdeš, víš? Jenom tak,
2: Rádio, jako, já jsem tryskomyš.
1: Ať vidím tvou životní vitalitu.
2: Já jsem tryskomyš a ještě do toho bojuju s tím, a to se za to jako sama tak nějak trošičku kárám, že mám pocit, že nikdo nestačí mému tempu. Já se nechválím, protože ono je to potom velmi limitující.
1: Ano, takže, když jdeš ano s někým, ano.
2: A zároveň se ještě teda teď přiznávám, že teď skoro úplně běžím, protože se snažím vyhýbat s tím slunečním paprskům, takže dělám takové jako kličky do stínu a v tom stínu na chvíli zpomalím a potom skrze to slunce zase téměř běžím.
1: Tak prosím vás, snujte se, dávejte na sebe pozor, sebou se budeme těšit opět za 2 týdny. Klepu to, doufám, že ve zdraví a v pohodě a díky moc za inspiraci.
2: Já děkuju a krásný den přeju.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
0: Rád.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak jsem málem ani nestihl zapnout mikrofony, protože už se preventivně teda mažu padesátkou, protože si střídáme směny s kolegou Alešem Šklubalem a já jdu vstříc sluníčku, nebo takhle, protože už musíme preventivně si tady jako dát trošku chladnější odchov, ale jaké počasí si přinesl zatím? Zatím to pořád ještě takové to klasické léto?
1: Já tuším, že jsem na palubovce, teď jak jsem měl tady do rádia, 29 tam bylo, už je tam pořádně horko, pořádně jo, horko.
0: Takže, ale pořád to ještě šlo proti tomu, co nás čeká.
1: No, ani se nedokážu představit těch 37, nebo kolik to má být, dokonce 39.
0: Střední Čechy, no, 40 rozhodně, wow. Takže myslím, že budou padat teplotní rekordy, takže na sebe dávejte pozor. Ptal jsem se Evy Riegler, která připravuje jste s rozumem, a ty jsi ten podobný typ, takže se musím zeptat, víš, co je to krupičná kaše?
1: Miluju. Miluju.
0: Fakt, ne, protože jako se vyznávač jako zdravého životního stylu.
1: Tak... Já to teď v těchto dnech vyměním za maso knedlo zelo, jo? Jak, dál bych si krupice, jo? Miluju. Jo.
0: No ale hlavně, která kategorie? Mícháš nebo ne?
1: Ne. Nikdy jsem životě nemíchal. Ale já jsem si teď, jak jsem seděl vedle, tak na to téma jsem myslel a vzpomněl jsem si jako kluk, jo? My, jak jsme dostali na nukový dort, dneska už si ho nedám, tak my jsme ho vždycky na kašičku úplně rozmíchali. Aha. Dělal jsi to taky?
0: Ne, já jsem v rámci na nukáče, jako já jsem se s ním moc nepotkal, jediné, co jsem dělal, tak já jsem vyjídal ty čokoládové cestičky. Jestli pamatuješ...
1: Super, hořká čokoláda,
0: tak,
1: jo.
0: To bylo geniální, ještě tak jako ta lehká námraza na tom. A na té krupičné kaši co? Protože já jsem slyšel dneska od posluchačů spoustu, někteří dávají přednost kořici, někteří to vylepšují třeba ovocným syrupem, takže...
1: Z kořice může být, aha, s cukrem, může být hlavně kakao, že jo? Takové to granko jsme na to vždycky sypali a pak se to tak krásně bralo a chutnalo, šmakovalo.
0: Takže já předávám agendu a samozřejmě. Když budete s Alim, tak velká výhoda, protože přihodí už třetí slovíčko v rámci tajemné věty.
1: Jo, určitě.
0: Zatím to bylo dnes mám.
1: Tak já přidám třetí, už za chvilku. Tak
0: uvidíme, co Alim má.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Řidiči, aktuálně pozor, v Opavě v ulici Sady Svobody havarovalo osobní auto a další komplikace jsou také v Olomouci na Pavlovické ulici, kde se můžete zdržet kvůli nehodě dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Od prázdnin začne fungovat v Česku nový psí registr. Moravskoslezský kraj pomůže regionálním obcím a známe vesnici roku Zlínského kraje. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí veterinář při běžné návštěvě ordinace anebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
5: Morava aktuálně.
4: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
6: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Heřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Baška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
4: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Toplná a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova.
5: Rádio Čas, sport.
4: A tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále travnatého turnaje v Bad Homburku. Česká žebříčková dvojka jednoznačně porazila Rumunku Irinu Beguovou 6-1, 6-1. O účast v semifinále se čtvrtá nasazená hráčka utká s Dánkou Klarou Tausonovou. Tropické dny

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady.
3: A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Řeknu vám, je to hezké začínat s tím dobrou chuť a tu dobrou chuť hlavně k obědovce Rádia Čas. Rozjedeme za pár minut. Chutná i naše téma, krupice. Tady se ptáme, míchat, když ji posypeme, já nevím, třeba kakem, nebo nemíchat. No a do třetice chutnat bude i megaléto Rádia Čas. Taky dneska vstupenky na skvělou akci, i to si hlídejte. Od Aleše Školbala, ať vás čtvrtek s Rádiem Čas baví a hrajeme hity, které milujete. Posílám za vámi.

0: Rádia Čas.
1: Já když mám hlad, tak jsem lehce nervózní a když jsem se ptal tady kolegovu v rádiu, jestli jsou na to úplně stejně, všichni kývli a tak na tu nervozitu ve vaší firmě třeba obědovka Rádia Čas, no a z ní pojavá pizza. Takže pojďme to rozjet, teď telefon, od vás samozřejmě důkaz, že ladíte Rádio Čas a potom už jenom dobrou chuť a není co řešit, tak já to nebudu zdržovat, půjdu to vyzkoušet. Na druhé straně by měla být Aneta, tak a jedeme. 7, 5 a ještě 3. Tak já věřím, že to dopadne.
2: Ano, prosím.
1: Jej, tak to byla rychlost. Aleš Šlubal, Rádio Čas, obědovka. Aneta na druhé straně.
2: Ano, dobrý den.
1: Aneto, já vás zdravím. Kde jsme vás teďka chytli, že tak rychle telefon jste vzala?
2: Jo, já jsem měla možnost zrovna, jsem měla smlou po ruce.
1: Jo, takhle, jasně, jo. Já taky nosím zadní kapse a to je vždycky strašná rychlovka. Jinak já jsem tady říkal před malou chviličkou, že jsem strašně nervózní, když mám hlad. Jste na tom úplně stejná?
2: Jo, to určitě, jo.
1: Jo. Jakože jste taková, jakože to a odsekáváte a nic vás nebaví a prostě až se najíte, tak je to všechno v cajku. Dobře, já nesu vám a samozřejmě vašim kolegům pizzu z obědovky. A chceme důkaz, že ladíte ve vaší firmě Rádio Čas, tak co bude?
2: Nevím, dneska podle předpovědi si to bíci celkem užijou. To mě třeba zaujalo.
1: Jo, takhle, Milan Galnár.
2: Ano.
1: Jo, a vy jste ve znamení býka?
2: Ano.
1: Jo. Já mám takový pocit, že býci mají v horoskopu, že oni jsou takový jakoby labužníci, že si potrpí na dobré jídlo. Je to u vás pravda?
2: Jo, 100%. Jakmile mám hlad, tak jsem pak nervózní a možná horší jak chlap.
1: A když pizza, tak sválně jakou si dáte?
2: Určitě nějakou se slaninou a aby na ní byla kukuřice.
1: Masová. S ananasem jste zkoušela někdy?
2: To už je pěkná, pěkně dlouho, ale taky mi chutná, nebyla špatná.
1: Když je zadarmo, že jo?
2: Jo,
1: tak
2: to určitě.
1: Úplně všechno. Jo, tak máte dobrou náladu, my ji podpoříme tou obědovkou, to znamená, vezeme pizzu do vaší firmy, vašim kolegům a vám. Mám od vás mailovou adresu, obratem posílám poukaz a přeju dobrou chuť. Mějte se moc krásně.
2: Vy taky moc krásně, děkujeme.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
0: Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
14: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
15: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
14: A maminka se mnou.
15: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
16: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
17: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
16: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
18: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
19: Rádiu Čas.

0: Takže naše téma dneska hlasovačka. Krupicová kaše, ano, míchat anebo nemíchat a proč. Dneska jsme tady otevřeli téma, které dokáže rozdělit české domácnosti skoro stejně spolehlivě jako ananas na pice. Řeč je tedy o krupicové kaši, konkrétně o zásadní otázce, jestli to promíchat anebo to krásně nechat na talíři podcukrované a nemíchat. Kamila se přidala a píše, takže co píše Kamila? Kaši zbožňuji a stejně tak míchání, ale to musí mít řád, takže postupně míchám jednotlivě. Sousta. A kaše zůstává na pohled krásná a chuťový zážitek je úplně perfektní. No taky tak se dá, to můžu taky vyzkoušet, ale že bych ten celý talíř promíchal, tak to asi ne. Eva napsala, krupicová kaše nemíchat. Zamíchat je vražda na talíři. To je krásné, to je ta skupina nás, ano, co nemícháme. Já bych ještě přidal třeba nějakou hlasovku a ta nám přišla hned po ránu a namluvila Soňa, takže Soňo, co vy a krupicová kaše?
1: Krupicová kaše. Samozřejmě nemíchat, potřebuju tam hodně másla a přichystaný kránko a cukr, abych to mohla vždycky dosypat. Přeji pěkné ráno, Soňa, Uherské Hradiště.
0: Ano, už mám odpoledne, já jsem říkal, že tahle zpráva přišla ráno, takže se no moc děkujeme. Jinak krupicová kaše, ano, patří mezi jídla, která si většina z nás tedy spojuje s dětstvím a v různých podobách, ale vaří se po celé Evropě a vaří se už stovky let, takže když přijedete, já nevím, do Řecka, přijedete do Německa, Rakouska, já nevím, kde je Itálie, tak všude prostě ta krupicová kaše je. Tak všude si můžete určitě vychutnat. Facebook, WhatsApp, přidejte se k nám, míchat nebo nemíchat krupicovou kaši. Já to teď hudebně.

0: za okny, dneska horko jako v troubě, vajíčko bychom usmažili na kapotě auta. A tak nezapomínejme na pitný režim, je to velmi důležité, vyplatí se to, hlava nebolí, jsme takový, no co si budeme, svěžejší, nebudeme unavení. Osvěží samozřejmě i hity, které milujete, a ta další osvěžovačka, v podobě Víš, nevíš. Dneska po ránu Lenka, Radim a také Honza a zvu i vás, takzvaně zalovit v paměti s Rádiem Čas.
1: Jasná debata.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: V roce 1796 v tento den poprvé veřejně vystoupil v Praze skladatel, kterého poznejte podle indicí. Byl mimořádně talentované dítě.
1: Počkej, 1796?
3: Ano.
1: No tak tím pádem to nebyl Mozart.
3: Jeho hudba letěla do vesmíru.
1: Pokračuj.
3: Osudovým se pro něj stalo číslo 9.
1: Beethoven.
3: Ano.
1: Beethoven.
3: A psal i pro Elišku, to už byla poslední nápověda, ale to už byste věděli.
4: A to zvonilo v mobilech, když si to si vzpomínám, když byly začátky mobilu, tak to zvonilo.
3: Zanotuj trošku. Dnes se taky slaví den Beatles, den kapely Beatles. Jak se jmenoval první bubeník Beatles, než ho nahradil Ringo Starr?
1: Nebyl nějaký Peter? Peter, že jo, ale...
3: Uznej si to.
1: Jo, jo.
3: Pete Best.
4: Já v té době nežil, no.
3: No, Pete Best. A dnes se narodil taky známý spisovatel Eric Arthur Blair. Jeho knihy ale známe pod jiným pseudonymem. Jakým?
1: Tak to je dobré, protože to jsem v životě neslyšel.
3: Já taky ne.
1: Amerika nebo Velká Británie podle jako jména?
3: A je to kniha, která je, nese název pouze jednoho roku.
4: George Orwell 1984.
3: Podle čeho se ho vybral, ale to byste dali dohromady.
1: Honzi.
4: No tak to já nevím.
3: Tak mám možnosti, buď podle názvu hory, podle názvu řeky, anebo podle názvu vesnice, kde se narodil.
4: Orwell, obec, že by něco
1: Orwell,
4: bylo?
1: Řeka Orwell, River Orwell, to by nikdo neřekl, Mountain Orwell.
4: To ne, to ta asi ta vesnice, no.
3: Dobře, tak je to řeka.
1: River Orwell, jo?
4: River Over.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
5: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šedivý vlci.
8: Nákupní centrum Géčko.
10: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti

0: Už za pár minut se bude na rádiu Čas vyhrávat, skřítek přinese box plný peněz, takže už teď držím palce. No a výhrou voní i výherní věta do megaléta rádia Čas. Ano, do téhleté věty za chvilečku, nebo chcete-li, po 13. hodině přidám třetí slovo. Teď ale máme pro vás aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou, jsme rádio Čas a bude 13 hodin.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

0: balíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na ulici Kapitána Jaroše je jeden jízdní pruh uzavřen, havarovala zde dvě osobní auta. A zdržet se můžete kvůli porouchanému kamionu na dálnici D2 na 5. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Dovolená bez pojištění se může prodražit. V Luhačovicích bude bezpečněji a v Bohumíně bylo otevřeno nové chráněné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Mnoho Čechů vyráží na dovolenou bez cestovního pojištění a to se jim může vymstít, varují odborníci. Léčba nebo hospitalizace v zahraničí může stát totiž i stovky tisíc korun. Například ošetření zlomené nohy v Řecku nebo Egyptě vyjde až na 300 tisíc. Turisté by tak měli mít kromě evropského průkazu zdravotního pojištění i komerční připojištění.
5: Morava aktuálně.
4: V Luhačovicích bude bezpečněji. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese řidičům vyšší komfort. Více podrobností dodává starosta města Marian Ležák.
6: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
4: Rekonstrukce ulice bude hotová ještě letos v prosinci. V Bohumíně se otevřelo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj nechal za 19 minut.

0: samostatnost a pomoci jim se zapojením do běžného života i s hledáním práce.
1: Rádio Čas Sport.
0: Asky alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her dnes schválil Mezinárodní olympijský výbor.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo, to je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Co takhle po 13. hodině pár tisíc do peněženky, že jo? Tak vás beru se skřítkem Rádia Čas za slovo. Za chvilečko výzva do hry, přidám také další slovo do megaléta, do věty megaléta. No a zopakuju i slova, která už ve větě jsou, takže pokud jste nechytali od rána, tak teď to budete mít pěkně pohromadě. Určitě se na to počkejte. Hotel ještě Škobala štěstí ve hře, vydařené odpoledne a teď už všude kolem vás hity, které milujete, posílám. Rádio Čas.

0: Čas. A je to tady, Skřítek Rádia Čas, vy, výhra, tohle spojení platí už od teď. Takže volejte 776612800, čtvrtý z vás, jo, čtvrtý z vás jde do hry. No a minimálně to vidím, že na tu kávičku to určitě bude.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Platit bude, kdo nehraje, nevyhraje, a tak box s penězi v Časáckém studiu se Skřítkem. Kdo ho vyzve, kdo se dovolal, jak jsem říkal, jako čtvrtý, koho máme na
1: telefonu? Dobrý den, tady Vladimír.
0: Zdravím, Vláďo, máte štěstí ve hře nebo spíše v lásce?
1: Někdy tak, někdy jinak.
0: Jo. Teď to potřebujeme v té hře, že jo? Ta láska třeba, to může přijít večer, že jo? No. Že budete bohatý.
1: Radši by byla ta výhra, bych byl.
0: To je krásné, upřímné. Nakolik to vidíte, jaké máte vize?
1: Já nevím, jako poradíte mě jako dneska, neporadí. To bylo pěkné, ráno jsem viděl.
0: Neporadí, no, tak pojďme to vyzkoušet. Můžu otevřít box?
1: Ano.
0: Dobře.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak stovka, jak jsem říkal, na tu kávičku tam je vždycky ten základ.
1: No, tak. Ještě
0: dáme. 200?
2: Ano. 200.
0: Je tam, Vláďo.
1: Jo, ještě.
0: Ještě 300.
2: 300.
0: I 300 tam jsou.
1: Jo, ještě.
0: Ještě.
2: 400.
0: 400.
1: Jo, tak ještě.
0: Ještě, odvaha nechybí.
2: 500.
0: 500 tam je.
1: No, tak ještě.
0: Ještě?
1: Ano.
2: 600.
0: 600 tam je?
1: Já to nevím, ale...
0: Já radit nebudu.
1: Já to radit.
0: Byste řekl, ten moderátor, jo, ten mi to zkazil.
1: Jo, nezkazil, tak já nevím, tak ještě.
0: Jo, ještě.
2: 700.
0: 700 tam je.
1: Ještě.
2: A nemáš nic.
0: No.
1: Tak to
0: včera, včera 3000, došli jsme k tisícovce, dneska, dneska 700. No, byl strop. Takže teď ta láska, jo? Teď to štěstí v lásce. To si pište, že bude. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete. Radio
7: Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Vítečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
14: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
15: Cashpoint. Rychlá změna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futur. Forum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz.
16: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
17: Obědovka Rádia Čas.
16: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
17: Když posloucháš, máš vyhráno.
16: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Hity, které milujete. Čas.

No možná, že nemáte tip na zítřek a potom na víkend, tak já jeden tip a velmi zajímavý pro vás má, možná využijete. Zvu už na 9. bleší trh a pokud se stavíte, tak podpoříte nově kanisterapeutické Hafany. Je to ze sdružení Podané ruce. Akce je tento pátek až neděle, vždycky je to od 10. až do 18. hodiny. Jinak tato akce se koná ve Frýdku Místku, je to v areálu Nová osmička. No a tady koupíte cokoliv za symbolické ceny, ale hlavně přispějete na dobrou věc. Takže k dostání budou knížky, hračky, dekorace, oblečení, elektronika, spoustu dalších úžasných věcí. Těšíme se na vás a děkujeme, že pomáháte pomáhat. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, hity, které milujete. No a abych nezapomněl, za chvilečku budu mít pro vás třetí slovo. Důležité slovo do

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je opět hezky rozjeté. Od rána doplňujeme společně větu a já do ní přidám už třetí slovo. Třetím slovem je dobrou. Třetím slovem je dobrou. No a k tomu první a druhé slovo, takže dnes mám, když to dáme dohromady, takže tři slova, jo, dnes mám dobrou. To poslední slovo je ve finále, nebo respektive a finále, mezi 15. a 18. hodinou, klasicky. A ještě hlavně, o co hrajeme, a dneska to je zase mňamkozní koncert. Pro někoho z vás lístky na koncert Vojty Dyka. Viděl jsem, úžasný koncert. Někdo se prostě, no, bude to velký hudební zážitek pro někoho z vás. Ještě dodám, že je to Praha 26. srpen. Takže tohle bude stát za to určitě si finále Megaléta, i to čtvrté slovo do věty Megaléta. Pohlídejte. Teď ale zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleš Šklobál, vaši parťáci do čtvrtečního odpoledne. Za chviličku tip na skvělou akci s dobrou muzikou, pozvu také na pořad Ženy v čase. No a jeden průzkum mapoval největší nevěrníky podle povolání. Jak to vyšlo? Víte ode mě za pár minut. Tak od Aleše Šklobala tedy vydařené odpoledne, ty všele zprávy s kolegyní Marcelou Fabiánovou a bude 14 hodin.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. V ulici Kapitána Jaroše se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Komplikace v dopravě jsou také v Tlumačově na Zlínsku na Masarykově ulici, kde havarovala dvě osobní auta, a se zdržením počítejte i v Rožnově pod Radhoštěm. V ulici Nábřeží Dukalský Hrdinu zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné nehody osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Češi mohou opět čerpat dotace z Nová zelená úsporám. Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky a Karolinka na Vsetínsku nabízí k prodeji pozemky bývalé sklárny. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Stát po půlroční pauze znovu přijímá žádosti z programu Nová zelená úsporám. Většina lidí už ale nedostane přímé dotace, ale bezúročnou půjčku až 2 miliony korun na zateplení nebo solární panely. Na klasické peníze zdarma nově dosáhnou už pouze seniori, invalidé a rodiny s nižšími příjmy.
4: Morava aktuálně.
3: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. Mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství a nebo zdravého životního stylu. Více podrobností nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
5: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
3: Obec Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Lokalitu, kterou loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu, chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum, což by mohlo přinést i nová pracovní místa. Nová nákupní zóna by měla na místě vyrůst nejpozději do 5 let.
4: Rádio Čas, sport.
3: Čeští

0: Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
3: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady.
4: A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: I po 14. s vámi Aleše Šklubala, také Rádio Čas, rádi vám budeme dělat toho parťáka. Za chviličku tip na skvělou akci, tedy tip na víkend, pozvu na večerní pořad Ženy v čase a přidám i skvělou muziku. Hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi a ať už děláte cokoliv, ať se daří.
1: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tady bude určitě veselo. V sobotu 27. června vás zveme na náměstí 28. října v Orlové. Tady se rozjede Orlovský jarmark a neb od uhlí k rock'n'rollu. Čeká vás hornická kapela Karibské rytmy, Palan Music, brazilská show, Beatles show a Legendy se vrací. No a večer potom ohňová show Růže draka. Tady bude fajn a pokud se stavíte, tak si to užijte na plné pecky. Jedeme dál s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete a já vám za chviličku prozradím, co chystají holky, tedy Eva a Lenka, na večerní pořad Ženy v čase. Zůstaňte s námi.
0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
2: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
3: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
2: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
3: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
7: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
2: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
7: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
2: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
8: Cashpoint. Rychlá změna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sashpoint.cz.
9: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
10: Čas. Rádio Čas.

0: Každý čtvrteční večer na rádiu Čase Varigler a Lenka Líšková, tedy pořad Ženy v čase. Tedy je to taková inspirace pro ženy, které chtějí žít s lehkostí, vlastním stylem. A i dneska to bude o módě, životním stylu, vztazích a také speciálka Ženy a hračky. Prostě plešák na posteli a k tomu také Eva s Lenkou. A přidají i rady našich babiček, na které jste zvyklí. Prostě rady, které jsou tady a zůstanou ještě dlouho. Takže buďte u toho s námi. Já za chviličku budu mít pro vás žebříček největších nevěrníků a rovnou podle profese. Teď ale z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny s tropickými teplotami pokračují. Taky v pátek můžeme očekávat jasno až skoro jasno s teplotami od 30 do 35 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 26 stupňů Celsia.

0: Je s vámi, no už skoro prázdninové a také ale hlavně letní rádiočas. A když se řekne léto, tak se musí přidat i to, jakože no máme blíž k nevěrám a tak tady mám jeden průzkum, který mapoval to, kdo zahýbá nejvíce, muži či ženy. Jsou to právnici nebo sekretářky. Žebříček těch největších nevěrníků a nevěrnic mám tady před sebou. Ono se traduje, že některé profese jsou těm nevěrám zkrátka náchylnější. Je to pravda nebo je to mýtus? Tak pojďme se podívat na výsledky průzkumu, který se snažil tedy odhalit, jak to doopravdy je, které ženy podvádějí nejvíce. Vezmu nejdříve ženy. Takže na prvním místě tady mám sekretářky, asistentky. Na druhém místě právničky. Na třetím zdravotní sestřičky. Čtvrté místo bankéřky a páté místo prodavačky. Teď pánové, my budeme na pranýři, kteří muži podvádějí nejvíce. Inženýři, techničtí, pracovníci a konstruktéři. To je první místo. Druhé místo finanční poradci. Třetí místo bankéři, čtvrté architekti a páté místo podnikatelé. Takže dámy pozor na inženýry, pánové na sekretářky. A pokud jste sekretářka a váš partner je inženýr, tak tady asi neporadím. Teď muzika z Rádia Čas, hity, které milujete. Hezké léto.
1: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S víniem léto každý den.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět

0: No ať mě Majky odpustí, ale dneska takové to příjemnější, krásnější, hezčí střídání. Je tady se mnou jedna z nejkrásnějších moderátorek našeho rádia, Terka Puferka.
1: Ahoj. Čauky Aleši, děkuji, já se úplně budu červenat. A nebude to tím světlem ve studiu.
0: Hele, jaká jsi kuchařka?
1: Myslím si, že v rámci možností dobrá, třeba na italské pokrmy jsem určitě dobrá kuchařka, umím dobře péct, ale třeba co se týká české kuchyně, tak tam jsem úplně mimo.
0: Já vím, že máš děti, takže určitě vaříš i krupici.
1: Ano, ano.
0: Jo, vaříš? Tak. A takhle, když si posypete kakaem, cukrem, skořicí a tak dále, mícháte nebo nemícháte?
1: No, takhle, oni nad tím nepřemýšlí zatím v tomto ohledu, tím, že mají 2 roky. A já právě přemýšlím, když jsem já naposledy jedla krupici, to bylo asi fakt v dětství a myslím si, že jsem nemíchala, že jsem šla hezky od krajů.
0: Že jo, je to takové příjemnější. Mám takový pocit, že když si přečteš všechny ty příspěvky dneska, tak vyhrává to nemíchat.
1: Ano, jo, ano, že člověk víc ucítí tu chuť toho kaká z kořice a všeho dobrého.
0: Tak a vy ucítíte chuť i muziky, hitu, které milujete. Dále už Terka Puferka, my jdeme na aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou a bude 15 hodin.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na křižovatce ulic 1. máje Železárenská havarovala 2 osobní auta. Zdržet se můžete kvůli nehodě 2 vozidel také v Opavě na kruhovém objezdu poblíž Malých Hoštic a také přímo v Opavě na Krnovské ulici zasahují policisté u bouračky 2 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Od prázdnin začne fungovat v Česku nový psí registr. Moravskoslezský kraj pomůže regionálním obcím a známe vesnici roku Zlínského kraje. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí veterinář při běžné návštěvě ordinace anebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
2: Morava aktuálně.
7: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
8: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Hřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
7: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Topolnice. zelená a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova.
2: Rádio Čas, sport.
7: A tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Majorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Queenem z USA 7-5, 5-7 a 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách.

0: Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
3: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady.
4: A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio.

Posloucháte Rádio Čas a já vás všichni ještě jednou vítám u dnešního čtvrtečního vysílání. Doufám, že si dnešní velmi tropický den užíváte v pohodě, ideálně někde s nějakým vychlazeným drinkem, třeba u vody, abyste se sami mohli schladit, ale já si myslím, že celkově v dnešní době klimatizací se to dá vydržet úplně všude a ten pohled na to, jak venku se nehne ani lísteček, azurově modré nebe, no a do toho teploty vyloženě jako z teplých krajin někde u moře, co víc si přát. Přeci jenom my si toho v Česku v tomhle ohledu až tolik neužijeme. Mám tady pro vás už za malou chvíli množství různých témat, které probereme, takže určitě zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas. No a v tuto chvíli tady pro vás mám dvě pecky, Miley Cyrus a Flowers, anebo také Imagine Dragons Bones. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hymna o sebelásce s názvem Flowers zpěvačky Miley Cyrus. Určitě si pamatujete, jak obrovský poprask v pozitivním slova smyslu píseň vzbudila, když před zhruba 4 lety vyšla, přičemž měla obrovský úspěch, stala se vlastně nejrychleji streamovanou skladbou na Spotify a dodneška sebou nese poselství toho, že každá žena by si sama sebe měla vážit, i přesto, že vztah nevyšel. A samozřejmě všichni okamžitě věděli, na koho naráží v této písni. Bylo to na svého bývalého manžela Liama Hemswortha a jeho nevěru, přičemž symbolicky to ještě vydala v den jeho narozenin, takže o to více to bylo naprosto jasné. Nicméně posledních 5 let tvoří pár s hudebníkem a bubeníkem Maxem Morandem, přičemž vypadají velice stabilně, své soukromí si dost chrání, tím pádem nemáme nějaké úplně blížší informace, jenom to, že je o 6 let mladší a vypadají spolu na veškerých akcích, kde se objevují vždycky velice spokojeně a jsou považováni za takový stabilní pár, takže držíme palce. Už se spekulovalo i o zástupách, ty zatím nejsou potvrzené, ale kdyby náhodou, tak určitě gratulujem.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
2: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě-Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Skauta Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
6: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte rádio Čas, to byly Guns N' Roses, Don't Cry. No a my se pojďme podívat na další veselou zprávu. Zrovna tento týden jsem zmiňovala, že Anne Hathaway oznámila, že čeká třetí dítě, no a připojila se k ní další velmi známá herečka, konkrétně Kalej Cuoco, kterou všichni známe především jako Penny z Teorie velkého třesku. No a oznámila, že čekají se svým snoubencem Tomem Pelprejem druhého potomka. Konkrétně připojila i fotky, kde mají takový ten dort, jak ho rozříznete a ukáže se, jaké má dítě pohlaví, takže už přiznali, že čeká holčičku, čiže budou mít dcery dvě. No a podělila se s fanoušky, že má obrovskou radost, že to byl její splněný sen, protože tentokrát to bylo velmi jako složité. Neřekla, v čem přesně, jestli tam šlo o umělé oplodnění nebo cokoliv, ale že to prostě byl velmi složitý průběh, ale že teď už je všechno v pořádku a moc se těší. Takže gratulujeme, držíme palečky. No a my se teď pojďme podívat na to, zdali i v následujících dnech budou pokračovat takové tropy, jako máme dneska.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Slunečné dny s tropickými teplotami pokračují. Taky v pátek můžeme očekávat jasno až skoro jasno s teplotami od 30 do 35 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 26 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, schválně, já vám řeknu takový speciální údaj a vy budete hádat, co mám na mysli. Do téhleté akce zbývá už pouhých 149 dní a 2 hodiny a čtvrt k tomu. Schválně, co by to tak mohlo mít, zkuste si to v hlavě vypočítat a nebudem to dlouho natahovat. Mám na mysli samozřejmě náš megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, protože v listopadu 21.11. se všichni opět sejdeme v Ostravar aréně a propukne velkolepá oslava pro všechny naše posluchače. Bude tam s námi Lenny a Marko, Olympic, David Koller a také přijede světoznámé kapela Europe, kteří tam s námi budou slavit v rámci svého 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba The Final Countdown. Takže bude to bez pochyby legendární a já věřím, že i vy s námi budete u toho.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Čas. Rádio Čas.

0: And I'll write your name.
1: Ladíte Rádio Čiasno a máme přesně 16 hodin, což znamená, že se můžete těšit na čerstvé informace ze silnic a dáme si také zprávy ze světa i z domova, které pro vás má Marcelka. No a pokud budete mít volnou chvíli, určitě se zastavte na našem Facebooku Rádia Čas, protože i dneska rozebíráme celý den jedno důležité téma a to zní, mícháte si krupicovou kaši, jíte ji hezky od krajů nebo úplně od středu, nebo nad tím vůbec nepřemýšlíte. Já jsem od malička naučená, že nad tím, jakým jídlo přemýšlím hodně a vždycky si říkám, to nejlepší si musíš nechat na potom, ať se máš na co těšit, jak mě to kdysi učil můj táta. Takže klidně nám napište, jak to bylo ve vaší rodině a hlavně, jak to máte s tou krupicovou kaší.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Řidiči aktuálně pozor v Opavě na kruhovém objezdu. Poblíž Malých Hoštic se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut, právě tak jako v Opavě na Krnovské ulici. Se zdržením počítejte v Holešově na Kroměřížsku na Sušilově ulici, kde se srazil nákladák s osobním autem. Dopravní komplikace jsou také na

0: dveře, tady zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dovolená bez pojištění se může prodražit. V Luhačovicích bude bezpečněji a v Bohumíně bylo otevřeno nové chráněné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Mnoho Čechů vyráží na dovolenou bez cestovního pojištění a to se jim může vymstít, varují odborníci. Léčba nebo hospitalizace v zahraničí může stát totiž i stovky tisíc korun. Například ošetření zlomené nohy v Řecku nebo Egyptě vyjde až na 300 tisíc. Turisté by tak měli mít kromě evropského průkazu zdravotního pojištění i komerční připojištění.
1: Morava aktuálně.
0: V Luhačovicích bude bezpečněji. Momentálně se opravuje Mlýnská ulice, která přinese řidičům vyšší komfort. Více podrobností dodává starosta města Marian Ležák.
2: Předmětem projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu, která umožňuje lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Celkové náklady dle smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem činí 15,5 milionu korun. Projekt bude z větší části financován z dotace operačního programu životního prostředí, která pokryje 85% způsobilých výdajů.
0: Rekonstrukce ulice bude hotová ještě letos v prosinci. V Bohumíně se otevřelo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj nechal za 19.

0: samostatnost a pomoci jim se zapojením do běžného života i s hledáním práce.
1: Rádio Čas Sport.
0: Asky alpinismus bude po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních olympijských hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her dnes schválil Mezinárodní olympijský výbor.

0: hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
3: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas, no a já tady mám jeden tip, který se týká televize Relax, protože tam každou středu běží speciální pořad. Je to vlastně taková série videokástů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou. Přičemž téma obezity se v poslední době skloňuje úplně všude, v médiích, v časopisech, kde vás jenom napadne. Není se úplně čemu divit, protože dle statistik máme v Česku více než 60% obyvatel, kteří trpí buď to nadváhou nebo obezitou. V rámci dětí je to více než čtvrtina, což je teda šílené a nikdy v historii jsme se tomu ani zdaleka nepřiblížili, takže téma určitě důležité. No a právě Evžen Machytka se zaměřuje ve všech rozhovorech na ty nejnovější metody léčby a snaží se radit, jak efektivně a hlavně zdravě hubnout. Protože těch rad, jaké diety máme držet, co přesně by člověk měl dělat za blázniviny, je spoustu, nebo si ideálně koupit odvodňovací čaje a utratit spoustu peněz za naprosté nesmysly. On se naopak snaží ukázat nám realistické a udržitelné způsoby, jak si udržet zdravou váhu. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Posloucháte Radio Čas, no a dneska kalendář ukazuje 25.6. a já jsem se dívala, že to byl teda ale jako extra plodný den. Někdy se to tak sejde, že třeba je nějaká třeba jedna, maximálně dvě celebrity, které ten den slaví, ale dneska jich je naprosté maximum. Vemte si, George Michael, Tereza Pergnerová, Sára Sandeva, Vladimír Hron, Pavla Tomicová, Petra Vančíková, Václav Moravec, George Orwell, no upřímně řečeno, málo které datum nese tolik různých slavných a zajímavých osobností z různorodých oborů, takže všem samozřejmě gratulujeme stejně tak jako i vám, kteří dneska slavíte narozeniny nebo svátek, všechno nejlepší a užívejte, že dnešní den vyšel opravdu naprosto úžasně. Tropické počasí jako u moře, svátku přejeme samozřejmě všem i vám. No a další písnička, která bude za malou chvíli, bude právě pro vás. A jenom taková malá připomínka. Pokud byste náhodou slyšeli skřítkovou výzvu, tak volejte, protože v téhle hodince budeme soutěžit.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
6: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
7: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
6: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
7: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
8: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
9: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
8: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Volám tady ze Sobotovic.
1: Perfektní, tak všechny tam zdravíme. Zajímá mě, už jste s námi soutěžila se Skřítkem, nebo je to premiéra?
0: Premiéra.
1: Perfektní. O to víc se těšíme. Riskujete ráda v životě?
0: Jo, jakože, ale nevím, jaký je Skřítek na tom to dneska psychicky.
1: Uvidíme přesně tak, v jakém bude rozpoložení. Zdali bude mít chuť nadělovat při čtvrtku, anebo je tam spíše nějaká kolísavá nálada. Necháme se překvapit a já myslím si, že se rovnou pustíme do toho. Nebudem to napínat.
0: Dobře.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Jak pak to vidíte?
0: Tak půjdeme ještě dál.
2: 200.
1: Co teďkom?
0: Ještě.
2: 300.
1: A co dál? Zkusíme dál.
2: 400.
1: Výborně. Jak to vidíte dál, Lucko?
0: Ještě to zkusíme.
2: 500.
1: Stále je Skřítek schovývavý, vypadá to, že má dneska dobrou náladu, ale co dál, pokračujem?
0: Jo, zkusíme to ještě.
2: 600.
1: Výborně. A v tuto chvíli také budeme riskovat?
0: Jo, zkusíme ještě.
2: 700.
1: Vy se mi líbíte, Lucko, vy se toho vůbec nebojíte, zatím se to vyplácí. Jak to vidíme dál?
0: Ještě zkusíme.
2: 800.
1: I tentokrát je to doma.
0: Tak ještě zkusíme.
2: 900.
1: No krásné, a co teď, pokračujeme?
0: Jo, si zkusím asi naposledy.
1: Mhm.
2: 1000.
1: I jo, tentokrát to vyšlo? Jo. A co dál?
0: Asi to skončím, protože mám strach, to už je hodně.
1: Jste si jistá, Lucko, dobrá tedy. Tak se podíváme, co by bylo ve chvíli, kdyby jsme pokračovali. 1000 už je doma, tu jste vyhrála. A jak by to bylo, kdybyste řekla, že riskujeme ještě jednou?
0: Yeah,
2: a nemáš nic.
1: Tak to je přesně moje nejoblíbenější situace, že jste to dotáhla do toho nejvyššího možného, co nám dneska Skřítek nabízí. Takže perfektní, já moc gratuluju. Už víte, kde třeba tuhle 1000 utratíte?
0: Určitě pozvu rodinu na večeři, takže děkuji.
1: No tak to je krásné, tak zdravíme celou rodinu, pořádně si to užijte. No a jak vidíte, tak někdy to vyjde opravdu úplně perfektně, jak si to člověk naplánuje, což je třeba v případě Lucky. Takže velká gratulace, no a zítra soutěžíme zase dál.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Slunečné dny s tropickými teplotami pokračují. Taky v pátek můžeme očekávat jasno až skoro jasno s teplotami od 30 do 35 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 26 stupňů Celsia.
6: I ty, které miluješ.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a já tady mám pro vás jeden tip, kam si můžete vyrazit na spojení sportu a zábavy. Rozhodně vypotíte vše možné kalorie, ale zároveň si to podle mě perfektně užijete. A jedná se o Skalku Ostrava. Tam je obecně velice příjemné prostředí a hlavně již tento pátek, který je 26.6., tam proběhne akce s názvem Zahájení prázdnin. Všechno startuje od 12 hodin a na místě bude i náš promotým se sluníčkem. Těšit se můžete také na vystoupení mažoretek, jízdu na poníkovi, komentovanou prohlídku zoologické zahrady od 16.30 a v neposlední řadě můžete vyzkoušet jejich mega zipline, přičemž je tam akce 1+1 zdarma. Takže já si myslím, že pokud stejně jako já milujete adrenalin, tak minimálně kvůli tomu ziplinu to rozhodně stojí za to.
2: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a mimochodem ta souhvězdí by dneska mohla jít velmi dobře vidět, protože po celý den i noc má být jasná obloha, takže ideálně vyrazit někam, kde nebude žádný světelný smog a užít si to hvězdné nebe. Ale to byla jenom taková kulturní vložka, teď si pojďme říct, co nás čeká, protože už máme 5:02 a budou tady samozřejmě zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic s naší Marcelkou. No a v následující hodině si zasoutěžíme i v rámci naší soutěže Megaléto Rádia Čas. Takže buďte na pozoru, kdy uslyšíte znělku. Samozřejmě představíme si, o co konkrétně dneska budeme soutěžit, ale to všechno až později. Teď jdeme na zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
2: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90.

0: Řidiči aktuálně pozor v Olomouci na Plzeňské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, kde zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Modřicích na Vídeňské ulici buďte také opatrní, dopravu tady komplikuje nehoda dvou vozidel, právě tak jako ve Znojmě na Šatovské ulici. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi mohou opět čerpat dotace z Nová zelená úsporám. Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky a Karolinka na Vsetínsku nabízí k prodeji pozemku.

0: se seniori, invalidé a rodiny s nižšími příjmy.
1: Morava aktuálně.
0: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. Mezi úspěšnými žadateli jsou letos podniky z oblasti průmyslové produkce, potravinářství a nebo zdravého životního stylu. Více podrobností nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
2: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firem, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
0: Obec Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Lokalitu, kterou loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu, chce postupně změnit v obchodní, výrobní, sociální a kulturní centrum, což by mohlo přinést i nová pracovní místa. Nová nákupní zóna by měla na místě vyrůst nejpozději do 5 let.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté

0: Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
3: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Posloucháte Rádio Čas a já doufám, že si užíváte pohodový čtvrteční den. Pojďme se podívat na něco, co je takovým malým důkazem toho, že velká a romantická láska může v některých případech fungovat opravdu i ve fázi, kdy máte opravdu dlouhodobý vztah. A když říkám dlouhodobý, tak myslím doopravdy dlouhodobý. Narážím na oblíbeného herce Adama Sandlera, který teď slavil se svojí drahou výročí 23 let manželství a jde vidět, že svou manželku Jackie pořád překvapuje a nikdy se v tomto ohledu nenechá zahambit, protože konkrétně na tohle výročí vymyslel velmi originální gesto. Nad jejich domem nechal přeletět letadlo, které udělalo v mracích nápis, který právě odkazoval na to, že ji stále miluje i po těch 23 letech. No, já si myslím, že je to rozhodně rozkošné. Klidně mi dámy napište, zdali byste ocenili něco takového. Neříkám, že to nutně musí být letadlo, ale jestli prostě máte rádi překvapení, anebo spíše jste jako praktického typu a tyhle věci vám připadají zbytečné. Dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas. No a já posílám další muziku prověřenou časem. Michael Sembello, Maniac. Yeah.

0: Rádia Čas a já doufám, že si užíváte pohodový den. No přátelé, pro někoho z vás ten den bude ještě o něco pohodovější a příjemnější, protože nás samozřejmě opět čeká soutěžení s naším mega létem Rádia Čas, které opravdu stojí za to. No a já se těším, kdo dneska vyhraje lístky, jestli se to samozřejmě podaří, to je důležité. A o co si zahrajeme? Budeme, přátelé, hrát o dva vstupy na koncert Vojty Dicka a jeho band s názvem Dick, která proběhne v Riegerových sadech v Praze a já si myslím, že to bude jako velká paráda, protože málo který zpěvák v Česku je tak kvalitní jako právě Vojta Dick, takže rozhodně to stojí za to, ale co je důležité, já samozřejmě musím oznámit jednu věc a to je poslední slůvko. Takže víte co? Zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas a já tak jako v kontextu třeba dvou minut cca vám to slovo prozradím a kdo se mi pak ozve jako první, ten získá právě tyhle dvě stupenky. Tak dávejte pozor.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1... Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
2: Ostrava dlouhodobě podporuje sportování dětí a také proto proběhl již 6. ročník ostravských sportovních her, které nám více přiblíží radní Andrea Hofmanová.
3: Celým záměrem je rozhýbat děti, dostat je od televizí, obrazovek a pěstovat k ním lásku k pohybu.
2: Letošní ročník přišel také s velkou novinkou.
3: Vedle pravidelných soutěžních aktivit jsme si letos pro studenty připravili také různé výzvy. Studenti šplhali, chodili pěšky do školy, řešili crossfitové challenge anebo skákali přes švihadlo a na základě toho jsme vyhodnotili 10 nejlepších škol, které si užilo závěrečný sportovní den, kde si studenti mohli vyzkoušet nejrůznější nové sporty od parkouru přes šerm.
2: To nám prozradila radní města Andrea Hofmanová.
1: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

Ladit Radio Čas, no a jak jsem slíbila, dám vám poslední slůvko a kdo zná celou větu, která dneska zazněla, tak může volat. Poslední slovíčko jest náladu. Tak schválně, dejte si to dohromady, kdo mi zavolá jako první a řekne mi celou větu skládající se ze čtyř slov, tak má lístky na Vojtu Dyka.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a díky naší soutěži Megaléto Rádia Čas máte šanci dostat se na spoustu skvělých akcí v rámci prázdnin a užít si to úplně plnými doušky. Nicméně je potřeba říct nám samozřejmě správně větu a já moc doufám, že se to podaří tomu, kdo se mi na výzvu ozval jako první, což je Milan. Zdravím, Milane, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme, ahoj.
0: Super, odkud nám voláš?
1: Milan, Huzová.
0: Dobře. A nás by zajímalo, jak zní celá ta věta. Poslouchal jste dneska poctivě rádio?
1: Ano, tak. Dnes mám dobrou náladu.
0: Přesně tak, skvěle. A náladu můžete mít ještě lepší, protože díky tomuto, díky této větě vyhráváte dvě vstupenky na Vojtu Dyka. Schválně mi řekněte, znáte nějaké písničky Vojty Dyka? Máte ho rád?
1: Mám ho rád, ale teďka si to nevybavím jako ty názvy, ale znám je.
0: Tak si to krásně aspoň oprášíte na tom koncertě.
1: Ano.
0: Už víte, s kým půjdete?
1: O svítelkyni.
0: Super, tak si to moc užijte, pořádně se tam odvažte. No a chcete ještě něco vzkázat našim posluchačům?
1: Ať užívají léto.
0: Přesně tak. Vy užívejte taky, mějte se krásně, loučíme se s vámi.
1: Děkuji.
0: No a přátelé, soutěžit samozřejmě budeme zase zítra s tím, že opět musíte poslechnout všechna důležitá slůvka a ve večerním vysílání se ukáže, kdo vyhraje lístky na super akci.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Slunečné dny s tropickými teplotami pokračují. Taky v pátek můžeme očekávat jasno až skoro jasno s teplotami od 30 do 35 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 26 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
5: Nákupní centrum Géčko.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se dnes již naposledy hlásí Terka Puferka a budu se s vámi muset pomalu, ale jistě rozloučit. Ještě předtím, než tak učním, tak bych vás ráda pozvala na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska řešíme velmi důležitou otázku, a to, jak to máte s krupičkou. Prosím vás, mícháte, anebo to papáte hezky od těch krajů až ke středu. Já jsem se koukala, že drtivá většina to má přesně podobně jako já. Třeba tady píše Renata. Máme moc rádi krupicovou kaši, nikdy nemíchat, jíst od okraje ke středu. Souhlasila by určitě i Monika, určitě hezky od kraje a postupně ke středu. Skořice, karob nebo gramko, podle sezony ovoce a máslíčko, no už se nám zbíhají sliny. Ale třeba Markéta to vidí jinak, míchaná, v dětství nejlepší. V dospělosti už nemíchám, ale chutnají mi obě. Vy nám napište, jak to máte ve vašem případě, no a já už se loučím, budu se těšit zase při pondělku po třetí hodině. Mějte se nádherně, užijte si ten slunečný a tropický víkend a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Skládám stránku ke stránce.

0: Město patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Mega léto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci na Koperníkově ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také na trase Frýdek Místek Český Těšín u Hnojníku, kde se osobní auto srazilo se sednou. Zdržet se také můžete na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno, kde zasahují složky integrovaného záchranného systému, a na hlavním tahu přes Modřice na Vídeňské ulici v okrese Brno-Venkov. Si také dávejte pozor, policisté tady šetří nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Od prázdnin začne fungovat v Česku nový psí registr. Moravskoslezský kraj pomůže regionálním obcím a známe vesnici roku Zlínského kraje. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od 1. července začne v Česku fungovat společný státní registr pro všechny psy. Nová centrální evidence pomůže rychleji vracet zaběhnuté mazlíčky majitelům a hlavně usnadní boj proti nelegálním množírnám. Psa do systému nahlásí veterinář při běžné návštěvě ordinace anebo očkování. Poplatek za zapsání vyjde na několik stovek korun.
1: Morava aktuálně.
4: Obce v Moravskoslezském kraji dostanou 15 milionů korun na plánování nových projektů. Peníze jim pomohou zaplatit například plány na úspory energií nebo solární panely. Pokračuje náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
5: Aktuálně jsme podpořili například obci Stonava, Valšov a Mokré Lase, které připravují instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Podpoříme také energetické úspory obci Staré Hřminovy, Kozmice nebo třeba Václavovice. Obec Baška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
4: Vesnicí roku Zlínského kraje se pro letošní rok staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Obec získala prestižní zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola. Porota ocenila hlavně bohatý spolkový život a obří investice do modernizace školního areálu za 100 milionů korun. Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci získala obec Plná a zelené ocenění za péči o přírodu putuje do Ořechova.
1: Rádio Čas, sport.
4: A tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Majorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Queenem z USA 7-5, 5-7 a 3-6. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo, to je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
3: Možná si myslíme, že jsme dospělí. Platíme nájem, lítáme po nákupech, chodíme do práce, řešíme hypotéky. No a potom si koupíme třeba přívěšek na kabelku, nebo si uložíme hezky plyšáka do postele a rozzáříme se třeba taky při pohledu na naši oblíbenou hračku z dětství. Ano, i tohle je podoba naší dospělosti a to dneska důkladně probereme v Ženách v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
3: Leni, co ty? Máš nějaké hračky na kabelkách, přívěšky a cinkrlátka?
2: Já se musím přiznat, Evě, že když jsem četla tohle téma, tak jsem si říkala, co já tady budu dělat? Já nemám nic, já nemám plyšáka, nemám přívěšek a vlastně tomu ani neholduju, ale musím říct, že moje maminka, jo, která už je v důchodovém věku, tak ta to totálně zbožňuje, takže když je nějaký nový výstřelek, prostě labubu, medvídci, panenky, cokoliv, tak ona tím má ověšený celý batoh, takže moje maminka to je největší faninka tady těchhle dekorací.
3: Takže tvoje maminka měla i labubu v době, kdy to byl ten enormní trend.
2: Malého měla a dokonce jsem jí ho dávala i k nějakému svátku jako perník a jo, no, prostě ho má.
3: Ale mně to teda jako přijde roztomilé. Mně se to líbí, nebo jak kdy, ale jestli je to teda známka infantilnosti, anebo je to vlastně trendy a měli bychom si to na ty kabelky pověsit, tak to nám prozradila odbornice na slovo vzatá a to modní guru, stylistka Petra Kasalová.
4: Já se budu opakovat, ale samozřejmě opět zmíním, nosí se všechno, ať si každý nosí, co chce, nejsem žádná modní policie, ale pokud chcete znát můj názor, tak za mě veškerý takový ty přívěsky, plyšáci, labubu, medvídci, já nevím, co všechno v nadrozměrných velikostech na kabelky nepatří. Já ještě uznávám, když je tam nějaký pěkný šátek, jo, když to rozzáří tu kabelku, ale že bych úplně vyloženě doporučovala nosit tam, jak já říkám, takovýhle opičárny. Pokud vám je 10, tak asi možná, ale pokud už jste dospělé dámy, tak já bych se těmhletěm ozdůbkám vyvarovala.
2: Petě Kasalová zrovna sprala moji maminku.
3: Ale zároveň taky řekla, že se nosí úplně všechno a že pokud se nám to líbí, tak to prostě máme nosit, protože co je důležitější, než ten pocit, se kterým prostě máme a vyneseme tu naši oblíbenou věc, která nám dělá radost.
2: Ať už nosíte cokoliv a kamkoliv, tak doufáme, že u toho ladíte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity,

0: Ženy v čase, retro.
1: Ženy a hračky, tak to je další téma Žen v čase, ale prosím vás, nebojte se, jsme stále u retra a u našeho dětství a mládí. Takže jaká hračka se tobě vybaví, když se řekne retro a tvoje dětství, Evi?
2: Leni, asi dvě hračky, když se opravdu budeme bavit o tom dětství, nikoli o dospělém životě.
1: To až v příštím díle.
2: To asi nejzásadnější a co ovlivnilo vlastně i můj život a trošičku si obávám, že to naše životy nějakým způsobem ovlivňuje do dneška, tak to je Barbie.
1: Mm-hmm.
2: Barbie, kterou jsem milovala, měla jsem více barbínek, měla jsem tmavovlasou Barbie, já jsem strašně chtěla tmavovlasou Barbie záchranářku, ale potom ještě z těch jako mladších let si vybavuju Munčičáka.
1: Ano, ano.
2: A přitom on vlastně jako nebyl ani hezký, když se na něj zpět podívám.
1: Ale zlatý Munčičák pro těla bubu, jo?
2: No to souhlasím, to souhlasím. Ale co se týče třeba toho Munčičáka, tak my jsme ho měli v 90. že jo, to byl takový náš mazlíček, ale oni vznikli v Japonsku už v 70. letech a v těch 90. zažili obrovský boom, proto jsme je všichni měli. No takže Munčičák a Barbie, co ty, Leni?
1: Já když si vzpomenu na ten výčet hraček, tak mě napadne Tamagotchi, protože to byla moje taková achilová pata, mě to vždycky chcíplo. No.
2: Fakt.
1: Jo, já nevím, mě to nebavilo se o to starat pořád a vždycky to mělo ty bobíky tam a tak. Ale co jsem totálně zbožňovala a měla jsem to fakt hodně let a mám pocit, že jestli můj Marťa nemá doteď jednu krabičku, tak bylo Tetris.
2: Mm-hmm.
1: Ale já jsem byla schopná hodiny a hodiny nad tím strávit a skládat ty kostičky a to mě bavilo teda úplně neuvěřitelně.
2: Ty jo, Leni, tak to jsme měli podobně. Taky jsem ujížděla na Tetrisu a ještě jsme se o něj hádali s bráchou, protože Tetris byl jenom jeden.
1: Přesně.
2: Ale co se týče Tamagotchi, tady to je vlastně takový paradox, protože já nejsem úplně ten pečující typ, ale myslím si, že Tamagotchi mi snad nikdy neumíralo a že jak tam mám tu jako hrozně silnou emoční vazbu pro změnu, tak já jsem to hrozně jako prožívala, když se mu něco dělo a byla jsem z toho potom strašně smutná. Takže já jsem o své Tamagotchi opravdu poctivě pečovala, vymazlila jsem si ho a ono se mnou spokojeně žilo.
1: Než se rozpadlo nebo než došla baterka.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Kam nevidíš, tam ruku nestrkej. Ano, další skvělé pořekadlo našich babiček, které vlastně vypovídá o tom, že když se s pomoci stane medvědí služba, tak to není moc fajn. Nicméně, Leni, slyšela jsi někdy právě ten pojem medvědí služba, nebo používáš ho třeba i ty sama?
2: Ne, že bych ho úplně používala, že bych to tak pojmenovávala, ale znám to. Někdy i sama mám takovou tendenci pomáhat, kde o mě teda vůbec nikdo nestojí. A musím říct, že i mně se někdy někdo snažil takto pomoct a bylo to strašný. Prostě to už nechceš.
1: Souhlasím. A nejhorší je to, že ti lidé si to většinou v tu danou chvíli neuvědomují, že opravdu dělají to s tím nejlepším úmyslem, nejlepším svědomím a nakonec to nedopadne úplně dobře.
2: A víš, se přemýšlím, z čeho vlastně vychází medvědí služba? Proč se to jmenuje medvědí, nebo jak je to spojeno s medvědem?
1: Ha, to náhodou vím.
2: Náhodou.
1: A teď jsme se před chviličkou bavili o francouzštině, takže prosím tě, vlastně to pochází z té Francie, protože to vychází z bajky francouzského spisovatele Jeana de la Fontaine. A ta bajka je taková trošičku jako smutnější a taková trošku brutálnější. Ale principiálně je to o tom, že se zahradník spřátelil s medvědem a vytvořili silné přátelství. A jednou ten zahradník na zahradě usnul a na tváři měl mouchu. Na tváři se mu usadila moucha. A ten medvídek, který měl toho přítele zahradníka, tak mu tu mouchu chtěl sundat, jenomže nevěděl jak, tak vzal kámen a zabil mouchu. Ale zabil tím i zahradníka. A to je ona bajka.
2: Já přemýšlím, jaké dětství měly děti ve Francii. Jo, až tak, jo.
1: Až tak, takže taková trošku morbidnější záležitost, ale chápu zase, že naše babičky používaly pojem medvědí služba, protože tahle bajka je snad ze 17. století, takže opravdu má tu letitou historii a pravděpodobně ten pojem používali už naše pra babičky.
2: Tak já jsem teda velmi ráda, že se mi to osvětlila, trošku mě to vyděsilo a musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme vyrůstali tady v České republice, protože to, co já si pamatuju u mých babiček, tak teda nebyly šutry a medvědi, ale jenom plácačky na mouchy. Takže je takové doporučení zdravotní v ženách v čase.
1: A já jsem teda vděčná za to, že jsme vyrůstali na Honzíkově cestě.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídat si budeme o nových projektech v zoologické zahradě. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
9: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
11: ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grape či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
13: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
14: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. To mě teď úplně napadlo. To je písnička od Ivana Mládka, že jo?
2: A krásně jsi se teď procvičila hlasivky. To se cení.
1: Já jsem se rozespívala, abychom mohli pokračovat dál v ženách v čase. Já jsem zmiňovala teď medvěda trošku jako část písně, takové humorné písně, ale zase to nechci úplně zlehčovat, protože medvěd jako takový je vlastně symbolem a archetypem, ať už se bavíme o historii nebo současnosti, a na to samozřejmě naše největší odbornice Evička.
2: Ano, samozřejmě, já jsem největší odbornice na medvědy v Česku. Takže pokud byste měli problémy s medvědy, přijďte za mnou.
1: Zavolejte do studia, my všechno vyřešíme.
2: No, ale když se teda vrátíme k tomu archetypu, ano, Leni, máš naprostou pravdu. Protože medvěd je vlastně takový symbol a už od pradávna patří mezi jedny vlastně z nejsilnějších symbolů. Objevuje se v mytologiích téměř všech kultur, už fakt tisíce let. A to z toho důvodu, že on symbolizuje sílu, že symbolizuje odvahu, ochranu, ale taky moudrost, trpělivost a schopnost jít do hloubky. A co si

0: myslím, že bychom měli v dnešní době obzvlášť ocenit. Ten medvěd je taky symbolem toho, že aktivita netrvá věčně, že je v tom našem životě velmi důležité taky odpočívat, že je důležitá i ta pasivita, regenerace a že stáhnutí se není na škodu, ale naopak ku prospěchu věci.
1: Když jsme u těch medvědů a medvídků, tak jako archetyp pěkné, jo. Ale já vím, že se taky říkalo mužům, že jsou to takový roztomilí medvídci. Tak bychom mohli tady na Evičku Rigler trošku jako naprášit si na roztomilé medvídky, anebo spíš na, jak se vlastně říká nějakému vysportovanému hubenému muži?
0: Asi atletický typ, bych řekla.
1: Ale nemá žádné zvíře, že?
0: Těžko říct, může to být takový vlk, divoký vlk.
1: Divoký vlk nebo klokán, nebo.
0: No, na klokany úplně nejsem, divinou je neberu.
1: A co ti medvídci?
0: Ale spíš ty vlčí typy. Ale když už jsme teda u medvídku, tak já teda celý život zastávám názor, že muž by měl mít menší bříško. Mně se to doslova líbí. Mně to přijde jako takový symbol lidskosti, pohodovosti, toho, že to ten člověk nehrutí, že je vlastně totálně v pohodě. A mně se to teda líbí. Co ty, Leni, a mužská bříška?
1: Já teda musím říct, že taky jsem tak trošku na to, že mám ráda, když je ten člověk dokáže obejmout a tak jako můžu se v té náručí ztratit. Bříško mi vůbec nevadí, jako absolutně ne. Možná i taky mám v to větší důvěru, nebo více mi to líbí než sixpack a pekáč buchet. Je to takové fakt zajímavé, protože ono to tak jako podněcuje k takovému ňuňání, že to není ta tvrdost úplná, takže jo, jako medvíci, jo?
0: Mám to stejně. Teda prototyp muže medvěda úplně ne, to je spíš fakt takový ten divoký vlk pohybu, svižný, který dokáže najít ten klid a vnitřní sílu, ale zároveň je schopen jít do akce. Nicméně vlka, možná ještě probereme.
1: Určitě, mimochodem tohle byla ukázka toho, kdy se sejdou dvě ženy a od mytologie a archetypů se dostanou až domů.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Hýbej se, bav se a vyhrávej v Shopland Opava. Projdi centrum, splni zábavné úkoly a získej odměnu. Na konci prázdnin můžeš vyhrát další skvělé ceny. Tak doraz do Shopland Opava a užij si akci Hýbej se až do 28. srpna.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Ženy v čase. Mindset.
8: Plyšák na posteli, starý medvídek ve skříni nebo oblíbená hračka, kterou si schováváme desítky let. Ano, já sama se přiznám, že na plyšácích ujíždím. A taky jsem se ptala ve svém blízkém okolí kamarádek, jestli mají i teď v dospělém životě, kdy řeší hypotéky a nákupy, nějaké ty plyšové hračky. A drtivá většina z nich mi odpověděla, že ano. Leni, co ty?
9: Jen řekni ty jména. Denča a Vaneska říkali, že je mají, protože Evička přišla úplně nadšená. A já jsem se musela tak trošku zastydit, protože já nemám. Já jsem asi úplně výjimka. Já si to nedokážu představit, mě to vždycky otravuje v té posteli. A navíc někdy, když se vzbudíš a teď uvidíš toho medvěda, tak se můžeš i leknout.
8: Já myslím, že plyšového medvěda se úplně lekat nebudeš posteli, že to je celkem roztomilá záležitost. Nicméně, co teda, na čem jsme si ujeli i s mým mužem, a ne, dobrý den, jsme velmi dospělí, tak když jsme jeli do Finska,
9: no,
8: tak to je země mumínku.
9: No ale mumínek je něco úplně jiného.
8: A my jsme si teda dovezli, nejdřív jsme koupili jednoho mumínka, respektive jednu mumínčici, paní mumínkovou. A potom, než jsme odjížděli, tak jsme se shodli, že by možná paní mumínkové potom bylo smutno, tak jsme jí museli koupit i pana mumínka. Takže ano, jsme velmi dospělí, pracovití lidé, kteří umí uvažovat kriticky, analyticky, strategicky, ale doma v posteli máme dva mumínky.
9: Mimochodem, já musím říct, že mumínci nejsou medvídci, takže to schvaluju, ale zajímalo by mě teda, co na to říká psychoterapeutka Sylvie Navarová, jestli mít či nemít, protože tady za mikrofonem jsou zástupci obou stran.
10: Dětství pomáhá plyšák dítěti zvládat například odloučení od rodičů, pomáhá při usínání nebo v nových nejistých situacích, poskytuje pocit bezpečí, pomáhá dítěti postupně se naučit samostatně regulovat emoce. V dospělosti už plyšák většinou nepředstavuje náhradu rodiče, ale častěji symbolizuje pocit bezpečí a připomínku životního příběhu či vzpomínky na blízké lidi, kterou si chceme uchovat, podobně jako se někdo schovává dopisy, fotografie nebo šperk po babičce. Častěji plyšáka najdeme u kreativních, hravých lidí, kteří si pěstují takzvané vnitřní dítě v sobě jako něco cenného. Ve většině případů jde o běžný nástroj pro sklidnění a pocit bezpečí. Teprve velmi silná závislost na takovém objektu může někdy souviset s hlubšími psychickými obtížemi nebo nespracovanými zkušenostmi z minulosti.
8: Silvi, my moc děkujeme za toto krásné objasnění. Já se v tuto chvíli velmi usmívám a vnímám sama sebe jako velmi kreativní a oduševnělou bytost a doufám, že vy všichni, kteří máte plyšáky v ložnici, tak jste si z toho vzali jenom to nejlepší a hezky vás to pohladilo na duši.
9: A já se jdu teda nějakého koupit, no.
8: No a pokud půjdete do obchodu nebo kamkoliv jinam, určitě laďte Radio Čas a Ženy v čase. No a my se na vás budeme těšit zase příští týden. Ženy v čase.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
7: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Vítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
0: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
0: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
9: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na těba chuť.
1: Radio Čas.
2: Mám prostě od pambička boky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
1: Ty, které milujete.
3: Čas.
1: Radio Čas. Ty, které milujete. Radio Čas.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Léto začíná u Hlučínského jezera.
1: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
0: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
1: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
0: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo, to je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či Malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Máte teda balíček informací, to jsme teda, myslím, jako, že tentokrát jsme udělali takhle, ale všechno se to týká nějak koncertu, jo? To je balíček jménem koncert.
2: Já si myslím, že tohle je, když pejsek a kočička vařili koncert. Teď jsme to teda smatlali všecko dohromady. A takhle my děláme promo. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. I ty, které

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.